0: Moc děkuji za pozvání.
1: A protože záběr Lídy Pavlové je obrovský, budeme si povídat nejenom o jejich aktivitách, ale také o spojení hudby a života. Já bych teda začala první otázkou. Co pro tebe znamená hudba a jak ji vnímáš v kontextu života?
0: No, to je krásná otázka. Já si totiž myslím, že hudba je nedílnou součástí života každé bytosti, i když si někdy neuvědomujeme, že ta hudba je třeba to, co vnímáme, protože někdo vnímá hudbu jako to, co se děje v přírodě, v lese, na ulici. Všechny hluky, zvuky můžou být vnímány jako hudba. A ta hudba, kterou já dělám, to znamená, když hraju na housle, nebo když, ale k tomu se dostaneme později, třeba dělám i trošku ještě jiné věci s hudbou, tak vždycky je to pro mě spojení s tím, jak dýchám, jak vnímám život. A i když hraju hudbu, kterou složil nějaký skladatel, tak se vždycky do toho snažím dát to, co si myslím, že potřebují posluchači cítit, slyšet a co já i v daný moment vlastně prožívám.
1: Tak to se mi nahrála na spoustu dalších otázek, ale hned teda bych na to navázala, jestli hudba souvisí nebo způsob, jakým hudbu provozujeme, nějak s tím, jak člověk žije a jestli to třeba i vnímáš ve svém okolí.
0: Určitě. Myslím si, že hudba a to, jakou hudbu konzumujeme, posloucháme, ovlivňuje ten život naprosto přímo, protože jsou to nějaké vibrace, které námi prochází a těmi vibracemi se pak řídí všechno ostatní, co děláme. To znamená, že když budeme poslouchat hudbu, která nás má uklidnit, tak můžeme pocítit opravdu nějaké uklidnění. Když potřebujeme rozfajrovat, tak si pustíme něco, co je upbeat. A je vlastně jedno, jakou hudbu člověk poslouchá. Já si myslím, že ten vkus každého z nás je opravdu na tom, co zrovna potřebujeme v tom životě. A je možná jenom dobré si uvědomit, jestli vstřebávám tu hudbu, která zrovna mi něco má říct a jestli tím životem se nechávám unášet i tou hudbou, že třeba jen tak pasivně poslouchám něco a pak mi na ní dobře a říkám si, tyjo, já jsem slyšel dneska něco ale zvláštního a nebylo to úplně v rezonanci se mnou. A nebo jestli si vybírám tu hudbu, kterou chci poslouchat, která se mnou pak bude rezonovat.
1: Takže to spíš teďka znělo, jako bys popisovala poslech hudby a jak to třeba funguje u hudebníků. Když my tu hudbu provozujeme, tak souvisí to taky nějak s tím, jak žijeme?
0: Určitě, hodně, protože to, jak, tak ty to víš, je skvěle. Každý hudebník prožívá spoustu věcí i mimo ten hudební život a to vše se odráží na tom, jakým způsobem potom tu hudbu je schopný vyjadřovat. To znamená, že třeba když mám neúplně pěkný den a pak mám hrát veselou skladbu, tak by si mohl leckdo říct, no, tak to je potom herecká etída. Ale ta hudba někdy dokáže člověka vlastně strhnout, že i když se necítím dobře na začátku, tak když se zhluboka nadechnu a vydechnu a nechám prožít tu hudbu svým tělem, tak dojdu k tomu, že vlastně mi ten den může zlepšit, i když ji produkuju. To znamená, že nakonec, i když to někdy vypadá, že to člověk třeba hraje, hraje doslova jako hereckou etídu, nejenom hráčsky jako hudebník, tak ta hudba většinou má tu sílu k tomu, aby strhla toho umělce sebou. A já upřímně asi nevidím důvod, proč by měl jinak hudebník tvořit, protože to, aby nás to ovlivňovalo a abychom se nechávali strhnout tou hudbou, je jedna z největších sil, kterých můžeme dosáhnout a co můžeme předat potom našim posluchačům, kteří to s náma můžou nakonec potom taky cítit.
1: Já to třeba vnímám hodně, jak události, které zažívám v životě, se mi propisují do toho, jakým způsobem potom hraju na koncertech nebo i sama pro sebe, když cvičím doma. A až mně to přijde neskutečný kolikrát, jak moc ty věci spolu souvisí, takže jsem ráda, že to vlastně říkáš i ty, že to takhle i u tebe funguje. A teď mám takovou otázku možná spíš pro laické posluchače. Myslíš si, že existuje něco jako hudební hluch? Já se na to ptám z toho důvodu, že se setkávám s lidmi, kteří to hodně říkají, že mají hudební hluch. A zajímá mě, jestli si myslíš, že se může na hudební nástroj naučit hrát skutečně každý, kdo chce.
0: To je skvělá otázka. Taky jsem se s tímhle mnohokrát setkala, že mi to spousta lidí říkalo, že má hudební hluch. Můj tatínek mi to třeba říká celý život, že má hudební hluch a přitom hraje moc krásně na kytaru. A má za mě opak hudebního hluchu, protože má hudební cit. A kdo má hudební cit, ten je otevřen hudbě a tím pádem hudební hluch se jakoby nedostaví. Já si myslím, že může být spíš třeba nějaká taková snaha nenechat se ovlivnit tou hudbou, ale hudba stejně ovlivňuje každého z nás a i když někdo třeba nemá tak vytříbený ten aparát poslouchací, tak to neznamená, že tu hudbu cítí o to méně. A samozřejmě jsou nástroje, na které se člověk naučí pravděpodobně, když bude mít talent, to znamená, když bude mít opravdu už od malička ten, řekněme, sluch vytříbenější, jako jsou třeba housle, protože nemají úplně jasně dané výšky a vlastně člověk dolaďuje podle toho sluchu. Mm-hmm. A na druhou stranu třeba klavír má jasně dané aspoň teda ty výšky toho tónu, ale všechno je to jenom o té úrovni. Ne každý se dostane na stejnou úroveň a myslím si, že já jsem si kdysi myslela, že je úplně každý se může naučit hrát na housle vlastně fakt moc hezky poslouchatelně. A zjistila jsem, že když se někdo třeba nespívá s malými dětmi a ty děti pak vyrostou a nemají úplně ten základ pro to, aby slyšeli výšky tónu, tak ta cesta se dokáže posunout, ale ten proces je už velice zdlouhavý. Hmm. A může to některé lidi potom odradit od toho, aby v tom pokračovali. Hmm. Ale za mě je vždycky nejdůležitější, ať člověk dosáhne jakékoliv úrovně, tak aby si tu hudbu užíval. A to si myslím, že může opravdu každý. A samozřejmě některé nástroje, jak jsem říkala, jsou jednodušší na to, aby se na ně začalo, ale to neznamená, že ve chvíli, kdy už se bavíme o vrcholovém hraní vlastně profesionálním, tak pak to poslední procento, to je na všech nástrojích asi stejně těžké. To je opravdu pak už o strašně malých niancích.
1: To určitě, to je pravda. No, možná bych u tohohle tématu ještě chviličku zůstala, protože ty taky soukromně vyučuješ, jestli se nepletu. Takže co je podle tebe nejpodstatnější pedagogický aspekt? A teď tady mám víc otázek, tak já tě rovnou všechny řeknu.
0: Jde.
1: A ty potom můžeš si z toho vybrat, jakou budeš chtít, co se ti bude zrovna zdát fajn odpovědět. Na co při výuce dbáš? Jak pracovat s lidmi, kteří mají různou míru talentu a různou míru nadšení do studia? A co je nejdůležitější naopak pro člověka, který se chce naučit hrát na hudební nástroj?
0: Řekla bych, že vždycky je tam to nadšení na začátku, bez kterého to nejde. To je asi jako ze vším, co člověk dělá v životě. To nemusí být jenom u hudby. A potom nejdůležitější za mě jako výsledek mojí práce je to, když vidím, že to toho člověka baví. To znamená, že si neodnáší z hodiny obavy, neodnáší si nějaké bloky, ale odnáší si radost a východisko i toho, že třeba ten proces někdy bude pomalejší, že všechno nejde hned, ale že tam není odstraněna ta nejdůležitější složka toho učení a to je za mě opravdu to, aby ten člověk měl radost, aby cítil naplnění a vlastně, aby odcházel vždycky s pocitem, že se něco nového naučil, ale zároveň, že to nemusí být někdy úplně sedmimílový krok. Když mám menší studenty, tak vždycky se snažím hlavně o to, abych já pochopila je, nebo to se snažím i u starších studentů, ale u těch malých dětí opravdu je to strašně důležité, protože oni někdy mi sami můžou ukázat tu cestu, jak je vlastně něco naučit. Oni mi můžou říct jenom pohledem nebo tím, jakou písničku mají rádi, co já bych měla udělat pro to, co jim třeba upravit za skladbu, aby se jim to hrálo dobře. A když je to baví, tak se potom učí daleko rychleji. A u dospělých žáků tam vidím největší přínos v tom, když se tam nenanáší nějaké další bloky, které třeba vznikly v minulosti. A když jsou nejenom psychicky, ale i fyzicky uvolnění při hraní.
1: Mm-hmm. Ty jsi také velmi temperamentní člověk a myslím, že to zrovna dobře vystihuje skladba Libertango od Astora Piazzolly.
0: Mm-hmm.
1: A vy máte krásný aranž pro housle a vibrafon se Štěpánem Honem, který bychom se teď mohli pustit.
0: Mm-hmm.
1: Jak to vzniklo? Je to vaše vlastní aranžma?
0: Je. Vlastně všechno, co hrajeme, my už jsme odendali i duo, prostě jmenujeme se Pavlová Hon.
1: Mm-hmm.
0: A se Štěpánem Honem tady učíme i na Akademii muzických umění, společně předmět zaměřený na uvolněnost. Ale kromě toho spolu i tvoříme, hrajeme a protože těch originálních skladeb pro housle a vibrafon je opravdu pomálu, tak děláme aranže, ale dokonce i skládáme vlastní skladby. A teďka na podzim nás bude čekat nejenom hodně koncertů, ale také natáčení LPčka, tak se na to moc těšíme.
1: Bezva, no tak si pojďme pustit první ukázku.

0: Posloucháte Radio Proglas a dnes si v pořadu v rámci cyklu Oktáva povídám s houslistkou Ludmilou Pavlovou. Ty už jsi zmínila, že se věnuješ studiu uvolněnosti při hře na housle a že taky vyučujete se Štěpánem Honem předmět na Akademii muzických umění, který s tím souvisí. Mm-hmm. A ty jsi dokonce uspěla v grantové soutěži Excellent a rok se s tomuto tématu intenzivně věnovala ve spolupráci s psychology a fyzioterapeuty. Jaký pro tebe ten čas byl? Co byl pro tebe ten největší, nejzajímavější objev? Teď zase mám nějaký další otázky, tak já tě rovnou všechny řeknu. Protože abys měla představu, co vlastně se chci zeptat. Mm-hmm. Narazila jsi na něco skutečně překvapivého, nějaký breaking point? Mm-hmm. A nebo to byla spíš cesta postupného poznávání a rozkrývání vzájemných souvislostí?
1: Děkuju za otázku. To je velice široká, krásná otázka a vlastně celá má jeden takový krásný závěr nebo vyústění. Ale já bych možná začala tím, jak vůbec vznikl celý tenhle ten předmět, mm-hmm. protože já jsem byla na doktorátu, který jsem teďka nedávno dokončila a druhý rok toho doktorátu jsem se vdávala mm-hmm. a jeli jsme teda po svatbě na svatební cestu. A na HAMU vypsali tenhle ten grant Excellent a řekli mi den před odjezdem na tu svatební cestu, že bych o to mohla zažádat a že je to zajímavý grant mm-hmm. a že to vlastně má být nějaké téma, které mi bude blízké, ale nesmí být stejné, jako je moje doktorantské. A já jsem věděla, že odjíždím na tu svatební cestu a že deadline je 2 dny potom, co se vrátím, takže jsem to vypustila. Vzali jsme baťušky a chodili jsme divočinou bez telefonu, bez ničeho. Úplně jsme se odpojili od reality, jenom jsme byli spolu a chodili jsme přírodou. A předposlední den jsem šla a najednou mi došlo, že ten grant musím podat, protože vím, co chci zkoumat. A vrátili jsme se, sedla jsem si k počítači, 2 dny mě nikdo neviděl a zažádala jsem tedy o tento grant právě na téma relaxace při hře na housle z pohledu psychologického a fyzioterapeutického. No a ještě byl v angličtině dokonce. No a získala jsem ten grant a mohla jsem právě rok teda bádat, jak si říkala, nad tímhle tématem. A vlastně pak tím, že ta cesta od začátku byla taková jako trošku vnuknutí i toho tématu samotného, tak jako kdyby mě tohle to trošku vedlo v tom, kde bádat, koho se ptát, jestli ty lidé budou mít ty správné odpovědi. Mm-hmm. A snažila jsem se dávat do souvislostí to, co jsem potřebovala zjistit, a to bylo, jak být více uvolněný při hře na housle, ale abych to spojila s poznatky, které mají právě ti psychologové a ti fyzioterapeutové. Takže těch poznatků, které jako ke mně přicházely a ti lidé, s kterými jsem mohla mít ty rozhovory, tak mám pocit, že to nebyla jako trnitá cesta, ale že to bylo takové rozkrývání nových jako vědomostí a pospojování různých jako záležitostí, které jsem vlastně chtěla zjistit, které se objevovaly. No a nejvíc překvapivá věc bylo asi to, že jsem zjistila na výzkumu v Helsinkách, že tam vlastně byla soutěž pro houslisty a byli tam skoro ty nejlepší houslisti z celého světa, protože je to velice prestižní soutěž. Už jenom se na ní dostat je strašně náročné. A já jsem tam s nima dělala rozhovory a ptala jsem se na to, jestli řešili někdy uvolnění se svým pedagogem. Mm-hmm. Jestli se bojí svého pedagoga a takové podobné věci. No a překvapivé bylo to procento těch lidí, kteří říkali, že to nikdo neřešili a že se svého pedagoga bojí. Takže to mě jenom podnítilo k tomu, že opravdu je to něco, co se musí řešit aktivně a je to teda očividně nejenom třeba na základním stupni, ale je to takhle i v profesionální sféře na univerzitách. No a pak jsem vlastně se potkala se Štěpánem Honem a kromě toho, že jsme spolu začali hrát, tak jsem zjistila, že má úplně stejný směr, taky psal meteorologickou studii a vlastně dohromady se nám podařilo dojít do bodu, že jsme zjistili, že by i HAMU měla zájem o to otevřít tenhle předmět s tím cílem. Mm-hmm.
0: Můžeš třeba říct jenom v krátkosti nějaký opravdu zajímavý poznatek, na který si narazila v průběhu toho ročního bádání? Něco, co třeba tebe samotnou překvapilo, kromě teda toho zjištění, že se tomu mnoho profesionálních houslistů nebo hudebníků obecně tak málo věnuje? Mm-hmm. Třeba něco konkrétně spjaté s tou uvolněností jako takovou?
1: Mm. A možná mě takhle úplně napadá věc, kterou jsem asi jako možná i věděla předtím, ale spíš jenom mě překvapilo, jak moc zásadní to je, propojenost protilehlé ruky a nohy. A to, jak moc může být spojena třeba podhrabávání prstů na nohou se zatětou čelistí při hře na housle. A od té doby si toho hodně všímám, protože jsem zjistila, že to má hodně houslistů, že buď i v potách je to vidět, jestli si vlastně podhrabávají prsty. A zatětá čelist zase blokuje spoustu dalších aparátů. Jak moc je vlastně důležitý mít vystředovaný střed těla, což zní takhle, jako že střed těla by měl být vystředovaný, ale není to úplně tak. Ta kostička na kostičce kolikrát úplně nesedí tak, jak by měla. A proto jsme vlastně i pojmenovali ten předmět autenticita a pružnost v hudebním projevu, protože nejenom psychicky by měl být člověk pružný, ale také fyzicky. To znamená opravdu, aby nezůstával v jedné strnulé pozici zaťatosti, ale aby tam byl pořád nějaký malý dynamický pohyb, jako když člověk tančí.
0: Mm-hmm. Co pro tebe znamená uvolnění?
1: Svobodu. Mm-hmm. Úplně jednoznačně svobodu, protože já miluju tanec už od malička a vždycky, když mám chvíli, tak se snažím tančit. Buď sama, nebo nějaký párový tanec. Protože to vyjadřuje to, jak se cítím. A vím, že to tak každý úplně nemá, že já jsem v tomhle hodně takový extremista, že se opravdu velice ráda pohybuju. Ale myslím si, že právě ten neustálý pohyb i toho života je něco, co nás žene kupředu. Že když se zastavíme někdy, a teďka to myslím i v tom životě opravdu na jednom jediném místě a setrváváme tam ve strnulém stavu, tak už potom se dostaneme do takové kličky a už třeba nemáme co dát, protože nás opouští naše energie. A když člověk furt pulzuje, je furt v nějakém pomyslném pohybu životním, tak nabírá nové inspirace, kouká se kolem a může být pořád plný nových inspirací, nápadů.
0: Jak už jsi říkala, předmět, který vyučujete, se jmenuje autenticita a pružnost v hudebním projevu a já mám další otázku, která je hodně podobná té mojí předchozí. Co je to pro tebe autenticita?
1: No, to je skvělá otázka. To je vlastně na celý ten předmět, takže...
0: takže několik dílů Oktávy, milí posluchači.
1: Ne, tak autenticita je určitě jedinečnost každého z nás a je to takový ten pocit toho, že se cítím sám sobě doma, bez ohledu na to, co si o mě myslí ostatní, ale samozřejmě v tomto stavu nekonám zlo. To je jako velice důležitý, protože to už potom není autenticita. A ten pocit je hrozně důležitý k tomu, abychom zjistili, v čem vlastně vynikáme, protože já si myslím, že každý tady na téhle zemi máme nějaké svoje místo, jenom někdy je těžší ho objevit. Třeba tu životní situací jsme ještě vůbec nenarazili na to správné místo, kde nám bude dobře a kde hlavně budeme schopni dávat 100% z nás, nejenom nějaké procento. A v tomto stavu nás taky nebude naše práce vyčerpávat, ale budeme cítit, že jsme naplnění a vlastně i když budeme celý den pracovat, tak budeme cítit takový ten pocit toho, jo, dneska to mělo smysl.
0: Já mám na tebe samé filozofické otázky a doufám, že mi to posluchači prominou, ale slibuji, že to bude poslední teďka v tomto bloku. Mě zaujalo, že se soustředíš na bytí tady a teď i třeba v rámci aktivit, které provozuješ mimo hudebně, to znamená, ty chodíš po sleklejně nebo střílíš z luku, děláš dog dancing. A co to vlastně teda je, jak to může probíhat? A můžeme to třeba zažívat i my tady a teď v rámci tohoto rozhovoru, v rámci této chvíle?
1: No já mám pocit, že já to prožívám teda. Je to krásný, to je jako, jak to, to, jak to plyne. Jo, já si myslím, že vlastně to, aby člověk nedělal jenom jednu věc v životě, ale aby kolem toho nabaloval i další zkušenosti, je právě jedna z těch složek té pulzace. Mm-hmm. A právě kvůli tomu, že se snažím pracovat i na tom, abych měla opravdu dobrou stabilitu středu mm-hmm. toho těla, mm-hmm. tak dělám hodně balančních cvičení, právě třeba střílím z té slackliny do terče nebo se zmu hula hoop a to už je docela jako těžká koordinace vlastně, ale myslím si, že to pak pomáhá, protože já teda hraju bosa, beru si dlouhé šaty, takže to většinou není vidět, ale hraju na pódiu bosa kvůli tomu, abych mohla využít všechny prsty na nohách, protože jsou velice důležité pro naši stabilitu, proto abychom se mohli zaměřit opravdu, co se děje v té hudbě, jestli mám uvolněnou horní část těla a podobně. No a vlastně všechny tyhle ty cvičení nebo aktivity, které člověk dělá mimo tu svoji třeba hlavní aktivitu, nám dávají příležitost prožít jakoby více životů, které dohromady tvoří ten náš unikátní život a vzájemně se inspirují. A vlastně na základě tohohle z toho se bezděčně rozvíjí i ty ostatní dovednosti. Že vlastně opravdu to, co si vyberete, budou většinou ty věci, které vám jsou nějak přínosné, blízké. Mm-hmm. Takže u mě to vždycky bylo propojené právě s tancem, s nějakou dynamikou, ale teďka třeba nově i se snažím experimentovat, takže jsem si pořídila v koroně looper a snažím se otvírat, to je to, co jsem předznamenávala na začátku, právě i tu svoji schopnost třeba zpívat, ale jsou to spíš vlastně nějaké vokály, které dávám do toho, když hraju na housle. A jde mi hodně o barvu a o to, co vlastně ze sebe rezonuje. Mm-hmm. Takže to tak hlavně.
0: No, myslím, že je nejvyšší čas na další hudební ukázku. Takže se teď pustíme Pouliš Kapriče od polské skladatelky Grażyny Bacewicz. A přece jen žen hudebních skladatelek není až tak tolik, kolik skladatelů mužů. Myslíš, že se to třeba v budoucnosti změní? Jak vnímáš ženy v hudbě obecně?
1: Já mám hrozně ráda ženské skladatelky a mám i mnoho kamarádek ženských skladatelek, Dariu Kukal-Mojzevu, Katku Horkou, a hrála jsem několik jejich děl, takže já si myslím, že to je krásné, že můžou tvořit jak muži, tak ženy. A v minulosti bylo daleko méně žen, ale teď mám pocit, že těch skladatelek vlastně přibývá.
0: Či myslíš, že to bylo dáno? Myslíš, že to bylo dáno i kulturním prostředím?
1: Myslím si, že jo. Dobou obecně.
0: Asi jo. Tak si to pojďme pustit.

0: Na Proglasu v dnešní oktávě si povídám s houslistkou Ludmilou Pavlovou a právě dozněla soulová skladba Pouliš kapriče od skladatelky Gražiny Bacevič. Ty se také ale věnuješ komorní hudbě a mimo jiné působíš například v komorním souboru Mucha Trio. Ten kromě tebe tvoří klarinetistka Anna Paulová a klavíristka Johana Haniková. Liší se nějak spolupráce s hudebníky z různých oborů? Inspirují tě třeba v houslové hře zpěváci nebo například zvuk klavíru, dechových nástrojů nebo perkuse?
1: Určitě, hrozně moc se od sebe učíme. To, jakým způsobem využívají dech všichni dechaři, to je úžasná zkušenost to vidět, protože s dechařem, když hraju, tak se musím s ním nadechnout, což by tak mělo být, i kdybych hrála bez toho dechaře. Akorát na to jednodušejc můžu zapomenout jako strunný nástroj. No a samozřejmě frázování má každý nástroj trošičku jiné, takže i tam se můžeme strašně inspirovat. Každý ten zvuk, každý ten tembr může být úžasná inspirace pro toho napodobit se svými možnostmi na ten svůj nástroj. A perkuse, tak to je zase úžasná studnice poznání ohledně rytmu a polyrytmie, což je taky úžasná věc. Takže já jsem každopádně v táboře komořiny.
0: No ale taky máš velkou komořinu, protože působíš na pozici koncertní mistryně Pražského komorního orchestru, což je těleso, které vlastně funguje bez dirigenta. To znamená, že ty tam musíš spojit svoje hraní na housle s jakýmsi dirigentským uměním. Co je pro tebe největší výzvou? Bylo to pro tebe přirozené vést takto velké těleso z dirigentského pohledu, a nebo ses v tomto směru musela něco naučit?
1: To je skvělá otázka. Já když jsem byla malá, tak jsem si prej hrozně moc dirigovala, tak jako takový ten špuntík. já mám ráda, když můžu ty věci ovlivňovat. To znamená, že když můžu jako hýbat vlastně tím zvukem. Takže v tomto ohledu mi to vlastně bylo přirozené a zároveň já vnímám jakýkoliv orchestr jako velkou komořinu. A to i když hraju solově, tak vlastně to vnímám, jako že se snažím, ano, samozřejmě je tam jiná tónotvorba, ale pořád to vnímám jako jeden krásný celek, který spolu komunikuje s tím solem. Takže v tomto ohledu zas nás není tolik, protože jsme komorní orchestr, tak jsem to vnímala vlastně jako docela přirozenou záležitost, ale samozřejmě tam diriguju daleko víc, než v kvartetu člověk stačí malinko se nadechnout a všichni zareagují hned, ale v tom orchestru přece jenom, jak někteří ty hráči už jsou trošku dál třeba ode mě, už jenom tou pozicí, kde stojí, tak to gesto musí být vlastně větší. Takže jsem se to nikdy neučila, prostě nějak automaticky jsem vlastně začala tancovat.
0: Wow.
1: A to s těma houslema a snažím se, jako pokud je to možné, tak vlastně i přesto, že to diriguju od těch houslí, tak stejně jakoby hrát ten primový part s tou skupinou, abych tam jenom nestála a vlastně nebyla vlastně v té pozici najednou vytržená jako dirigent. Ale zároveň asi největší ten přínos jsou ty zkoušky, protože v rámci těch zkoušek už ta práce s tím orchestrem je malinko jiná a to je hrozně zajímavá záležitost. Vlastně jak moc já se snažím vyjít vstříc těm lidem, protože pořád to beru jako tu komořinu. Líbí se mi, že mají lidé svoje názory, to je úplně skvělý, protože pak to je za mě ta pulzace. Ale zároveň vím, že když něco potřebuji vyřešit rychle, tak tam musím vlastně udělat to, ten poslední krok toho říct, tak pojďme to udělat takhle, prosím, protože jinak bychom to třeba nestihli do konce té zkoušky. A v tomhle tom jsem se musela učit té rozhodnosti, protože to pro mě bylo asi jako nejtěžší.
0: Je to pro tebe i nekomfortní situace do jisté míry, jakoby být postavena do toho momentu, kdy to musíš utnout a učinit to rozhodnutí a nenechat to jenom tak vlastně zrát.
1: To je skvělý, že se na to ptáš, protože myslím si, že slovo ne obecně je docela obtížné slovo. Že já jsem, a možná někteří posluchači to mají stejně, nerada říkala lidem ne, protože to mohla být nějaká hezká příležitost a vlastně mě to hrozně zajímá, když někdo něco navrhne, tak vždycky bych se tím ráda zabývala. Ale v určitý moment, když už je moc těch podnětů, tak sama pro sebe si musím říct ne, teďka už stačilo, děkuju a teďka potřebuju něco dotáhnout do konce. A potom zase budu mít prostor pro to, aby mohly přijít nové podněty. Protože jinak se člověk zahltí, přehltí a pak už vlastně není tvůrčí. A to není to, co bych chtěla dělat.
0: Myslím, že to určitě i o nějakém udržení se vize. Aby člověk neodbíhal.

0: Dozněla první část z cyklu Mýty od Karola Šimanovského. Na Proglasu si v Oktávě povídám o hudbě v kontextu života s Ludmilou Pavlovou. V rámci doktorského studia na Akademii muzických umění si s Marcinem Sikorským uskutečnila projekt s názvem Harmonie kontrastů. Slovo kontrast mi evokuje protiklady. Je možné v kontrastech nebo v protikladech najít i něco, co spojuje? Nějaký spojující prvek?
1: Ano. Je to krásný, že jsi to takhle popsala, protože přesně o to nám šlo. Mm-hmm. Že i v tom, když jsou třeba rozdílné energie, názory nebo něco pomalého, rychlého, může vzniknout ta syntéza, ta harmonie. Mm-hmm. A na základě tohohle jsme i vybírali skladby, protože ta syntéza spočívala v tom, že tam bylo polovina skladeb od českých autorů 20. století a polovina skladeb od těch polských. A tím, že Marcin je Polák a já jsem Češka, tak jsme si vzájemně předali takové ty tradiční přístupy k těm skladbám a snažili se je od sebe odkoukat, naučit se je. A pak z toho vznikl tedy můj první doktorandský koncert, kde jsme ta díla provedli a natočili. Můžete si je poslechnout na YouTube a máme na to i takovou stránku. Na mých stránkách je podstránka Harmonie kontrastů, kde jsou i různé vlivy, které procházely Evropou v 20. století. Teďka teda mluvím o těch hudebních, tak kdyby to někoho zajímalo. A na základě toho jsem ještě vytvořila Harmonie kontrastů 2, projekt, který byl vlastně druhý doktorandský koncert a tam jsem vzala taky skladby polsko-českých autorů 20. století, ale už pro různé komořiny, protože jak si říkala, tak ráda hraju komořiny, tak tam jsem to vlastně mohla spojit a zahrát si vlastně se svými mými parťáky, takže bylo tam duo housle vibrafon, housle kytara, housle kontrabas, housle violončelo, housle klavír a smyčcový kvartet.
0: Jaký pro tebe byl ten čas studia polské hudby, které si prováděla v rámci doktorátu na Akademii muzických umění v Praze?
1: Mě to hrozně bavilo a fascinovalo, protože ta barevnost polské hudby je neobyčejná. A už téma mé bakalářské práce byl Karol Šimanovský. A já jsem vlastně tehdy úplně propadla jeho dílu. Končila jsem magistra tím, že jsem hrála jeho druhý houslový koncert na Pražské akademii. A těch barev a těch kontextů s životem, co jsem v tom díle našla, to prostě bylo něco naprosto fascinujícího. A právě jsem se učila novou tónotvorbu právě kvůli té polské hudbě, abych byla schopna vyjádřit daleko víc těch barev. Je to jako když je nějaký lístek zelený a vy chcete najednou popsat to, že je jemně narůžovělý a ještě má konečky tak trošku nabělalé a ostré, tak něco takového.
0: Takže hodně do detailů, práce s detailem, práce s barvou.
1: Úplně mini detaily.
0: Ty jsi také pořadatelka festivalu a zakladatelka festivalu Podkrkonošské hudební léto, takže zastáváš, předpokládám, i roli dramaturgyně. Co je pro tebe podstatné při sestavování koncertních programů?
1: Myslím vždycky na posluchače, na to, co chtějí na tom konkrétním místě slyšet, když ty posluchače znám. Když neznám posluchače, tak se snažím přizpůsobit tomu prostoru. A když bych neznala ani ten prostor, tak jdu asi po tom, co je mi blízké. Každopádně asi je to možná taková hezká věc, když člověk vyjde ze školy, že už si může vybírat ten repertoár, který ví, že mu fakt sedí. Že to je takzvaně ten jakoby jeho repertoár, jasně, že není jenom jeho, ale že si ho může prostě sestavit podle toho, co mu zrovna sedí. A proto, když tam zvu umělce nebo když tam s někým spolupracuji, tak se vždycky ptám, a co vám sedí ze všeho nejvíc, protože to vím, že budou hrát ti lidé nejlíp, že to budou hrát prostě od srdce a že potom můžou daleko víc komunikovat s tím publikem, protože každý koncert je jedinečný, neopakovatelný, ani v záznamech není stejná atmosféra, jako je přímo na tom místě konání a to, co tam nechají za energii ty umělci a to publikum dohromady je prostě něco, co je naprosto unikátní a krásné.
0: Mm-hmm. Čeká nás poslední hudební ukázka a to bude tvá úplná novinka, protože s klavíristkou Alisou Firsovou vám nedávno vyšlo CD se skladbami Josefa Háse. Je na tomto CD kompletní dílo od Josefa Háse pro housle a klavír?
1: Je. To byla nejstručnější odpověď.
0: Pro dnešní pořad jednoznačně. A možná teda, když ta odpověď byla takhle stručná, tak máme ještě chviličku, abys nám povyprávila, jak vlastně ses dostala k natáčení toho CD.
1: Mm-hmm. Já jsem se tak jako jenom možná oklikou seznámila s Alisou Firsovou vlastně úplnou náhodou, jak to bylo tak se všema lidma, který mi zůstali v životě. Já jsem byla na kurzech v Dartingtonu a prostě nějak jsem zjistila, že ty kurzy pro mě nemají takový přínos, jaký bych si představovala, takže jsem si chtěla z toho udělat trošičku dovolenou a tak jsem vzala baťůžek a šla jsem do přírody. No a vrátila jsem se na večeři, protože ta byla společná a přišla za mnou taková zvláštní slečna a říkala, jestli jsem hrála Poulenkovu sonátu. A já jsem říkala, že ne, ale že jsem vždycky se jí chtěla naučit. A on to je strašně těžký, jako když se to má zahrát do druhého dne, tak je to v podstatě jako trošku šílenost. No a tehdy já jsem tam neměla ještě mobilní připojení, protože tehdy ten roaming nějak byl hrozně ještě drahý. A takže jsem si to ani vlastně nemohla jako nastudovat sluchově, jenom jsem dostala noty. A ona tehdy říkala, že to druhý den půjdem zahrát Pascalu Rožému, což je takový ambasador trošku toho Poulenka. Mm-hmm. No a tak jsem si říkala, no tak dobře, tak celou noc procvičím. A Alisa mi z toho říkala, ale nejdřív si půjdem spolu zatancovat salsu. A já jsem tehdy vůbec nechápala, co se děje, protože jsem byla taková dost zodpovědná, že jsem vždycky radši to procvičila, než abych se třeba takhle jako napojila. No a my jsme vlastně touhle zkušeností jako se strašně spřátelili a potom jsme taky podle toho hráli, protože to spojení tam bylo strašně moc slyšet. No a od té doby jsme strašně blízké kamarádky, procestovali jsme značnou část Evropy. A vlastně dokonce jsem se stala kmotrou jejího chlapečka a ona byla zase mojí svědkyní na svatbě. Takže opravdu to bylo, jako, je to takové veliké spojení. No a měli jsme jeden koncert v Pulachu, kam ona se přestěhovala a tam vlastně přišel právnuk toho pana Josefa Háse, jehož díla jsme nahrávali. A jelikož se mu líbilo, jak jsme to jedno dílo, které jsme na tom koncertě představili, tak jak jsme ho hráli, tak on říkal, musíte natočit CDčko. A my jsme si mysleli, že to jen tak jako řekl. No a ono se to fakt stalo. Tak jsme jeli před půl rokem vlastně, jsme měli takový, měli jsme turné a potom turné jsme měli několika dení teda natáčení v Německu. A teďka je to novopečené ještě teplé CDčko.
0: Sotva vybalené z krabice.
1: Tak.
0: Tak si to pojďme pustit. Zazní třetí věta Rondino Scherzando ze sonatiny D-dur, opus 4 číslo 2 v podání Ludmily Pavlové a Alisy Firsové.

0: blížíme se k závěru dnešní oktávy na Radio Proglas, tak bych se chtěla zeptat a tak trošičku zhrnout to naše dnešní povídání a uzavřít. Co je pro tebe cílem v hudbě a co pro tebe znamená úspěch v hudbě?
1: Mm-hmm. Cílem v hudbě je pro mě ta cesta. Ta hudební cesta. A úspěch. Úspěch je mít radost ze všeho, co člověk dělá. To si myslím, že je největší úspěch, protože potom můžeme prožívat všechno tady a teď naplno. A to se nedá vyčíslit. Radost se nedá vyčíslit.
0: To je neuvěřitelný, že to říkáš, protože moje následující otázka byla, jestli je radost v hudbě důležitá. Z čeho máš v rámci svého hudebního působení největší radost? Ale vidím, že to se asi to nedá, se nedá říct z čeho a že určitě se to prolíná úplně vším, co děláš. A, takže dá se říct, že už jsi v cíli, je to tak?
1: No jsem právě na té cestě.
0: Cesta je cíl. Můžeme tomu tak rozumět?
1: Jo.
0: Super. Tak moc díky, Lido. Hostem vysílání Radia Proglas a dnešního pořadu z cyklu o klasické hudbě Oktáva byla Ludmila Pavlova, houslistka, komorní hráčka, koncertní mistrně Pražského komorního orchestru, pořadatelka festivalu Podkrkonošské hudební léto a také moje spolužečka z Akademie muzických umění. Tak ještě jednou moc děkuju.
1: Já moc děkuju za pozvání, Ani.
0: Od mikrofonu se loučí Jana Rambousková a přeje hodně inspirace vám všem, nejen při dalším poslechu hudby nebo rádia, ale abychom si ji uměli všímat i v životě každého z nás.

0: Na Proglasu posloucháte pořad Jak se vám líbí s Milanem Tesařem a dnes především se skupinou Inner Spaces. Já vás tady vítám všechny, pěkný večer, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Konkrétně jsou tu se mnou tedy Štěpánka Balcarová, Vítek Křišťan, Luboš Soukup, což jsou tři pětiny česko-polské skupiny Inner Spaces. Mě vždycky, když sleduju, když takováto kapela vydá nové CDčko, tak si říkám, jak je to při všech těch vašich projektech, kdybych měl jenom vyjmenovat, v kolika Luboš hraje skupinách a v různých zemích, tak jak je vůbec možné, že ta kapela se v podstatě ve stejném obsazení pořád drží, pořád funguje? Jaký je na to recept?
3: Tak recept je asi takový, že ta kapela nefunguje každý týden nebo jednou za 14 dnů, ale scházíme se jednou, dvakrát do roka na nějakém turné, takže to je potom... To potom není problém si ty muzikanty zamluvit na delší dobu dopředu, že si drží ty termíny a potom se takhle můžeme sejít a třeba natočit desku.
0: Tak říkáš třeba natočit desku. V čem je tady rozdíl v těch setkáních, když je, řekněme, dvakrát za rok turné, kdy zjistíte, že dozrála ta doba, že by tedy mělo vzniknout něco nového, hmatatelného?
4: Tak určitě, když se nahromadí nějaký repertoár, který není natočený, že jo, tak pak o tom začínáme uvažovat.
0: Minulou desku jste točili v šestici s Davidem Dorůžkou. Teď je to tedy opět pětičlenná sestava Inner Spaces. Mělo to album, které se tady jmenuje Jarní, které si tady dnes budeme představovat, mělo hned z počátku nějaké třeba jasné obrysy, co by se na něm mohlo objevit, jestli by ty skladby mohly na sebe nějak, řekněme, navazovat náladou, anebo to je prostě sbírka materiálu, který se nahromadil?
1: Já si myslím, že to je v podstatě sbírka materiálu, který se nahromadila. A ten celek prostě vyšel až z toho, jak jsme ty skladby potom třeba taky sestavili za sebe. To udělalo hodně vlastně příběh té desky. Takže myslím si, že to vzniklo tak jako nějak spontánně samo. Nebyl to nějaký koncept dopředu.
4: No, já si myslím, že to byl koncept. Ne, koncept to nebyl jako koncept, ale nicméně jsme se bavili v kapele o tom, že se nám hrozně líbilo naše první CD.
1: A, to je pravda.
4: A od toho vlastně jsme se rozhodli, že bychom se vrátili zase o krok zase zpět, že bychom připravili repertoár, který by měl, v kterém by bylo dost prostoru pro improvizaci a pro souhru. Což myslím, že se povedlo a vlastně i ta nahrávka je live vlastně ze studia z Ostravy. A to nám vlastně taky hraje, jak se říká, do not, ne? Říká se to, do karec nám to hraje.
0: Tak muzikantům do not třeba.
4: Přesně, nám to hraje do not. Že vlastně je to spontánní, že je to před publikem, že vlastně ta improvizace je nejen ty kompozice, ale i ta improvizace je vlastně důležitou složkou tady toho CD.
0: To znamená, že na začátku bylo něco jako, řekněme, zadání, které jste si dohromady vy tři autoři, kteří vlastně do kapely přispíváte, dali nebo řekli?
3: My jsme si ho vlastně řekli. My jsme si řekli asi dva roky po tom CDčku Light Year, tak jsme si řekli, kam tu kapelu bychom chtěli dál vést, nebo jak bychom chtěli, aby zněla. A vlastně nám z toho vyšel tenhle ten zpáteční krok k té první desce a vlastně jsme si řekli, že v tomto duchu napíšeme nové skladby.
1: Jo, to je pravda. No, Luboš vlastně tenkrát přišel s tím, že se mu hrozně líbilo zvuková vlastně, jakoby, nebo po zvukový stránce to první CDčko, že bylo takový jako hezký, jako teplý, široký, prostě příjemný na poslech a že pak jsme vlastně udělali tu druhou desku, která byla hodně kompoziční a i těm, jak tam vlastně byl ještě David, tak samozřejmě člověk musel víc přemýšlet o tom, jak využít ty všechny nástroje a jaký kombinace může použít a tak. A tady jsme vlastně si užívali ten zase zpátky ten zvuk, který jsme vlastně začali, no.
0: Mluvíte tady o návratu, o cestě zpátky, ale asi se člověk nemůže vydat úplně zpátky, protože mezi tím nazbírá další zkušenosti v dalších svých formacích, v dalších aktivitách. Dokázali byste třeba říct, a teď možná ne vaše skladby každého z vás, ale třeba skladby těch druhých, v čem se třeba přesto posunuli, přestože je to návrat? Nebo cítíte tam nějaké takové posunutí, řekněme,
4: tak
0: po spirále?
4: Každý z nás se vyvíjí jako skladatel sám. A je čím dál lepší a lepší, to třeba, já nevím, tak ta naše titulní, nebo ta první skladba, ty Křídla, To je úžasná věc, že Vítek prostě už si vypracoval svůj vlastní jazyk a svůj vlastní zvuk vlastně těch kompozic. To je třeba skladba, která se hraje naprosto sama. Jo. To se začne a prostě to plyne jako křídla. No. Takže a takovouhle skladbu, pokud se nemýlím, vlastně na našem prvním CD nemáme. To je vlastně, a to si myslím, že je teda práce nějakých posledních 5 let prostě jeho.
0: Dobře, tak víte co, nechme teď zaznít chvilku hudbu, samozřejmě Inner Spaces, Alba Jarní a třeba právě píseň nebo skladba Křídla.

0: Tak to byla skladba Vítka Křišťana, Křídla, z nového alba skupiny Inner Spaces. My jsme tady mluvili o tom, jak vzniklo album jako takové, ale už tady zaznělo slovo příběh. Já jsem předtím místo skladba řekl písnička, tím narážím i na to, že pro mě ty skladby jakoby měly nějaký děj. Samozřejmě tím názvem, třeba Vítku, ty konkrétně u těch křídel, taky té skladbě něco předurčuješ, když jsi ji psal, nebo obecně, když píšeš, máš třeba v hlavě nějaký děj, nějaký příběh, nějaký obraz?
1: Já to mám naopak, no, že ta věc vznikne. Někdy je to třeba nějaký pocit, ale já se neuvědomuji při tom, když to píšu. Prostě ty tóny se tam nějak sobě hromadí a názvy dělám vždycky potom. A nebo jakoby potom tomu prostě člověk dá nějakou tu nálepku a zjistí, že třeba se tam něco v tom jakoby odehrává, ale jakoby já to takhle nemám, že bych měl prostě prvoplánově jasno, že teď prostě píšu o tomhle a teď se má dít tohle. Mm-hmm. Takhle to nemám, no.
0: A ty názvy, je to spíš taková ta nutnost, nutné zlo, nebo tě to baví pojmenovávat skladby?
1: Já moc dobrý v názvech nejsem, teda. Já většinou to jako docela potím a za tuhletu skladbu jsem rád, protože tam to tak nějak jako, myslím si, že to je jeden z mála dobrých názvů, který mám skladet. No.
0: Já se teď obrátím na Luboše. Luboši, já jsem tady tak nějak mimochodem řekl, v kolika ty hraješ v kapelách, ani bych si to netroufil vyjmenovat, ale když píšeš, nebo když jsi psal pro Inner Spaces, pro tuto desku, je to pro tebe třeba zásadně jiné, než když píšeš pro svůj kvartet nebo pro další projekty, pro Points?
2: Tak určitě myslím na ten zvuk svých spoluhráčů a na tu kapelu, aby to sedlo. A to si myslím, že zrovna sedí ten Night in Budapešť, co jsem napsal, tak jsem to hrál v různých sestavách a v podstatě v této sestavě se mi to líbilo nejvíc. Takže i proto jsem se rozhodl, že vlastně to bude věc téhleté kapely. Mm-hmm. No.
0: To znamená, že skladba vznikne, ty ji pak zkoušíš v různých kapelách a pak teprve se, anebo je to spíš výjimka?
2: Jak kdy. Mm-hmm. Jak kdy. Teď je to spíš asi výjimka. Většinou jsem psal ty věci pro kapelu, i když je to možná taky období, no, poslední rok, dva možná, už se snažím jako si to zahrát. Když má člověk šanci si to zahrát s kýmkoliv, tak je to vždycky dobrý, no. Si člověk vyzkouší, jak to funguje.
0: Štěpánko, jak je to u tebe? Ty, když skládáš, myslíš na tu konkrétní sestavu dopředu, anebo taky vyvine se nějak skladba a pak se s ní něco děje?
3: Tak já vlastně vzhledem k tomu, že Inner Spaces jsou moje taková kmenová kapela hlavní a vlastně pro jinou v jiné kapele úplně tolik jako skladatel nefunguje, tak vlastně skládám přímo pro kluky. A vím, že to bude znít dobře, protože jsou to skvělí muzikanti, takže to vždycky zní dobře.
0: Říkáš, že pro jinou kapelu prakticky neskládáš, ale všichni tři máte zkušenost taky s psaním pro Big Band, pro Concept Art Orchestra, což je samozřejmě úplně jiná disciplína. Předpokládám tedy jako neskladatel, že to tak asi bude, že se asi taková práce bude hodně lišit od toho, od psaní pro menší těleso.
3: No, tak to se liší, tak tam je samozřejmě strašně moc potřeba času a práce nad tou big bandovou aranží. A člověk přemýšlí úplně v jiných dimenzích nad vývojem té skladby kompozičním, když to tady třeba zrovna konkrétně na tom CDčku jsou víceméně témata, improvizace, potom zase klasicky jazzové téma.
0: A může se stát, že se ze skladby pro Inner Spaces stane skladba pro koncept orchestra aranžováním, úpravou? Stalo se to někdy?
3: Ano. Kometa.
1: Kometa, to je pravda, no. Poslední skladba, kterou jsem vlastně aranžoval, tak vznikla jako lead sheet, jako vlastně písnička. A tak jsem ji zase rozpracoval vlastně do tady toho většího.
3: A je to docela časté. Vlastně Silence of Snow a Song for Paolo, to jsou skladby z první desky a ty jsem potom zaranžovala ještě pro Big Band. Takže když ta skladba funguje hezky téma, tak je potom záhodno ještě dopracovat, rozpracovat pro větší tělesa.
0: Inner Spaces je kapela, která vznikla v Polsku, nemýlím-li se, vy jste studovali, že v Katovicích, a polské spoluhráče stále v kapele máte, Maxe Muchu a Gregoře Masłowského. Už jsme si říkali, že ta kapela vlastně funguje tak, že se sejdete zhruba dvakrát za rok na nějaké turné, ale když napíšete novou skladbu, předpokládám, že vy asi mezi sebou se můžete vídat častěji, konzultujete nějak třeba s kolegy, jak ta skladba bude vypadat, můžou oni jako rytmika do toho nějak promlouvat, kolik tam mají prostoru?
2: Ne, nesmí. Ne, oni jakoby v tady tom si myslím, že píšeme jim jakoby na tělo, takže oni většinou ani jeden z nich vlastně neskládá hudbu, to znamená, že my tři už jsme dost, už máme dost názorů na to, aby jsme vlastně dosáhli nějakého kompromisu, který
3: ale zase třeba fajn. Niance při zkouškách prostě řešíme třeba, že se tam něco třeba nehodí, nebo nějaký konkrétní feel nebo groove trochu.
2: To určitě, no. Aby se jim to hrálo vlastně dobře, příjemně, no.
1: Je pravda, že mám taky pocit docela, že jsme se posunuli v tom, že na začátku jsme jakoby si ještě neuvědomovali vlastně, co jsme a jak, nebo jakým způsobem třeba zníme a co je dobrý a co vlastně jsme, hodně jsme hledali, že jo. Hodně jsme vlastně experimentovali a na těch zkouškách probíhali hodně často docela živý debaty o tom, co a jak kde zahrát. To se vlastně dneska už neděje, protože přesně tak, jako myslím si, že všichni už vlastně jsme si uvědomili, co to je za kapelu a co je její silnou stránkou a co ne.
0: My teď budeme poslouchat, Luboši, tvoji skladbu Night in Budapest. Ty už si ji zmínil, ona má víc než 13 minut, takže je to vlastně rozsáhlá plocha, ve které se toho dá říct podle mě docela hodně. A tady já musím vlastně zopakovat tu otázku, kterou jsem kladl Vítkovi, jestli třeba konkrétně za touto skladbou vnímáš nějaký příběh, něco konkrétního?
2: Tak je tam určitě příběh, ale nevím, jestli bychom měl tady, no to je strašně dlouhý příběh, protože ta skladba je epická, že 13 minut, ten příběh je asi na dvakrát déle, takže to někdy v příštím pořadu.
0: Dobře, takže to bude až vedle hudby vydáš třeba román nebo novelu, no.
2: No, povídku stačí.
0: Stačí, dobře.
2: To se vejde.
0: Tak pojďme poslouchat Inner Spaces z nového alba Jarní.

0: Dozněla skladba Luboše Soukupa Night in Budapest z alba Jarní skupiny Inner Spaces. Proč vlastně Jarní? Ona je tam skladba tohoto jména, tu si mimochodem za chvilku poslechneme, to je Štěpánko, tvoje skladba. Proč právě podle ní to album dostalo jméno? Proč se nejmenuje třeba Křídla nebo Mysteriózní?
1: No, ty Křídla taky byly v úvaze. O tom jsme taky debatovali, ale nakonec... Vlastně já jsem i trošku laborovala s tím anglickým názvem, protože vydavatel chtěl, aby byl na albu i anglický název. A nejdřív to teda trošku padlo na tom, že jsem si řekla, že to bude Spring, což je vlastně i přídavný jméno, i podstatné jméno v angličtině. A to slovo se mi tam moc nelíbilo, protože jsem si říkala, že Angličani nebo Američani si budou myslet, že se to jmenuje Jaro. Uh-huh. A to by se mi název pro desku jako nelíbil. A potom jsem právě hledala ve slovníkách a zjistila jsem, že existuje ještě slovo vernal. Jsem si to ověřovala u kamarádů Angličanů a ti mi to potvrdili. Říkali, že to neznamená jenom jarní, ale i svěží.
0: Aha.
1: Nebo prostě jako něco nového, svěžího, jarního. A vlastně se mi to líbilo i tím, že ten název je hodně podobný vizuálně i jak zní jarní, vernal, že to není jarní, spring. To jsou dvě úplně odlišná slova, takže to mě potěšilo, že existuje podobné slovo i v tomhle smyslu. A takže jsem potom asi tak nějak přesvědčila kluky, nebo prostě jsem jim to řekla.
0: Mně to zní docela pěkně i s tím, o čem jste tady mluvili, že je to návrat k nějakým vašim možná začátku nebo do dřívější etapy, ale zároveň je to tedy svěží návrat.
2: Přesně tak.
1: Přesně tak.
0: Takže vlastně vyjadřujeme tu spirálu, po které stoupáte někam nahoru a zároveň se možná ohlížíte, možná vracíte. Říkali jste, že jste album nahrávali živě ve studiu. Podle čeho jste vybírali to konkrétní prostředí, kde deska vznikne?
2: Tak my jsme vybrali to samé prostředí, ve kterém vznikla první deska. To je zase ten návrat vlastně.
1: A bylo to samozřejmě v rámci cyklu koncertů Moravskoslezské, teď úplně nevím, organizoval to Marian Friedl. Takže my jsme tam vlastně jeli odehrát koncert a potom jsme si říkali, že s tou nahrávkou buď něco uděláme, nebo neuděláme podle toho, jak se nám bude líbit. A rozhodli jsme se, že s ní něco uděláme.
0: A kdyby se vám nelíbila, tak byste volili jiné studio pro stejný repertoár?
1: Tak bychom asi o tom debatovali a třeba bychom letos šli do normálního studia asi ten repertoár natočit. Co, kluci?
2: Jo, já můžu.
3: Když je pravda, že jsme řešili, že bychom to možná chtěli živě, že jo? Že vlastně...
2: My jsme to chtěli živě, no. S publikem.
3: Takže by to možná dopadlo další koncert živě. No, to je těžký jako spekulovat. Prostě to dopadlo, takže deska je.
0: V čem je třeba pro vás výhoda nebo výhoda pozitiva té živé nahrávky?
1: No, já si to nahrávání víc užiju, protože nemyslím na to, že se to nahrává, prostě hrajeme koncert a je to moc hezká atmosféra. V tom studiu občas člověk má nějaké tam stresy nebo se necítí úplně komfortně. Taky jsme hráli vlastně úplně akusticky, bez různých odposlechů, bez sluchátek, takže pro mě je tohleto výhoda, nehledě na to obecenstvo, které může nějakým způsobem reagovat.
0: Ostatní přikyvují.
3: Ano, určitě, no, tak publikum samozřejmě tam funguje zpětná vazba, že my tou hudbou něco vysíláme a publikum to přijímá, zase vysílá něco zpátky, takže to je vždycky je to prostě strašně zná, když člověk hraje pro někoho a nejenom prostě pro mikrofon nebo nahrávací zařízení.
0: Podle toho, co jste mi říkali, tak my se tady vlastně setkáváme v den, kdy potom přetáčíme tedy pořad dopředu, ale v den, kdy nahráváme, tak máte koncert v Brně. Takže to je ten jeden půl rok. Takže skupina se sejde opět za dalšího půl roku, nebo jaké jsou teď nejbližší plány?
1: Tak tenhle ten koncert byla taková náhoda, víceméně my jsme v únoru před měsícem odjeli turné pěkné, kde jsme prezentovali právě tuhle turovou desku a tenhle ten koncert je vlastně v rámci polských dní v Brně ve spolupráci s Jazzfestem brněnským, takže to je taková vlaštovka, ale je pravda, že se asi uvidíme, doufejme v listopadu zase příště.
0: Tak a protože já s Lubošem chystám samostatný rozhovor, takže Luboši, tebe se teď nebudu ptát na tvoje další plány, ale Vítka Štěpánky se zeptám rád na to, co plánují mimo Inner Spaces.
3: Tak já letos budu natáčet desku triovou, vlastně pokračování tak nějaký zase další moje jako autorský činnosti. Já jsem dal dohromady akustický trio se skvělým kontrabasistou Jiřím Slavíkem a trumpetistou Oskarem Terekem. A je to vlastně trošku jiná koncepce tria, protože většinou pianový trio znamená bicí, kontrabas, piano. Mm. A já jsem vlastně hodně dlouho přemýšlel o těch bubnech a z jedné stránky to dopadlo tak, jak to dopadlo, protože jsem jakoby nenašel úplně to, co bych si představoval tady prostě dosažitelně blízko. Anebo ty lidi třeba by mohli, nebo bych si dokázal představit kapele, ale prostě jsou natolik v podstatě hrajou v jiných projektech a nemají prostě na to čas, jo, nebo by vlastně nebyl čas pracovat. Takže to byla vlastně ta jedna stránka a druhá stránka je toho, že vlastně to docela dost pro mě čerstvý, nebo jak to řek, je to úplně jiný přístup k pianu, než jsem doposavat měl, protože Jirka Slavík hraje hodně, v podstatě je schopný zahrát harmonie a je schopný doprovodit takým způsobem, že vlastně já najednou mám úplně jinou roli v tom triu, jo, že a Oskar zase hraje témata a teďkom já vlastně nacházím úplně jiný dimenze, vlastně jak to piano do toho zapojit. Takže to budu natáčet letos, tuhletu desku a vedle toho je možný, že se pustím do takového většího projektu. Chtěl bych napsat vlastně klavírní koncert s doprovodem jakoby takového rozšířenějšího big bandu. Je to tak zatím 50 na 50. Uvidíme, jak dopadnou nějaký podpůrný prostředky. Takže tak, no.
0: Tak to je Vít Křišťan a Štěpánka Balcarová. Co ty chystáš, nebo čím teď žiješ?
1: Tak teď žiju tady Brnem a tím, že jsme tady na Jazzfestu a já teda do studia jdu za měsíc, kde budu nahrávat s projektem, který jsem si vymyslela. Zhudebňuji básně polského básníka Juliana Tuwima, kterého mám moc ráda. Pozvala jsem ke spolupráci polskou zpěvačku Malgorzatu Chutek. A kapela to bude česko-polská, bude tam ještě Nikola Kolodějčík na piano a Gřegoř Máslovský právě z Inner Spaces na bicí. A z Čechů tam bude Jaromír Honzák na kontrabas, Marcel Bárta na saxofony a Robert Fishman na flétnu. A tak na to se těším, bude to taková spíš písničkovější deska, založená na těch krásných básních. Ta vyjde u Animal Music na podzim, teďka 2017.
3: Jo, ta moje deska taky. No, to je Strouchov.
0: Tím

0: strašně teplo. Úplně jarní, byl to teda únor, ale opravdu takový ten netypický. A tak se prostě na zkoušce řeklo, že to je jarní, takže takhle k příběhu.
1: Takže tady je skladba jarní. Mými hosty byly Štěpánka Balcarová, Vít Křišťan, Luboš Soukup za Inner Spaces. Já vám všem děkuju a těším se zase někdy příště naslyšenou.
2: Děkujeme.
1: Loučí se také od mikrofonu Milan Tesař. O zvuk se nám staral Jaroslav Topinka. Tady jsou Inner Spaces ještě jednou.

everything went quiet, and you knew you'd be alright.

živote něco vyhrát, uč se od dětí. Správný dříví hřeje třikrát, tohle už po třetí. Když to chceš v životě vyhrát,

Možná se k tobě někdo otočí, možná se k tobě někdo přidá a jedním bleskem přímo do očí se na tvém lístku změní třída. O každé výhře přijde odveta, odevzdáš tělo další válce, zasychá v koutě tvoje paleta.

dobré jídlo někdo poručí, snad někdo omije ti dlaně, vymaní ruku z mého područí, se myšem přikryje si zbraně, postavím raketoplán do léta.

si se neubráním představám, asi je tohle naše s Bohem. Zatím tě ale v noci potkávám, za každým rodě prašným rohem. Na modré zemi umře poeta a ty se ztratíš někde v dálce, zasychá v koutě tvoje paleta.

0: Zobudiť sa a vidieť krajší svet.
1: Potřebujete vypnout? Zapněte Rádio Proglas.

Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kole napadáš, o tom si povídaj, že prý jsem dávno na dně, že krásně.

že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás pámu změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou, a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou, že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám, a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobré ku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme,

kde se to ocitlo v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějčka na udici, cikánek slámy volá na lesy. Poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový steh, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčku je slaměný splávek cestou utrati. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí trhne opratí.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstko zrní, prázdnou pěst je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, hoříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

Blíží se 6. hodina a před námi je myšlenka na den autorky Hany Pinknerové z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů. Myšlenku bude číst Jarka Círusová.

Někdy podléhám stereotypům a představuji si určité pojmy v souvislosti s typickými vlastnostmi. Tak třeba při slově láska mě napadne růžová barva a přívlastek sladká. Nevím, proč mi to tak naskakuje. Lásku si takhle vlastně vůbec nepředstavuju a jsem přesvědčená, že taková většinou není. Vzpomínám si, jak minulý týden byla u mě v obchodě babička s vnučkou vybrat knížku. Ta holka byla příšerná. Vůbec se neuměla chovat. S babičkou jednala jako s otrokyní. Neuměla nebo nebyla ochotná pozdravit, poprosit ani poděkovat. Zjevně byla zvyklá, že si to může dovolit. Babička si nechala všechno pokorně líbit a také koupila všechno, co si ta holka umanula. Při placení se tak omluvně pousmála, že by chtěla, aby ji její vnučka měla ráda. Neudržela jsem se a zeptala se, jestli je přesvědčená, že si to tímto způsobem zajistí. Nejistě se ohlédla na vnučku, která si soustředěně rozbalovala bonbon. Ten bonbon, kvůli němuž jsem trvala na prosím a děkuji. Byl to souboj, ale zvítězila jsem. Babička si povzdychla, ale neodpověděla mi nic. Bylo mi líto. Myslím, že takhle láska nejedná. Láska neznamená, že si člověk musí nechat všechno líbit. Láska znamená nastavit hranice sobě i milovanému. Bez hranic totiž láska snadno zmutuje v manipulaci, tyranii nebo otroctví. Láska chce pro milovaného to nejlepší, což neznamená všechno dovolit a všechno dát. Láska může znamenat kázeň i trest. Láska může znamenat žádný bonbon, žádný dárek. Protože to je nejlepší pro duchovní růst. Dobrý den, prosím, děkuji a naschledanou k tomu zaručeně patří.

0: Je právě 6. hodina, sobota, 30. květen 2026. Krásné ráno, s Proglasem vám přeje Daniel Blaške. Krom toho, že je Světový den roztroušené sklerózy, připomínáme si v katolické církvi svatou Zdislavu šlechtičnu ze 13. století, vzor manželky a matky, služebnice a přímluvnice strádajících, patronku rodin a jednu z našich národních patronek, ochránkyni litoměřické diecéze a libereckého kraje. Dnes také sloví ředitel 67. narozeniny ředitelka papežských misijních děl v královéhradecké diecézi Bronislava Halberštátová. 83 let se dožívá slovenský jazzman, zpěvák, skladatel a hudební organizátor Peter Lipa. Svátek má Ferdinand. Jméno germánského původu znamená odvaha k míru. To je nám dnes rozhodně potřeba. Já vám však na Proglase mírnou atmosféru jistě slíbím. Během půl hodinky, kterou máme před sebou, uslyšíte také zprávy o počasí, také očekávané události dne, a od 30. minuty po 6. hodině se seznámíme s textem dnešního evangelia a pomodlíme se k památce svaté Zdislavy také ranní chvály. Přeji krásné vstávání s Proglasem.
1: De facto síla je v nás, do plachet foukat se snaž, najdi si pláž. Všecko to špatný už smaž.

Je 9 minut po 6. hodině a dnes očekáváme takovéto počasí. Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě území bude kolem 22 a v 1000 metrech na horách až kolem 18 stupňů, na Šumavě až 22. Ráno, večer bude a během dne mírný severozápadní vítr, v bouřkách a intenzivnějších přeháňkách přechodně zesílí. Tlak bude slabě klesat, večer pak bude vyrovnaný a rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré.

Je 6 hodin a bude 19 minut. Máme sobotu 30. květen. Papež Lev XIV. Se bude v 19 hodin modlit v jeskyni Panny Marie Lurdské ve Vatikánských zahradách mariánskou modlitbu růžence. K této iniciativě, kterou pořádá Dikasterium pro evangelizaci, vyzvala řada významných poutních míst věřící i poutníky po celém světě. Středobodem celoročních oslav 30 let Ostravsko-Opavské diecéze je Den vděčnosti v katedrále Božského spasitele. Slavnostní mši bude od 14.30 přenášet televize Noe. Hlavním celebrantem je místní biskup Martin David, kázání připravil olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Účast přislíbili další biskupové z Čech, Moravy, Slovenska i Polska. Hudebně mši doprovodí diecézní chrámový sbor. Relikvie svaté Zdislavy se vrátí do Jablonného v Podještědí při dnešní diecézní pouti. Slavnostní mši celebruje od 11 hodin pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Ten do Jablonného putuje spolu s dalšími pěšky z obce Zdislava. Předposlední den mítingu Brno slibuje divadelní maraton dějinami 20. století. Připojí tři inscenace, které vznikly v produkci festivalu přímo pro jednotlivé ročníky akce. Jde o divadelní hry Benešovi v Brně, Mezipřistání a Dnes to rozdělíme. Františkánský klášter v Hájku hostí kulturní festival Hájecká nota, který se koná u příležitosti 8. výročí úmrtí svatého Františka z Asízy. Zváni jste na komentované prohlídky kláštera, mši svatou, program pro děti nebo koncert hostivického pěveckého sboru. V areálu psychiatrické nemocnice v Pražských Bohnicích startuje dvoudenní festival Mezi ploty. Zaměřuje se na podporu duševního zdraví a propojuje kulturní program s odbornými besedami i relaxačními aktivitami. Komentovanou prohlídku s Milivojem Husákem, autorem výstavy Světlo ve stínu, pořádá diecézní muzeum v Brně. Umělec osobně představí svá díla a poskytne komentář vystaveným pracím v kryptě katedrály svatých Petra a Pavla. Barokní kaple svaté Anny u Pelhřimova se znovu promění v otevřený kulturní prostor propojující hudbu, výtvarné umění, divadlo a literaturu. Festival Zvuky, barvy, hlasy kaple nabídne aktivity pro všechny generace. A 35. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad zahájí Filharmonie Hradec Králové v komorním obsazení pod taktovkou Michály Rože Růžičkové. Při koncertě zazní nejen filmové melodie.

0: Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.
1: A tím dnem je i sobota, 30. květen 2026, Světový den roztroušené sklerózy. V katolické církvi se připomíná památka svaté Zdislavy, šlechtičny ze 13. století, vzoru manželky a matky. 610 roků nás dělí od smrti myslitele mistra Jeronýma Pražského na Kostnické hranici. Byl to současník Husa a šiřitel jeho učení. Před 595 lety 30. května 1431 byla uplálena mladá francouzská venkovanka svatá Johanka z Arku, národní hrdinka, jejíž zásluhou došlo k obratu ve stoleté válce ve prospěch Francie. A dnes má svátek Ferdinand a vy jste nyní zváni k poslechu evangelia ranních chval a duchovního slova. Krásné ráno s Proglasem vám přeje Daniel Blaške.

z 11. kapitoly Markova evangelia. Ježíš a jeho učedníci přišli znovu do Jeruzaléma a jak šel chrámem, přistoupili k němu velekněží, učitelé zákona a starší s otázkou: jakou mocí děláš tyto věci? Kdo ti k tomu dal plnou moc, abys to dělal? Ježíš jim odpověděl: zeptám se vás na jednu věc. Odpovězte mi a já vám řeknu, jakou mocí dělám tyto věci. Byl Janův křest z nebe nebo od lidí? Odpovězte mi. Ale oni mezi sebou uvažovali: řekneme-li z nebe, namítne, proč jste mu tedy neuvěřili? Máme říci od lidí? To by se báli lidu, protože všichni byli přesvědčeni, že Jan byl skutečně prorok. Odpověděli tedy Ježíšovi: nevíme. A Ježíš jim řekl: ani já vám nepovím, jakou mocí tyto věci dělám.

0: Dnes tady máme památku svaté Vzdislavy a v breviáři budeme tedy vycházet z textů památky, které najdeme v starším vydání na straně 1376, anebo v novějším na straně 1540. Žalmy budou z neděle prvního týdne žaltáře, tedy od strany 813 ve starším vydání, 813, a nebo v novějším 914. A pouze prosby budou ze společných textů o svatých ženách. Nyní tady chybí číslo. Možná můžeme se podívat velmi rychle, když je tady je z textu o svatých ženách a hned vám řeknu, že to bude od staršího vydání na straně 1771. 1771, v novějším vydání pak 1992. 1992. Ještě jednou zopakuji všechny stránky, jak pro starší vydání, tedy 1376, 813 a 1771, tak pro novější vydání, tedy 1540, 914 a 1992. A modlit se s vámi dnes budou Daniel
1: a Michal.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Jako slunce oživuje, z rána vzduch a les a kvítí, Zdislavo, tak Boží milost prohřála tvé celé žití.
1: Zdislavo, ty v poslušnosti přijala si z vůle Boží ženy matky jeho i blaho, ženy matky slast i hloží.
0: Blahoslavil chorý vděčně Zdislavo tvou velkou péči, která jeho rány s láskou vymývá a pilně léčí.
1: Blahoslavil chudý, nuzný Zdislavo tvou lásku něžnou, andělem tě nazývali trpících a chudých kněžnou.
0: Díky tobě, Hospodine, za vzor matky ženy paní, její příklad, její prosba v rodinách ať pokoj chrání.
1: Díky tobě, dobrý Bože, za vzor lásky neskonalý, dej, by také naše duše láskou k bližním oplývaly.
0: Skládala svoji naději v Boha a vytrvala se modlila. Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
1: Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak vyprahlá žíznivá bezvodá země.
0: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
1: Vždyť tvá milost je lepší než život, mé rty tě budou chválit.
0: Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
1: Má duše se bude cítit jak tukem a morkem, plesající mi rty zajásají ústa.
0: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
1: Neboť stal se s mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel já sám.
0: Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
1: Sláva

0: slunce a měsíci, velepte Pána, nebeské hvězdy, velepte Pána.
1: Všechny deště a roso, velepte Pána, všechny větry, velepte Pána.
0: Ohni a žáre, velepte Pána, studeno a teplo, velepte Pána.
1: Roso a jíní, velepte Pána, zimo a chlade, velepte Pána.
0: Ledy a sněhy, velepte Pána, noci a dní, velepte Pána.
1: Světlo a temno, velepte Pána, blesky a mraky, velepte Pána.
0: Země, velep Pána, chval a oslavuj ho na věky.
1: Hory a vrchy, velepte Pána, vše, co na zemi roste, velep Pána.
0: Prameny, velepte Pána, moře a řeky, velepte Pána.
1: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velepte Pána. Všichni nebeští ptáci, velepte Pána.
0: Všechna zvířata, divoká i krotká, velepte Pána. Lidé, velepte Pána.
1: Izraeli, velep Pána, chval a oslavuj ho na věky.
0: Kněží Páně, velepte Pána, služebníci Páně, velepte Pána.
1: Duchové a duše spravedlivých, velepte Pána. Svatí a pokorní srdcem, velepte Pána.
0: Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Velebme Otce i Syna i Ducha Svatého, chvalme a oslavujme ho na věky.
2: Moudrá žena budovala svůj dům, šla čestně životem, chválila Hospodina.
0: Nikdo o ní nemohl říci nic zlého.
1: Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
0: Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, synové Sionu ať jásají nad svým králem.
1: Ať chválí jeho jméno tancem, ať mu hrají na buben a na citeru.
0: Neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
1: Ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích.
0: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou.
1: Aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech.
0: Aby spoutali jejich krále řetězy a železnými okovy jejich velmože.
1: Aby na nich vykonali určený soud, všem jeho svatým bude to ke cti.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Nikdo o ní nemohl říci nic zlého.
1: Krátké čtení je z knihy Přísloví 31. kapitoly. Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má než perly. Srdce jejího manžela na ní spoléhá, zdobí se silou a vážností, s úsměvem hledí vstříc budoucnosti. V moudrosti otvírá svá ústa, na jazyku má laskavé poučení. Bdí nad chováním své rodiny. Půvab zklame, krása prchne, za to žena, která ctí Hospodina, zaslouží si chválu.

0: Šťastný muž dobré ženy, její rozumnost osvěžuje jeho síly.
1: Šťastný muž dobré ženy, její rozumnost osvěžuje jeho síly.
0: Kdo našel dobrou ženu, našel štěstí.
1: Její rozumnost osvěžuje jeho síly.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Šťastný muž dobré ženy, její rozumnost osvěžuje jeho síly. Slunce vycházející na výšinách páně, to je krása dobré ženy v uspořádaném domě.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida,
0: jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou

0: všech, kdo nás nenávidí.
1: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
0: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
1: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
0: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů,
1: z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
0: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Slunce vychází na výšinách, Páně, to je krása dobré ženy v uspořádaném domě.
1: Spolu se svatými ženami oslavujme našeho Spasitele a volejme.
2: Přijď, Pane Ježíši.
0: Pane Ježíši, ty jsi odpustil hříšnici, když dávala najevo, že chce z lásky k tobě změnit svůj život.
1: Odpusť i nám všechny naše hříchy.
0: Během tvého veřejného působení doprovázely tě zbožné ženy a starali se o tebe ze svého majetku.
1: Nauč nás poznávat tě ve svých bližních, kteří potřebují pomoc.
0: Když jsi přijal pozvání do domu Marie a Marty, jedna usedla u tvých nohou, aby ti naslouchala, a druhá tě obsluhovala.
1: Otevři naše srdce, abychom rádi slyšeli tvé slovo a s láskou ti sloužili.
0: Ty jsi poslal ženy, které tě potkali po tvém vzkříšení, aby zprávou o tom potěšili tvé učedníky.
1: Naplň i nás vnitřní radostí, abychom vydávali svědectví o tvém vítězství na smrtí.
2: Přijď, Pane Ježíši.
1: Prosme nyní za příchod Božího království, jak to Kristus naučil své učedníky.
2: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
1: Bože, ty jsi naučil svatou Zdislavu osvědčovat lásku k tobě v každodenní péči o vlastní rodinu i trpící bližní. Dej, ať podle jejího příkladu i my využíváme času věrným plněním tvé vůle. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
0: Amen.
1: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
0: Amen.

V sobotu 8. týdne v mezidobí čteme z knihy Job, část 13. a část 14. kapitoly. Podtitul Job se dovolává Božího soudu. Job odpověděl svým přátelům: Mlčte a nechte mě mluvit, ať mě cokoliv stihne. Ve svých zubech ponesu své tělo, na svou dlaň položím svou duši. Může mě zabít, nemám však jinou naději, jak své chování před ním obhájit. Již to je mi k prospěchu, že se nesmí před ním objevit rouhač. Slyšte mé slovo, mému výkladu popřejte sluchu. Nuže, připravil jsem svou při k soudu, vím, že budu uznán spravedlivým. Kdyby ještě někdo chtěl se mnou přijít, pak bych už raději mlčel a zemřel. Jen dvou věcí mě ušetři a pak se před tebou nebudu skrývat. Svou ruku vzdal ode mě, ať mě neděsí hrůza z tebe. Pak se ptej a já odpovím, nebo já budu mluvit a ty mě odpověz. Kolik je mých nepravostí a hříchů, o mé nevěrnosti a vině mě pouč. Proč skrýváš svou tvář, máš mě za svého nepřítele? Chceš děsit list odvátý větrem, či pronásledovat suché stéblo, že trpký osud mě připisuješ a přisuzuješ viny mého mládí? Doklady svíráš mé nohy, špehuješ všechny mé cesty, značíš si stopy mých nohou. Můj život je jako měch, který se rozpadá, jako oděv, který mol rozežírá. Člověk zrozený z ženy má život krátký a plný neklidu. Jako květ vypučí, zvadne, prchá jako stín a nevydrží. A přece na něj otvíráš své oči a ženeš ho na soud se sebou. Kdo může z nečistoty udělat čisté? Jistě nikdo. Když už jsou určeny jeho dny a u tebe je počet jeho měsíců, když už si mu stanovil cíl, který ho nemine, tedy aspoň se od něho odvrať a nech ho, ať jako nádeník užívá svého dne.

Je právě 7 hodin, na Proglasu vás zdraví Daniel Blaške, a to v sobotu 30. května 2026. Je to Světový den roztroušené sklerózy a také památka svaté Zdislavy. Ke svátku přejeme všem Ferdinandům a možná se ptáte, proč už nyní nepřipojujeme mši svatou, kterou pravidelně v tomto čase pouštíme z kostela svatého Augustína. Je to proto, že dnes budeme mši svatou v tomto dopoledni přenášet v 10 hodin, a to ze Salesiánského střediska mládeže v Praze Kobylisích při příležitosti 150 let od založení Sdružení Salesiánů spolupracovníků ASC. Mši svatou pak bude sloužit pater Václav Jiráček. Tak to jen tak krátce k této programové položce Rádia Proglas. Co bych vám ještě dále nabídl, poté bude od 11 hodin Barvínek, a to pouze pokud se stihne kvůli mši svaté, a to o románu Eduarda Basse Cirkus Humberto. Hudební siesta 5 minut po 12. hodině uvede barokní sonáty Da Camera a Tre v různých tóninách od Arcangela Corelliho. Dále bude koncert G-moll pro dvě flétny a smyčce Johana Joachima Quance a na závěr vyslechneme serenádu C-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Tak to je jen krátký výhled do dopoledního vysílání, jinak vás čeká mnoho písní a také zpráv, kterou připravila naše zpravodajská redakce.

0: Konferenci věnovanou ženám v katolickém prostředí dnes hostí Biskupské gymnázium v Brně. Druhý ročník akce Žehnám má motto Odvaha v srdci ženy. Jedna z organizátorek Magdaléna Volková pro Glasu přiblížila.
1: Tato konference je určená pro všechny odvážné ženy z katolické církvy, které chtějí prohlubovat svoji víru, zároveň se propojovat a hledat nové odvážné cesty, jak poznávat Boha v naší konkrétní životní situaci s našimi konkrétními výzvami. Mezi hlavními přednášejícími bude Katka Lachmonová, paní docentka Mireja Ryšková. Mireja Ryšková promluví o odvaze v srdci biblických žen. Katka Lachmonová se bude vracet ke kotvě, kde kotví naše odvaha, a to je v Kristu. Potom bude velmi zajímavá panelová diskuze, kde budou také velmi odvážné ženy z různých oborů a budeme se bavit o tom, jak se dívat jinak na různě na problémy, kterým v dnešní době žena čelí. Budou nás čekat sdílecí skupinky, budou potom velmi zajímavé workshopy, které budou ať už kreativní, sdílecí s zaměřením na manželský život, na schopnost se projevit, schopnost hledat nové cesty.
0: Tolik Magdaléna Volková z pořádajícího týmu ženské konference Žehnám s podtitulem Odvaha v srdci ženy, která se dnes koná v Brně.

Evangelion.

0: V Ostravě dnes slaví výročí vzniku diecéze. Hlavním celebrantem děkovné mše svaté v katedrále Božského spasitele ve 14.30 bude biskup Martin David. O následném programu nám mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbl řekl.
1: Po té slavnostní mši svaté bychom rádi všichni, kteří tam budeme, biskupové, kněží, laici, všichni poseděli okolo katedrály na takovém Strassenfestu nebo pouliční slavnosti a ten slavnostní den ukončí potom modlitba Nešpor v 18 hodin.

0: 150 let slaví Sdružení salesiánů spolupracovníků. Vzniklo z iniciativy svatého Dona Boska jako třetí větev salesiánské rodiny. Dnešní oslavu výročí ohlašuje na Proglasu koordinátor sdružení Petr Janžura.
1: Je to pro nás velice důležité se sejít, být spolu, povzbudit se v tom, že myšlenka Dona Boska je stále živá a že je nezměněná, že radost a touha potom jít společně po cestě je stále stejná a že po ní chceme jít. V Kobylisích jsme připravili celodenní program. Součástí oslav bude samozřejmě děkovná bohoslužba, při které složí zhruba 15 spolupracovníků svoje sliby. Odpoledne se setkáme při společném zábavném programu, kde se budeme snažit povzbudit svoji radostnost a svůj vztah k mladým lidem. Salesiánské středisko mládeže tam připraví řadu programů právě pro mladí lidi a pro děti, takže nezůstanou ošizení, nebudeme slavit jenom my, ale budou slavit i naše děti. Ale především si od tohohle setkání slibujeme to, že se znovu ujistíme, že jdeme správnou cestou a že si na to rádi přiťukneme.
0: Zve na dnešní oslavu do pražských Kobylis Petr Janžura. Proglas nabídne od 10 hodin živý přenos zmíněné mše svaté k jubileu Sdružení salesiánů spolupracovníků.

0: Zachráněná lebka svaté Zdislavy se vrátí do baziliky zasvěcené jí a jejímu a mučedníku Vavřincovi v Jablonném Podještědí při dnešní diecézní pouti ke svaté Zdislavě. Relikvie nevyčíslitelné historické hodnoty odnesl z chrámu zloděj 12. května a zalil ji do betonu. Policie muže dopadla a restaurátorům se pak podařilo lebku vyjmout. K vidění bude pouze dnes, pak ji uloží v zabezpečeném místě a později do veřejně přístupné tumby v kryptě chrámu. Rozhodla tak komise, ve které se v Jablonném sešli zástupci Libereckého kraje, Národního památkového ústavu, Dominikánského řádu a policie s apoštolským administrátorem litoměřické diecéze Stanislavem Přibylem.
1: Lebka bude vystavena ten den pouti, potom bude uschována. Budeme sledovat její další kondici, to znamená je pod nějakým restaurátorským zásahem a potřebuje ještě nějakou dobu, než dokonale, bych řekl, vyschne a bude jasné, v jaké další kondici se bude nacházet. A naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat.
0: Sdělil arcibiskup a Stanislav Přibyl. Ten jde do Jablonného spolu s dalšími pěšími poutníky 12 kilometrů z obce Zdislava. Hlavní poutní mši bude sloužit v cíli v 11 hodin. Policejnímu sboru Česká Lípa, vedenému plukovníkem Petrem Rajtem, udělí při slavnosti čestný titul Útvar svaté Zdislavy. Ocení tak mimořádné nasazení při záchraně odcizené relikvie světice.
2: Někdy jsem sama, víc než si přeju, jindy zas prosím o kousek ticha, pak si zas říkám, jak je to krásný, když kolem mě všechno to žije, nevím,

0: Originální způsob seznámení dnes umožní akce Kdej jsi, plavu za tebou. Je určená svobodným katolíkům od 30 do 50 let z Brna a širokého okolí. Za organizátory hovoří Jiří Messner.
1: Množství kladných ohlasů nás ujišťuje, že akce má smysl a tak zkušenější z těch předchozích, jak se říká, jedeme dál. Můžeme se pochlubit i úspěchy. V loňském roce proběhly dvě svatby těch, co se na našich akcích seznámili. Jedno svědectví sdílíme i na stránkách biskupství, při našem Facebooku a Instagramu. Víme však o více párech, kteří se zde za ty 3 roky seznámili. Tento projekt svým rozsahem, koncepcí a vyrovnaností v počtech výrazně zvyšuje šanci na seznámení.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: Mala běle tělo, pod očami čerpět. A byla vlastně prvá, co zrodila ma pred tento svět. Padala omětka,

Krásné ráno na Proglasu v sobotu 30. května 2026 vám přeje Daniel Blaške. Je světový den roztroušené sklerózy, památka svaté Zdislavy. K svátku přejeme všem Ferdinandům. Z historie připomenu, že v Prozatímním divadle v Praze měla před 160 lety premiéru Smetanova opera Prodaná nevěsta. Dnes také slaví 67. narozeniny ředitelka papežských misijních děl v Královéhradecké diecézi Bronislava Halberštátová. 83 let se dožívá slovenský jazzman, zpěvák, skladatel a hudební organizátor Peter Lipa. A podívejme se, jak by měl dnes vypadat, jak by mělo vypadat počasí. Dnes tedy očekáváme ráno a dopoledne oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 24 až 28 stupňů Celsia. Na severovýchodě území bude kolem 22. Dále bude na horách v 1000 metrech 18 stupňů, na Šumavě až 22. Ráno a večer i během dne bude mírný severozápadní vítr, v bouřkách a v intenzivnějších přeháňkách zesílí. Tlak bude mít slabý pokles, večer setrvalý stav, rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré.

Děda si naproti pročítá dopisy, z každého cítit je radost i trápení, život mu na vlásku snad ani nevěří.

mince v kuchyni spadla dvě vajíčka. Přišlo to ke mně tak, jak když pes zamlaská. Bože však pomoz jí, vždyť je tak maličká. Všechna tvá dobrota závisí na láskách. Opatru výše se Jaroslav s Marií zamýšlí nad tím vším, jak věci rozdělí. Kde svůj žal utopí, kde jim teď nalijí. Snad dole v bufetu mají i v neděli.

0: 后，
1: na dnešek připadá Mezinárodní den roztroušené sklerózy. Jediným zařízením pro lidi s tímto onemocněním je domov svatého Josefa v Žirči. O světě se věnují celý měsíc a pro klienty připravovali různé aktivity. Vedoucí domova Dominik Melichar dodává.
2: Roztroušená skleróza stále ještě není úplně v takovém povědomí, není úplně všem jasné, co tahle nemoc způsobuje a jak je vlastně potřeba pomáhat nemocným s roztroušenou sklerózou. Sdílecí kruhy pořádáme pro rodiny, které právě pečují o nemocné roztroušenou sklerózou. Jsou to lidi, kteří jsou 24 hodin denně nasazení pro péči svým blízkým. My se snažíme díky našim zkušenostem již jak 25 let tady v domově svatého Josefa tyto zkušenosti předávat a snažíme se je i podporovat tom, aby co nejdéle byli schopni pečovat a aby vlastně tím nemocní mohli zůstat doma, protože je to pro ně vždycky nejlepší varianta. Roztroušená skleróza opravdu je autoimunitní onemocnění. Zapojit se do podpory osob takto nemocných opravdu stojí za to. Není to dnes už malá skupina v naší republice, 5 000 lidí je postiženo touto nemocí. My chceme poukázat na to, že často ti lidé ztrácejí i rodinné zázemí a že ta nemoc nepůsobí negativně jenom na to zdraví, ale třeba i na vztahy kolem. A proto chceme nabídnout prostor právě pro setkávání, pro to, aby tady lidi mohli načerpat sílu, mohli tady načerpat inspiraci, mohli tady načerpat zkušenosti s tím, jak lépe a co nejefektivněji pečovat třeba i v domácím prostředí.
1: Informoval vedoucí domova svatého Josefa Dominik Melichar.

a deštěm zvlhlé kapuce, parkem i škarpou spolu jdou, pevně se drží za ruce.

0: 35. ročník finále soutěže Dětská porta pořádají dnes v Kroměříži. Jde o přehlídku interpretační i autorské tvorby jednotlivců a hudebních skupin zaměřených na folk, country a příbuzné žánry. Podrobnosti má za organizátory Darina Zdráhalová.
1: Na republikovém finále Dětské porty bude vystupovat 48 vítězů z 12 oblastních kol v kategoriích od 6 let do 20 let. Jak jednotlivci, tak dua, tak kapelky. To je ten základ toho, co se na republikovém finále Dětské porty bude dít, který bude tam soutěžit 9 kategorií věkových i jednotlivců plus těch uskupení. A k tomu bude ještě jedna kategorie a to budou autorské písně, protože už i ty malé děti skládají vlastní tvorbu. Doprovodný program máme připravený na sobotní večer před vyhlášením výsledků a tentokrát je to kapela Marien s Vítou Troníčkem, který mimochodem také začínal jako soutěžící na Dětské portě kdysi dávno.
0: Říká za pořadatele soutěže Dětská porta Darina Zdráhalová. Podrobnosti přímo z akce přineseme v živém rozhovoru ve 14 hodin a 40 minut.
2: Jore, jore, jore.

Adam, creo. Plujete na vlnách Radia Proglas.

0: Autoři popularizačního podcastu o historii veřejném prostoru a médiích Přepište dějiny, historik Michal Stehlík a publicista Martin Groman budou dnes na festivalu Řetízkárna v Jáchymově v někdejším dolu Rovnost.
1: Téma nemůže být jiné než pohled na procesy 50. léta, tábory nucených prací, ale nás bude možná zajímat i osud lidí, kteří se vrátí z těch táborů, jak si s nimi vlastně společnost poradí a jaký mají život.
2: Veselé to nebude, ale zajímavé rozhodně. Těším se.
1: Rozhodně.

sedli v řád, jací ptáci sem zbloudili snad, jací, kteří

jest, jaký vnitřní povrchní hlas, či jaká věčnost, když je už věčnost.

na smutek a zradu, na prohru, na věčný vztek, který roste jak pukliny vzdech. Divadlo už léta chátra, všech roste chátra.

zrak, kteří hned nyní a kteří až pak. Jací slepí mu slepí z novin šat, poběží z místa, že se chystá nahý nahého hrát. Jsou to ti s ostřížím okem, co sami sok.

0: Patrocínium farního kostela Nejsvětější Trojice si zítra připomenou farníci v Zátoru na Bruntálsku. Podrobnosti má duchovní správce farnosti pater Pavel Obr.
1: Společně prožijeme ve farnosti spolu s otcem biskupem Martinem Davidem 10.30 poutní mši svatou. Po ní bude připraveno pohoštění na faře. Tuto faru požehnáme pro pobyty, pro které je tato fara určena. A tak bych vás tedy chtěl pozvat na toto setkání a budu se na vás těšit.

v lodičkách plula s životem, je to dávno. Líbal jsem pihu nad loktem, je to dávno. Třpitivou slzami potem, já přikryl tě svým šepotem.

Hezkou sobotu s datem 30. květen 2026 vám na vlnách Proglasu přeje Daniel Blaške. Je světový den roztroušené sklerózy a v katolické církvi se připomíná památka svaté Zdislavy, šlechtičny ze 13. století, vzoru manželky a matky, služebnice a přímluvkyně strádajících, patronky rodin a jedné z našich národních patronek, ochránkyně litoměřické diecéze a libereckého kraje. Stovku by oslavil přední český radiolog profesor Zdeněk Dinsbír, předseda neziskové organizace Liga proti rakovině Praha. Naposled vydechl roku 2012. 67. narozeniny dnes slaví ředitelka papežských misijních děl v Královéhradecké diecézi Bronislava Halberštátová. 83 let se dožívá slovenský jazzman, zpěvák, skladatel a hudební organizátor Peter Lipa. A k svátku můžeme popřát všem mužům a chlapcům se jménem Ferdinand. Nyní je pro vás připraveno na Proglasu včerejší vysílání slovenské redakce Rádia Vatikán.

Má se do skály, mrak se zas rozplyne, až úplně zmizí, ale ty ne. A pak je tma, jenom tma, co si se dá nalípy, neptá se, nečeká, jenom tma.

0: Tam, kam jdeš, tak jdu, jen nevím, kde zahnout.
1: A pak je tma, jenom tma, co si se dá nalípit. Neptá se, nečeká naše tma.

0: Je 9 hodin a 33 minut téměř. Na Proglas vás zdraví Daniel Blaške v sobotu 30. května. A hned vítám ve vysílání Štěpána Hadeče, koordinátora Noci kostelů v Českých Budějovicích. Včera totiž proběhla celonárodní akce Noc kostelů a zapojilo se více než 1800 kostelů modliteben a bylo připraveno asi 7500 programů. Takže jak akce proběhla v českobudějovické diecezi, na to se teď zeptáme tamního koordinátora Noci kostelů Štěpána Hadače. Dobrý den, vítejte ve vysílání Proglasu.
1: Dobrý den, dobré ráno, protože po noci přichází ráno. A myslím si, že proběhla velice dobře. A hlavně já u nás, my jsme taková liduprázdná oblast, takže tam bylo 136 kostelů modliteben a prostě komunit, který se zapojili do tadyhletí naší krásné akce. A
0: zeptal bych se, jaké akce se tam vlastně uskutečnily v rámci Noci kostelů?
1: Tak je to vždycky taková klasika. Koncerty, komentované prohlídky a tak dále a tak dále. Ale asi bych řekl, že jedna z důležitých věcí byla, bylo to téma odvahy. A toho se lidově řečeno říci chytli. Především ne katolický křesťani. Kdybych měl něco vyzdvihnout, Jindřichův Hradec, třeba evangelický kostel, evangelická farnost, tak udělala mnoho věcí. V podstatě celý večer na téma odvahy. Jak předat odvahu dětem?
0: Musím říct, že slyším velmi slabě ten signál. Doufám, že snad nás nepřeruší a že se uslyšíme. Tak já se ještě zeptám, jaká třeba byla návštěvnost a jak hodnotíte ten letošní ročník? Máte nějaký prožitek, který byste vyzdvihnul?
1: Návštěvnost byla zhruba taková podobná, stejná jako v těch ostatních letech, to znamená něco kolem 25 tisíc v diecéze. No a vyzdvihnul bych právě ty projekty, které se týkaly toho tématu odvahy. Tématu odvahy a s tím souvisí i to, že například ještě bych připomněl farnost Jistebnice, kde připomněli, byl tam vlastně i animák, tak Bula a Drbola.
0: Takže tam byl animák o nich. Zkuste nám to ještě trošku přiblížit a pokud možno poněkud přidejte na hlase. Já se obávám, že nám to trošku uniká částečně kvůli signálu, ale částečně i kvůli tomu, že je slabě slyšet.
1: No, to podrobnosti vám k tomu asi neřeknu, technický takový. Ale k tomu animáku myslím teď. Tak to bychom museli nějak se zabývat. Ale myslím si, že důležitá věc je připomenout ty osobnosti, které měly odvahu.
0: Dobře, tak já vám děkuji. Hostem dopoledního Proglasu byl Štěpán Hadač, koordinátor Noci kostelů v českobudějovické diecézi. Děkujeme a na jich Čech všechno dobré.
1: Děkuji moc, díky a všem vše dobré.

0: na hraběnka Marie Walburga, která vychovávala malé děti na Kunínském zámku, a tam jim také představí svého nového žáčka Františka Palackého. Tradičně děti mají vstup na zámek zcela zdarma a také dostanou malinký dárek.
1: Upřesnil kastelán zámku Jaroslav Zezulčík.

0: Hlavní putovní výstava v muzeu a galerii v Prostějově přibližuje osudy více než 17 tisíců obyvatel z Drahanské vrchoviny, kteří byli během války nuceně vystěhováni ze svých domovů. Mluvčí Prostějovského muzea Renata Janečková dodává.
1: Výstava představuje opomíjenou kapitolu moderních dějin regionu, nucené vystěhování obyvatel z Drahanské vrchoviny během let 1940 až 1945, a to v souvislosti s rozšířením vojenského výcvikového prostoru. Z domovu bylo tehdy vysídleno více než 17 tisíc obyvatel z celkem 33 obcí z okresu Vyškov, Prostějov a Blansko. Expozice tedy přibližuje dramatické osudy místních obyvatel, jejich snahu o návrat a obnovu zničeného regionu po skončení druhé světové války. Výstava je jak informační, vizuální, tak i interaktivní. Kromě toho, že jsou zde uniformy vojáků, jsou zde časové osy, jsou zde mapy, kde návštěvník přesně uvidí, v jakých fázích obyvatelé Drahanské vrchoviny byli postupně vystěhováni. Používáme taky ve výstavě tablety, kde informace, které se nevyšly na stěny, si můžou zájemci dohledat. Co je taky zajímavé, tak k výstavě byla vydána kniha, respektive kritický katalog, kde celá ta událost je popsaná po jednotlivých fázích a doplněna bohatým archivním materiálem.
0: Uzavírá mluvčí muzea Renata Janečková. Výstava zde bude do 27. září.

Je právě 10 hodin, sobota 30. května, památka svaté Zdislavy, ke svátku přejeme všem Ferdinandům. Nyní v 10 hodin by měla probíhat mše svatá, kterou bychom měli přednášet ze Salesiánského střediska v Mládeže v Praze Kobylisích k příležitosti 150 let od založení Sdružení Salesiánů spolupracovníků ASC. No a čekáme nyní na spojení. Mši svatou by měl sloužit pater Václav Jiráček.

Stále se snažíme připojit ke YouTubeovému přenosu mše svaté ze společenství Střediska mládeže v Praze Kobylisích, ale nemáme štěstí, protože se nám nepodaří i v spolupráci s technikem ten stream, který asi venku jde, nám tady v Proglasu přehrát. Budu na tom ještě pracovat a uvidíme. Prosím o strpení.

0: Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům: Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo. Odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho. Kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Sešli jsme se tady dnes jako salesiánská rodina. Nevím, jak to máte vy, ale já v salesiánské rodině neznám svoje sourozence, úplně všechny. Jestli když se takhle podíváte po kostele a řeknete si, kolik lidí tady znám, kolika ti vím jméno, kdo to je, nějaký příběh. Já se omlouvám, ale nevím. A navíc do salesiánské rodiny přibývají noví členové. A je to vlastně taková netradiční rodina tady tím, že každý rok máme nějaké nové sourozence, je nás hodně, takže se třeba všichni ani nepotkáváme. Co nás to vlastně spojuje? Víme, že někde na začátku toho našeho salesiánského povolání tak stojí Don Bosco, který tím charismatem, které do světa přinesl, tak vytvořil něco, co my dnes žijeme, něco, na čem se podílíme. Úplně na začátku stojí Kristus, který tvoří rodinu křesťanů, těch, kteří v něho uvěřili a potom tu svoji víru žijou nějakým specifickým způsobem v církvi, ve společnosti, každý nějak po svém. Někdy taky říkáme, že salesiánská rodina má větve, to je takové zvláštní představa, ale jsme tady z různých větví salesiánské rodiny nebo z různých složek. Líbí se mi to jako obraz vlastně takového stromu, tak já bych u něj chvíli zůstal, salesiáni už to znají, ale oni prominou. My jako salesiáni vlastně si můžeme představit, že tvoříme jeden strom, tím jeho kmenem, tím na čem stojíme je Kristus Pán, Don Bosco, který nějakým způsobem pochopil evangelium, hlásal ho ve světě a my tak jako jsme v těch výhoncích, ratolestech, a tvoříme nějaký strom, můžeme říct nějaké instituce. A zároveň v cévách toho stromu, v tom dřevu, které není mrtvé, tak proudí nějaká míza. Je to to, jak chápeme salesiánské charisma každý z nás, jak ho každá z těch našich složek salesiánské rodiny, z těch větví, jak ho sama prožívá a jak ho nějak přináší do světa. Na tom charismatu se všichni nějak podílíme. Jde z jednoho kmene, z jedných kořenů. Tou naší příslušností, třeba těmi sliby, které jsme někdy vyslovili nebo dnes vyslovíme, tak se k tomu nějak hlásíme. Hlásíme se tady k tomu kmeni, chceme čerpat z toho charismatu, ale zároveň se také hlásíme k té instituci, k té organizaci, třeba dnes slavíme 150 let salesiánů spolupracovníků a 35 let SHM, takže nějak se k tomu přihlásíme a řekneme, to je moje. To jsem já jsem toho součástí. Všechny ty radosti i strasti, všechny ty průšvihy a i úspěchy tady toho společenství jsou nějakým způsobem moje. Nějak se jich, ať už s potěšením, anebo s nějakou třeba bolestí mohu dotýkat. My jsme se, když jsme dělali takový průzkum mezi lidmi na podzim, když jsme tady něco k proměně provincie zjišťovali, tak asi mnozí z vás také odpovídali na takové dotazníky, které jsme rozesílali a jedna z otázek tam byla, co pro mě znamená být salesiánem, žít v salesiánské rodině na tom místě, kde jsem, příslušnost k salesiánské rodině. A vycházely tam z toho moc hezké věci. Když jsme si to potom pročítali, tak jsme tam nacházeli věci jako třeba lidskost, tedy nějaké partnerství, přátelství. To, že nacházíme mezi salesiány v salesiánské rodině prostředí přijetí, že jsme společností, která důvěřuje mladým, že naše spiritualita je radostná a ne utrápená. A že nejsme solitéři, že ten náš život i ta pastorace se projevuje v nějakém společenství. Tak potěšilo mě to, jsem rád, že toho mohu být součástí, jsem rád, že toho můžeme být součástí takhle všichni a že to stále oslovuje nové lidi, kteří se přidávají k salesiánské rodině. Vyslovením slibu se k něčemu zavazujete do budoucna. To si myslím, že je taky krásná věc si uvědomit, že to salesiánství, salesiánský duch, salesiánská spiritualita neleží někde v minulosti, ale že žije dnes a že tím, když někdo vysloví nahlas, že se chce přidat, tak vlastně nějak vstupuje do toho proudu a díváme se dopředu. Tak za to jsem moc rád a přeji nám všem, abychom dovedli být těmi, kteří tu mízu, to salesiánské charisma nesou do toho dnešního světa. Amen.

0: Tak dříve, než přistoupíme ke slavnostnímu složení slibů, tak prosím povstaňme. Už jsem to našel. Tak naše salesiánské povolání vyrůstá z našeho křestního zasvěcení, tak teď máme tu chvíli společně s těmi, kteří budou slibovat, si společně připomenout náš křest, vrátit se k němu a uvědomit si, odkud čerpáme, odkud je naše míza, odkud přichází. Již při křtu jsme se Bohu zasvětili křestními sliby. Nyní můžeme obnovit své sliby Bohu, již dané. Proto se nás všech ptám, zříkáte se ducha zla?
1: Ano.
0: I všeho, čím se pyšní?
1: Ano.
0: Věříte v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země?
1: Věřím.
0: Věříte v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově? Věříte v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný?
1: Věřím.
0: Tak věříme, tak věří církev a tuto víru vyznáváme a ona je naší slávou v Kristu Ježíši, našem Pánu.
1: Amen.
0: Tak obraťme se teď k našemu Pánu v modlitbě prozeb za ty, kteří budou skládat sliby i za nás všechny.
2: Pane, chceme ti dnes děkovat za celou salesiánskou rodinu a chceme tě poprosit za vzájemnou důvěru a blízkost, kterou nás učil Don Bosco. Prosíme tě, vyslyš nás. Pane, chceme ti děkovat za naše salesiánské bratry, kněze, koadjuktory a chceme tě poprosit o sílu, trpělivost a výdrž v překonávání všeho náročného, čím denně procházejí. Prosíme tě, vyslyš nás. Pane, chceme ti poděkovat za naše salesiánské sestry a chceme tě prosit, posiluje ve všem, co denně konají pro dílo Dona Boska. Prosíme tě, vyslyš nás. Pane, chceme ti dnes děkovat za všechna díla, která díky Donu Boskovi mohla vzniknout. Fraternita, volontáre, salesiánské hnutí mládeže, staré páky, týmy kolem salesiánských chaloupek a chci tě poprosit o nadšení a radost pro všechno, čím přispívají ke salesiánskému dílu. Prosíme tě, vyslyš nás. Pane, chceme ti děkovat za salesiány spolupracovníky. Prosíme o víru, výdrž, schopnost mít upřímný zájem o mladé a aby byli laskavými nositeli všeho toho, co nám přinášel Don Bosco. Prosíme tě, vyslyš nás.
0: O to tě, Pane, všechno s důvěrou prosíme, neboť věříme, že ty žiješ a kraluješ na věky věků.
3: Amen. Milé sestry, milí bratři, členství ve Sdružení Salesiánů spolupracovníků začíná osobním slibem, který vyjadřuje vaší vůli prožívat křestní závazek podle plánu apoštolského života. Žádám vás proto, abyste nyní před Bohem, církví a tímto shromážděním přednesli slib salesiánů spolupracovníků.
4: Klaním se ti, Bože Otče, protože jsi dobrý a všechny miluješ. Děkuji ti, že jsi mě stvořil a vykoupil, že jsi mě povolal, abych se stal členem společenství tvé církve a že jsi mě v ní seznámil s apoštolskou rodinou Dona Boska, která pro tebe žije ve službě mládeži a lidovým vrstvám. Když jsi mě přitáhla tvá milosrdná láska, chci tě také já milovat konáním dobra. Proto já, Tomáš, slibuji.
5: Proto já, Martina, slibuji. Proto já, Jana, slibuji. Proto já, Marika, slibuji. Proto já, Jana, slibuji.
4: že se budu snažit svým životem uskutečňovat plán apoštolského života Sdružení Salesiánů spolupracovníků. To znamená být věrným Kristovým učedníkem v katolické církvi, pracovat ve tvém království, zvláště pro povznesení a spásu mládeže, prohlubovat a dosvědčovat salesiánského ducha, spolupracovat ve společenství salesiánské rodiny na apoštolátních iniciativách místní církve. Otče, daruj mi sílu svého ducha, abych dokázal být věrným svědkem těchto závazků. Panna Maria Pomocnice, Matka církve, ať je se mnou a vede mě v tomto životním rozhodnutí. Amen.
3: Já teď poprosím jednotlivý už slíbený, aby přišli k oltáři a podepsali svůj slib. Prosím, Věrku,

0: Modleme se, bratři a sestry, aby Bůh přijal oběť své církve. Bože, obětí svého syna si chtěl spasit celé lidstvo. Pro tuto oběť dopřeji svým služebníkům, které si voláš k apoštolské práci, aby do míst, kde žijí, přinášeli tvého ducha a byli kvasem. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vámi. Z hůru srdce.
1: Amen.
0: Zdávejme díky Bohu našemu Otci. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on je tvé slovo, jím všechno tvoříš. On je tvůj milovaný syn, v něm všechno obnovuješ. A proto ti všechno slouží, vykoupený vesmír tě chválí a tvoji svatí ti vzdávají díky. Také my tě chválíme a také my ti děkujeme. A se všemi nebeskými zástupy tě oslavujeme a voláme.

Pravdě jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého syna, našeho pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého, všemu dáváš život a všechno posvěcuješ a ustavičně si shromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěc svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho pána, Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl,

0: tajemství víry, tvou proto na památku spasitelné smrti tvého syna, jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Zhlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň ho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu.
1: Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Donem Boskem a se všemi svatými, našimi zastánci a stálými pomocníky.
2: Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevni ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, našeho biskupa Stanislava a Zdeňka, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid.
3: Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými dětmi, abychom byli všichni jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré.
0: Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se, jak on sám nás to naučil. Otče,

0: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.
0: Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi.
2: Pozdravte se navzájem, pozdravení pokoj.

0: Chléb ráne Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.
1: Amen.

Pane Ježíši Kriste, věříme, že jsi v nejsvětější svátosti přítomen a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh. Rozmnož v nás světlo této víry a zapal naše srdce ohněm své lásky, abychom se skrze tebe klaněli Otci v duchu a v pravdě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

0: Milé sestry, milí bratři, teďka je příležitost obnovit svůj slib. Klaním se ti, Bože Otče, protože jsi dobrý a všechny miluješ. Děkuji ti, že jsi mě stvořil a vykoupil, že jsi mě povolal, abych se stala členkou a členem společenství tvé církve a že jsi mě v ní seznámil s apoštolskou rodinou Dona Boska, který pro tebe žije ve službě mládeži a lidovým vrstvám. Když si mě přitáhla tvá milosrdná láska, chci ti také já milovat konáním dobra. Proto já, Petr, obnovuji slib, že se budu snažit svým životem uskutečňovat plán apoštolského života Sdružení Salesiánů spolupracovníků, to znamená být věrným Kristovým učedníkem v katolické církvi, pracovat ve tvém království, zvláště pro povznesení a spásu mládeže, prohlubovat a dosvědčovat salesiánského ducha, spolupracovat ve společenství salesiánské rodiny na apoštolátních iniciativách místní církve. Otče, daruj mi sílu svého ducha, abych dokázala být věrným svědkem těchto závazků. Panna Maria Pomocnice, Matka církve, ať je se mnou a vede mě v tomto životním rozhodnutí. Amen.
1: Modleme se. Bože, přijímáním svátosti je nám pramenem všech milostí. Prosíme tě za věřící, kteří se dnes zasvětili tvé službě, dej ať je posílí účast na eucharistické hostině, aby byli statečnými svědky křesťanské pravdy a dnešní svět skrze ně poznával, že církev je stále živá a slouží dobru lidstva. Skrze Krista, našeho Pána.
2: Amen.
1: Tak děkuju za společné slavení. Slavnost tady v Kobylisích pokračuje. S těmi, kteří nás poslouchají v rádiu, se loučíme. Vždycky jsem to chtěl říct, tady tu větu, že to tady. Přeju vám, ať ta míza, která k nám proudí z toho kmene, kterým je pro nás Kristus, tak ať v nás probouzí život a vede nás nějak s pohledem upřeným s nadějí, kam nás Boží cesta povede. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
3: Amen. Jděte ve jménu Páně.
2: Amen.

Na Proglasu skončila mše svatá, kterou jsme vysílali ze Salesiánského střediska mládeže v Praze v Kobylisích a kterou sloužil pater Václav Jiráček. Také vás můžeme pozvat k zítřejší mši svaté na 9. hodinu. Přenášet ji budeme z kostela svatého Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou a sloužit ji bude pater Bohuslav Švehla.

Ve zbývajícím čase vás na Proglasu čeká Barvínek s Josefem Javůrkem, Ladislavem Pólem a Hynkem Navrátilem na téma Cirkus Humberto.

0: pojďte a shlédněte vyprávění z minulého věku, kdy prababy našich pradědů byly ještě dětmi. Vydejme se na cestu s lidmi, kteří křižovali Evropu, protože jejich osudem se stál cirkus. Nalezli v něm nejen obživu, ale i smysl života. Sledujeme s nimi odvěkovou touhu člověka posunout hranice lidských možností. Touhu po kráse, dokonalosti a odvaze. A taky touhu po štěstí.
1: Posloucháte pořad Barvínek a výjimečně vás od mikrofonu vítá Josef Javůrek. Mým hostem je ředitel cirkusu Humberto Hynek Navrátil. Dobrý den.
2: Dobrý den, jsem rád, že jste si udělal čas.
1: My se teď nacházíme přímo v cirkusu v brněnském Komárově a já bych začal trochu historií tohoto cirkusu. Kdy vznikl?
2: Tak je to, loni jsme slavili 75. výročí od vzniku, takže to je jako od založení státních cirkusů a my jako teď, co to vedeme v té nové době historii, tak je to 36. sezóna v našem vlastně vlastnictví naší rodiny.
1: Je pravda, že cirkus dostal název podle románu?
2: Ano, cirkus Humberto. Je to tak. Hodilo se to, až se to nabízelo, že spisovatel Eduard Bass kočoval s cirkusama a je to dobře, že kočoval, protože aspoň věděl, o čem píše. Tak, ale je to velice vděčný téma a jsme za to rádi, že vůbec takový román napsal.
1: Pojďme teďka na chvíli k životu v cirkuse. Jak vypadá běžný den člověka, který v něm pracuje?
2: Tak není to zas až tak nějak jakoby náročný. Je to jakoby běžný život, jako dá se říct, v každé druhé práci. No, musí se, třeba začneme zvířat, tam se začíná nejdřív ráno, okolo 17:30 hodiny, nakrmí se, poklidí se, pak si ty kluci dělají jakoby snídani a jde se na dopolední trénink se zvířatama, kde se prostě proběhávají ty zvířata a dá se tak jako zjišťuje, jakou se kondici, jestli nemá nějaké zdravotní problémy. No a potom, když skončí trénink, tak nastupují artisti na trénink, manéži. Mezi tou dobou ty kluci, co jsou ve stáji, jenou se zase péči zvířatům, čištění a tohle. Artisti si pilujou to své vystoupení. No a takhle rychle to utíká a už je pak poledne, 1:00, 2:00 hodina. A pak začíná příprava na vlastní představení, úklid cirkusového stanu, veškeré vlastně čištění toho interiéru. No a potom už vlastně samotné to představení, které trvá necelý 3 hodiny.
1: V kolik hodin končíte?
2: Záleží, jak začínáme. Když je to, jak říkám, 3 hodiny, když začínáme ve 4, okolo 7. Ty všední dny začínáme od 6, tak je to okolo 9 hodiny. No, takže takhle potom zase artisti skončí, vlastně tam práce končí artistům tím výkonem toho představení a no, ošetřovatelé pokračují dál, zase krmení, klasika u zvířat, kdo má zvířata, tak ví, o čem mluvím.
1: Kolik měsíců v roce jste vlastně na cestách?
2: Tak začínáme tak půl února, končíme koncem listopadu, to je naše sezóna. Potom většinou máme zahraniční artisti, ty odjíždějí do zahraničí na vánoční programy, kde to má velkou tradici, třeba v Německu, Francii, Holandsko, kde to je do Tří králů. Pak se vracejí, třeba naši artisti taky. No a pak nějaká dovolená. No a jak jsem říkal, půl února zase vyrážíme na další sezonu.
1: Shrnul byste tu práci pro cirkus pro děti spíš jako dobrodružství nebo tvrdou práci?
2: Tak je to samozřejmě dobrodružství a poctivá dřina.
1: Vy jste byl jako v dítě taky v cirkuse, vyrostl jste v cirkusovém prostředí anebo jste se k tomu dostal až později?
2: Já jsem čtvrtá generace jako cirkusáků, kluci moje, mám dva syni, je pátá. Takže já jsem od malička, od narození u cirkusu a vlastně otec, dědeček, pradědeček, všechny byli cirkusáci.
1: Pojďme teď trochu k zákulisí samotného představení. Co všechno se musí stát, než se večer rozesvítí manéž? Jaké jsou všechny ty přípravy?
2: Tak jak už jsem říkal na začátku toho rozhovoru, jsem to popisoval, no a když se třeba přemístujeme z města do města, tak je potřeba vlastně ten cirkus prvně zbourat v tom městě, kde jsme hostovali, přepravit vlastně celý ansábl, postavit, ještě předtím, než se vůbec tohle začne dít, tak je potřeba vyjednat si nějaké hostování v nějakém konkrétním místě, zajistit přípojku vody, elektriku, zajistit, kde budeme brát krmení, kam se bude svážet odpad. Je to vlastně taková mozaika tisíc věcí a musí to všechno do sebe zapadat. Je to takový vlastně jako Rubikova kostka.
1: Vracíte se pravidelně na stálá místa nebo hledáte vždy nová?
2: Tak rádi bychom se vraceli na nějaké místa. Většinou jezdíme 2 nebo 3 roky jako s pauzou do těch měst. Výjimka je tady Brno, kde vlastně hostujeme zatím každoročně, a Praha. Jinak se snažíme vždycky aspoň nějakou pauzu, aby tam bylo minimálně 1-2 roky, než přijedeme znova, protože každý druhý rok měníme program, tak aby jsme nejezdili furt s tím stejným, tak je potřeba nějaká změna.
1: Kolik lidí se podílí na jednom představení?
2: Tak my jsme vlastně taková jedna velká rodina, neděláme nějaký velký rozdíl mezi technickým personálem a artistama. Tady každý musí dělat všechno, musíme umět spolupracovat, zaskakovat za sebe a celkově je nás okolo 25.
1: Stalo se během vystoupení někdy něco nečekaného nebo vtipného?
2: Tak každý představení de facto je originál, není to nahraný na pásku, takže chodí někdy třeba takový jako lidi, naši fandové, a vždycky říkají, že každý představení je vždycky něco jiného, jo. Po každý se vždycky něco stane, jo. Jsou maličkosti, ale kdo vlastně nás takhle sleduje, tak si toho všimne, jo. Prostě každý to představení je originál.
1: Zažil jste třeba někdy chvíle, kdy šlo opravdu o život během vystoupení?
2: No, tak samozřejmě jsou takové chvilky, jo. Třeba u zvířat i u těch artistických výkonů někdy se stane, že se něco pokazí na nějaké té rekvizitě nebo na nějaké pomůcce, něco praskne nebo to, takže se člověk u toho zapotí.
1: Vím, že asi jde trik od triku, ale jak dlouho se třeba jeden konkrétní trik učí akrobat, aby byl opravdu perfektní k vystoupení?
2: Kvalitní vystoupení, jak jsem říkal, tak už nějaký pátek už jsem u toho. Kvalitní vystoupení, když to, aby to bylo na světové úrovni, trvá 2-3 roky.
1: Teď trochu osobní otázka. Musel jste někdy udělat nějaké rozhodnutí, které bylo třeba pro vás osobně bolestivé, ale bylo nutné pro cirkus?
2: To je jako v každém povolání. Někdy musíte udělat něco, co vlastně ani udělat nechcete, ale v zájmu toho cirkusu musíte udělat nějaký kompromis. Jsou takovýhle chvíle, jo. Prostě tomu se neubrání člověk.
1: Poslouchej nás děti, a ty by určitě zajímalo, jaká zvířata máte v tomto cirkuse, Humberto?
2: Tak to je jeden z mála cirkusů, který vlastně ještě má všechny tyhle ty zvířata, které bývaly dřív běžně v cirkuse, takže sloni, lvi, medvědi, zebry, velbloudi, lamy, poníci, psy, kozičky a koně samozřejmě, takže doufám, že jsem na nic nezapomněl.
1: Jsou opravdu nebezpečná třeba ty šelmy?
2: Šelma je šelma, prostě ta příroda a ten put, to je v nich, jo, a záleží, jak se k ním přistupuje. Já si myslím, že ale vždycky je potřeba u této zvířat být vlastně ve střehu, protože ten put je v nich, vlastně ta příroda a ta divokost, to nejde vzít, jo, tak je potřeba být ve střehu a sledovat vlastně to jejich chování. Ale myslím si, že když je to dobrý cvičitel a drezer, tak už jako když s nima je v kontaktu, tak už dá se říct, že už by měl předpokládat, co asi se stane. Jo. Ale nikdy nemůžete být 100% si jistý.
1: Máte konkrétně vy nějaké oblíbené zvíře?
2: Tak to je těžká otázka, to je jako kdyby jste se ptal rodičů, který dítě má radši, že jo? Takže máte tam nějaký mazlové, že jo, každý to dítě nebo každý to zvíře je jiný mazel, jo, tak jak říkám, nemůžete se úplně mazlit ze lvem, jako třeba s bloudem nebo s poníkem, jo? Takže to je těžký rozlišovat tohle.
1: Jaké mají zvířata podmínky, co třeba pro ně děláte, aby měli opravdu komfort?
2: Tak proti té době, co vůbec byla, tak si myslím, že děláme pro ně maximum, co se dá dělat. Jedna z věcí je taky ta, že dřívá věc, ten cirkus kočoval 60 měst za sezónu, což jsme radikálně změnili a teď děláme, já nevím, 15 měst za sezónu, takže jsme upustili od těch dalších, vlastně těch dalších transportů, takže to je minimum, dá se říct, to jsme minimalizovali. Pak jsme investovali nemalou částku do venkovních výběhů, do prostor, do komfortu, co se týče třeba přepravy transportérů, tak to taky. Takže všude se investuje, ale jelikož nejsme závislí na nějakých dotacích, tak jsme jenom schopni, jenom kolik vyděláme, tolik investovat. Jo? Ale myslím si, že zvířata u nás je priorita. U nás jsou prvně zvířata a pak lidi. Tak každý to máme jinak nastavený.
1: To je moc hezky řečeno. Ještě se zeptám něco k tomu vystoupení. Opět je to taková trochu trefná otázka. Má cirkus nějaké svoje tajné triky nebo kouzla, která nikdy nevyzradíte, která diváci nepoznají?
2: Tak v každé profesi jsou nějaké triky, si myslím. Něco se dá, jako určitě to, ale správný profesionál nemůže všechny karty vyložit. To prostě ani nejde. To už by to kouzlo cirkusu ztratilo.
1: Teď zase trošku osobní otázky. Co vás na práci v cirkuse baví nejvíc?
2: Tak já od malička jsem pracoval se zvířatama. Už od 5 let jsem se motal u zvířat, takže moje původní profese je jako drezér zvířat. U státních cirkusů jsem vyučený chovatelem cizokrajných zvířat. Takže já osobně, pak jsem dělal pozdější voltiž na koni, tam přišlo nějaké menší zranění, ale to nemá cenu teď nějak rozebírat, to je běžný u cirkusu. Pak jsem dělal vlastně drezéra u státních cirkusů, no a potom vlastně po tom té době, kdy skončili státní cirkusy, jelikož rodiče vlastnili cirkus, když dnešním ho znárodnili, tak jsme se s bratrem rozhodli, že vlastně si obnovíme ten cirkus a uděláme si svůj. To jedna věcí byla ta, aby právě jsme zajistili i ten komfort pro ty zvířata a všechno, aby to bylo v pohodě.
1: Vy jste teď mluvil o tom znárodnění. Bál jste se někdy, že cirkus zanikne, i ten váš po roce 89?
2: Tak jako cirkus, jako to je těžký chleba, protože, jak jsem říkal už na začátku, jsme bez jakýchkoliv dotací a bez jakýkoliv nějaký velký podpory od státu. Třeba, když řeknu jednu věc, dřív byly cirkusy vlastně pod ministerstvem kultury, aby náhodou, nedej bože, nedošlo k tomu a museli nám nějaký dotace dát, takže teď jsme vlastně, cirkusy patří pod ministerstvo zemědělství, to zajímavá situace, takže my jako, no, nevím, nejsme asi nějak tady v republice jako kultura, jo, nevím, v celém světě cirkusy patří pod kulturu, ale my jsme pod ministerstvem zemědělství.
1: Jaký byl největší moment ve vaší kariéře, nebo jaký tak vnímáte?
2: No tak jsou samozřejmě těžké chvíle a příjemný. Mezi ty příjemné je třeba to, když dostanete nějaké ocenění, anebo se setkáte s nějakýma významnýma osobnostma, jako třeba s knížetem Ranierem ve Francii, když jsme hostovali z Francii. Pak se setkáte ve Vatikánu s Františkem papežem, jako to je taky příjemný, když tam slouží mši za cirkusáci. Pak třeba ještě v Sovětském svazu, když se setkáte ještě i s Gorbačovem. No, takže to jsou takové chvíle a všude vlastně reprezentujete Československo nebo Českou republiku a vnímají vás tam jako vlastně nějakého takového velvyslance té České republiky a pak vás trošičku zamrzí, když v některém tom městě u nás v republice s váma jednají nějak, tak já říkám vždycky tak nějak zajímavě, jo. No, ale není to případ tady v Brně. Tady v Brně, jo, a my se sem právě rádi vracíme, je velice dobrý přístup, co se týče města a publikum taky. Nemůžu si stěžovat, fantastický publikum tady v Brně.
1: Náš rozhovor už je skoro ve své druhé polovině a já bych se vás rád zeptal na nějaký váš výhled. Myslíte si, že cirkus tady bude i za 50 let třeba?
2: Tak to nikdy neví člověk, jo. Cirkus se vyvíjí, prostě jde to dopředu, vlastně se tam různí odbočky, dá se říct, že některé ty cirkusy jsou jakoby, tomu říkají novej cirkus, to znamená jakoby bazírujou na tom, že bez zvířat, což jako já jim nezazlívám, je to taková jako to, ale já zase z druhé stránky říkám, že to není ani tak cirkus, to už mi připadá jakoby variete, jo, protože já jako cirkus beru clown, zvířata, artisti, skloubení, jako to je jeden celek. A když se to spojí dobře, tak to je ten správný cirkus. K nám jezdí ze zahraničí lidi, cirkusoví fanoušci a takový odborníci a říkají, u vás je správný cirkus, jak má být. Jsou tady zvířata, jsou tady artisti, je tady výborný clown, tady se to skloubilo a je to ta atmosféra cirkusová, jak my si ji pamatujeme z dětských let.
1: Jistě vnímáte, že dnešní teenageři, mladí lidé, děti jsou trochu víc odkázaní na informační kanály, sociální sítě. Tak co musí cirkus dělat dnes třeba jinak, aby je zaujal? Jestli to třeba vnímáte, že je tam ta pozornost trošku jinačí, než to bylo dřív?
2: Tak tohle to je pravda, ale zase teď v poslední době sleduju ten odklon, že už vlastně jsou těch sociálních sítích a tohle trošičku jakoby přesycený a vracej se spíš tady k tomu živému umění. Samozřejmě ty mladí mají jiný zájmy, ale zase, když to vemu, tak nám chodí hodně mladých lidí. Právě, že tady máme ten program nastavený, takže to je jak pro mladý, tak pro starší, takže z každej si v tom programu něco najde a chodí sem lidi, dá se říct dobrovolně, nikdo je sem nenutí, jo? Takže to je příjemný, když ten cirkusový stan se naplní nějak. A hlavně, že se to lidem líbí, jo. Možná se to třeba nelíbí všem, a což je taky dobře, jo, protože to by bylo hloupý, kdyby prostě jsme si mysleli, že se to líbí všem. Musí tam být právě i nějaký to procento takových těch kritiků a to vás vyburcuje k nějakému lepšímu výkonu. A aby jsme se i taky nad tím zamysleli.
1: Mým dnešním hostem je ředitel cirkusu Humberto Hynek Navrátil a já bych na závěr našeho rozhovoru byl rád, kdybyste pozval na vystoupení jak tady v Brně, tak třeba na vaše další.
2: Budeme rádi, když přijdou, jak jsem říkal, každý rok tady hostujeme v Brně, už další dobu. Pokaždý se snažíme dovést něco nového. I v letošní sezóně jsme přivezli pár novinek, takže ten, kdo zavítá do našeho stanu, určitě uvidí, že vždycky nějaká změna je a i letos máme změny. Přijďte, pobavíte se a budeme tady mít turné ještě v okolních městech, jako je třeba Hodonín, Znojmo, Břeclav, co se týče tady Jihomoravského kraje a pak se přesuneme zase o kousíček dál, tak kdo bude tady poblíž, přijďte a myslím si, že nebudete zklamaný.

0: Jak se těšíte do cirkusu?
1: Těšíte se, kluci, pojďte vyodpovědět.
2: Moc se těšíte. Jo. Jo.
0: Jdete poprvý nebo už jste někdy v cirkusu byli?
2: Poprvý.
3: Poprvý, to ví každý.
1: To neví každý.
0: No a na co tak nejvíce těšíte?
2: Nevím.
3: Na zvířata.
0: A jaký zvířata?
2: To je lev.
3: Nebo?
1: Počkej, a medvěd.
2: Medvěd nebo lev. Nebo
1: bude tady lev?
2: Krokant, jestli tam bude.
1: No, to nebude asi.
0: A nebo třeba nějací klauni?
2: No, jo, šašek. Sasek. Tam bude každý sasek.
1: Vy jste tak jo. Šašci.
0: Hej, děkuju.
1: Malý.
0: Po jak dlouhé době jste se vypravili do cirkusu?
4: My chodíme každý rok, cirkus Humberto podporujeme, milujeme to. Máme to hrozně moc rádi, máme rádi, jak se starají o zvířátka a každý rok je to představení prostě jiný a teď jsem říkala zrovna synovi, že je to to starý řemeslo, který by mělo zůstat prostě zachovaný, jako, že to je něco hrozně hezkýho. Jo, když jdete do kina, tak tam máte nějaký film, jo, super, ale ty představení jsou prostě skvělý, oni jsou profesionálové. Jde vidět, že ty zvířata jsou úplně v totální ultimátní péči, mají krásnou srst, nejsou prostě podvyživený, jsou spokojený.
0: Tak jo, děkuju. Po jak dlouhé době jste se vypravil do cirkusu?
5: No to už je hodně dlouho, to už je minimálně asi no, možná 20 let.
0: A co vás k tomu vedlo?
5: Vnučka.
0: A cirkus Humberto seriál jste viděl?
5: Ne, neviděl. Neviděl.
0: Na co se tak nejvíc těšíte?
5: No, já myslím, že se nejvíc těší ta vnučka, ale tak určitě na ty zvířátka nějaký, jo.
0: Tak jo, děkuju.
6: Dobrý den, dámy a pánové, mě děti. Vítám vás po čapito nejslavnějšího československého cirkusu Humberto a přeji vám příjemnou zábavu. Cirkus Humberto si pro vás letos opět připravil pestrý mezinárodní program zastoupený ve všech žánrech cirkusového umění. A dost bylo řečí, náš program pomalu začíná.
7: Vážení diváci, rádi bychom vás informovali, že náš cirkus Humberto byl jako jeden z mála cirkusů v Evropě a jako jediný cirkus v Česku oceněn známkou 1A za příkladný chov, ustájení a práci se zvířaty. Ostatně o tom se můžete přesvědčit v naší cirkusové zoo, ve které jsme do vašeho města přivezli směs známých i méně známých exotických zvířat. I vy, jako publikum, máte možnost podílet se na udržení standardu a vysoké úrovně i na pohodlí našich zvířátek uhrazením vstupného 50 Kč za osobu. Děkujeme za pozornost. Následuje 15-minutová přestávka.
0: Jak se ti tady zatím líbí?
8: Příjemně mě to překvapilo. Líbily se mi hodně jak ty akrobatické prvky, tak zejména ta práce se zvířaty. Zejména teda ty velbloudi. To teda... To jsem valil a udrat.
0: Fakt, jo?
8: Jo, překvapilo mě, jak jsou poslušní a zároveň i jak se vůči sobě spolu ty velbloudi komunikují a provádí společně ty triky. No.
0: A po jak dlouhé době seš s cirkusem?
8: Já si myslím, že už to může být 20 let.
0: Dostal jsi to tehdy jako zárek za Vysočinu?
8: Já si myslím, že je to možný, že to bylo... No, někdy asi na základní škole možná ještě, no. Na sídliště přijel nějaký cirkus, tuším Berouse.
0: No, tak u nás taky kdysi dávno byl nějaký cirkus v Bytýšce. Už je to leta. A co si ještě myslíš, že tak uvidíme pěknýho?
8: Já bych čekal ještě nějakou, podle toho, co se tu děje, nějakýho tygra nebo lva. Protože teď tu staví klec, takže... To jsou zvědavý. Z těch zvířat je samozřejmě velký respekt, tak snad vše proběhne v pořádku.
0: Tak jo, děkuju. Dobrý den, můžem poprosit pár slov pro Rádio Proglas?
9: Co by vás zajímalo?
0: Jak to zatím hodnotíte ten program?
9: No, tak mně se to líbí a myslím, že vnukovi taky.
0: A co zatím nejvíc?
9: Tak asi ty exotická zvířata, to je takové netradiční. Co tebe je rady?
10: Taky sloni.
9: Ty sloni, velbloudi, že?
10: Jo.
0: A po jak dlouhé době jste vyrazili do cirkusu nebo poprvé?
10: Já asi po 6 letech, nebo po 5.
9: No já asi po 25.
0: Pěkné. Tak jo, děkuju.
9: Není tak.
0: Jak se vám to zatím líbí?
4: No líbí se nám to moc. Jsme tady s vnučkama a vnučky jsou nadšený, že holky?
0: Já. Poprvé v cirkusu?
4: Poprvé v cirkusu jsme, ano. Já teda ne samozřejmě, ale jasně. Oni určitě.
0: A co se vám zatím nejvíc líbí?
4: No nejvíc se mě líbily sloni, pak se mě líbila teda ta akrobacie i na té houpačce, i vlastně ta silová, ta byla úžasná, to je úžasný akrobat, nebo jak se to řekne, nebo.
0: Jasně, no. A co myslíte, že nás ještě tak čeká?
4: No nějaký šelmy si myslím. Je to pravda? No. Podle klecí teda usuzuju.
0: Jasně. Těšíte se ještě na šelmy? Nemáte strach?
4: Radši sedíme daleko, takže nemáme strach.
0: Tak jo, děkuju.

on perfektně odvedená práce. Ale Mr. Chubb, za takovejhle výkon by to chtělo nějakou odměnu. Ale my jsme připraveni.

0: Můžu poprosit pozdrav do Rádia Proglas?
1: Rádio Proglas?
0: Rádio Proglas.
1: Zdravím z Humberto, Rádio Proglas.
0: Proglas. Děkuju, mějte se.
2: Všeho programu se představili Rodvik, Česká republika, Madrid, Austrálie, Amedeo Pouco, Itálie, Alexandra, Rusko, Francesca, Česká republika, Mestrata, Polsko, Michael, Litva, Anastasie, Ukrajina, Stanley, Nico, Chile, Inekavratio Junior.

0: Vážení diváci, a ten záběr dnešního představení. Děkujeme vám za vaši návštěvu a za to, že jste nám vytvořili tak skvělou cirkusovou atmosféru. Tady v Brně jste fantastické publikum. Děkujeme. Přejeme vám příjemnou cestu domů a někdy nashledanou pro Čapito nejslavnějšího československého cirkusu Humberto.
1: Jak hodnotíte dnešní představení?
2: Bylo to geniální, jako vždycky chodíme každý rok.
3: Bylo to super.
1: A v čem třeba nejvíce to líbilo?
3: Ty kruhy.
2: Kruhy se ti líbily?
3: Jo.
2: Mně se vždycky líbí nejvíc loni.
1: A po jak dlouhé době jste byli?
2: Po roce chodíme, pravidelně každý rok chodíme na Humberto.
1: Tak jo, děkuju.
2: Taky děkuji.
1: Jak hodnotíte představení?
4: Líbilo se mně moc.
1: Co nejvíc?
4: Emilko, co se nám nelíbilo nejvíc? Tady ti poslední akrobati. Akrobati a sloni, že? A to asi nejvíc.
1: A svezli jste se na Velbloudovi na Paninkovi?
4: Je tam velká fronta.
1: Jo, děkuju.
4: Taky.
5: Dobrý den.
1: Můžu se ptat, jak se líbilo dnešnímu představení?
5: Velice se líbilo.
1: Co nejvíc?
6: Mně se líbilo nejvíc Velbloud.
1: Velbloud?
6: Jo.
1: A svezla se s něm?
6: Jo.
1: Zážitek na celý život, viď?
6: Jo.
1: A chodíte do cirkusu nějak častěji?
6: Jo.
1: Tak jo, děkuju. Jak se líbilo dnešní představení?
7: Moc dobře.
1: Co nejvíc?
7: Nejvíc se mně líbily lvy.
1: V čem?
7: V tom, že pěkně skákali a řvali.
1: A svezl ses na Velbloudovi nebo na Paninkovi?
7: Ano, na Velbloudovi.
1: A vyfotili jste se se slonama?
7: Se slonama jsme se nevyfotili.
1: Tak jo, díky, ahoj.
8: Bylo to tady úžasný, děkujeme.
1: Jaký byl zážitek vyfotit se slonama?
8: No, pěkný to bylo. Já jsem to úplně neschtěla vnímat při té rychlosti, takže, ale jinak to bylo hezký zážitek.
1: Kde fotku vystavíte?
8: No, nevíme ještě, jak se to rozgrime, protože jsme tady, babička bydlí jinde a my jinde, takže někdy si vystavíme, kde na to budeme dobře vidět určitě.
1: A co se nejvíc líbilo v cirkusu?
8: No, my jsme teda byli unešení hrozně z těch akrobatů, teda, z těch čísel akrobatických. Když holky trénují gymnastiku, začínají, takže jsme z toho byli se unešení. A ty zvířata teda taky, úžasný výkony teda.
1: Tak jo, děkuju, nashledanou.
9: Redaktoři Josef Javůrek
10: a Ladislav Pol
9: navštívili cirkus Humberto na konci března 2026 během jeho zastávky v Brně.
10: Touto cestou se vám snažili zprostředkovat alespoň střípek ze zážitků, které cirkusové představení bezesporu nabízí.
9: Třeba vás tento díl Barvínku podnítí k přečtení románu Eduarda Basse Cirkus Humberto, nebo alespoň zhlédnutí stejnojmenného seriálu.

po chodbách přechází divoká Maria, šelma, co zavřeli do sanatoria. Lítat chce na hrazdě, polikat plameny, doktoři krčí.

Maria nosila plnovou zroje včel, medvědů krotitel Marii obrečel. Šílená tančila uprostřed hadích těl, celá se zbláznila, když jí roj uletěl.

Dětský magazín Barvínek poslouchejte v úterý v 17.10 a v sobotu v 11 dopoledne. Základní umělecká škola Holešov je místem, kde děti i mladí lidé rozvíjejí svůj talent. V pořadu Barvínek příští týden v úterý 2. června v 5 hodin a 10 minut odpoledne představíme inspirativní prostředí školy, úspěchy žáků i práci pedagogů, kteří vedou mladé umělce k tvořivosti, radosti a lásce k umění. Teď je tu písničkářka a akordeonistka z Brna Klára Veselá s písní Hostín.

Tak to byl Zdeněk Lichnovský a píseň Zdálo se mi, že jsem se zbláznila, všem to bylo jedno. K mikrofonu usedl Milan Šoba, budu vás provázet a už se také na to moc těším až do 16. hodiny vysíláním Radia Proglas. Tak se pojďme podívat na ten program, který jsme pro vás nachystali. Krátce před 12. hodinou to bude myšlenka na den, tak jako už v 6 nebo před 6 ráno a pak před 6 večer je od autorky Hany Pinknerové z její knihy Být blíž, vydané nakladatelství Návrat domů a má podtitul Láska není vždycky sladká. V poledne vás pozveme k modlitbě Anděl Páně. No a hudební siesta 5 minut po 12. hodině uvede barokní sonáty Da Camera a Tre v různých tóninách od Arcangela Corelliho, dále koncert G-moll pro dvě flétny a smyčce Johana Joachima Kvance a na závěr serenádu C-moll mého oblíbeného skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. Ve 13 hodin a 30 minut je na řadě knihovnička. Ta dnešní s podtitulem Romantické útěky bude věnovaná bestsellerové autorce Julie Kaplinové. Tedy ještě jednou o půl druhé vás pořadem provede Nikola Samcová. No a ve 14:45 to budou, jako vždy v sobotu, v tuto dobu Filmana Talks. Dnes Jan Perout si bude povídat s Karlem Studeným na téma Úžasná láska. Ve 14 hodin odpolední proud písní, no a protože jsme ve třetím dni novény před blahobřečením kněží Jana Buly a Václava Drboli, tak o půl třetí vás pozveme k této modlitbě. Poté bude odpolední proud pokračovat až do 15. hodiny, kdy to budou zprávy převzaté od Českého rozhlasu Plus. Jazzový kytarista Libor Šmoldas představí v pořadu Jak se vám líbí v 15 hodin a 5 minut své nové album Sorry Miles, které je originální a místy i v uvozovkách drzou poctou legendárnímu trumpetistovi Milesu Davisovi. Od jehož narození si v letošním roce připomínáme 100 let. Šmoldas v rozhovoru s Martinem Kišperským odhaluje méně známé příběhy slavných jazzových skladeb, jejich skutečné autory i způsob, jakým se hudební nápady v době bebopu šířily. Řeč bude také o přístupu k interpretaci, práci s kapelou a o tom, jak dnes nahlížet na jazzovou tradici s respektem i kritickým odstupem. No a v 15 hodin a 50 minut začne hudební listování, které připravil Josef Javůrek, ale bude dnes vysílat Jirka Holeček, který vás pak bude provázet zbytkem dnešního vysílání i nocí. Takže pokračujeme ve vysílání Radia Proglas. Já vám k tomu přeji krásný den.

0: Píseň na chvíli Dorothy Bárové s hudebněnou báseň Michaely Vejnarové už neuslyšíme celou, protože teď je tu na Radiu Proglas Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů. Uslyšíme ji z úst Jarky Cirůsové.
1: Někdy podléhám stereotypům a představuji si určité pojmy v souvislosti s typickými vlastnostmi. Tak třeba při slově láska mě napadne růžová barva a přívlastek sladká. Nevím, proč mi to tak naskakuje. Lásku si takhle vlastně vůbec nepředstavuju a jsem přesvědčená, že taková většinou není. Vzpomínám si, jak minulý týden byla u mě v obchodě babička s vnučkou vybrat knížku. Ta holka byla příšerná. Vůbec se neuměla chovat. S babičkou jednala jako s otrokyní. Neuměla nebo nebyla ochotná pozdravit, poprosit ani poděkovat. Zjevně byla zvyklá, že si to může dovolit. Babička si nechala všechno pokorně líbit a také koupila všechno, co si ta holka umanula. Při placení se tak omluvně pousmála, že by chtěla, aby ji její vnučka měla ráda. Neudržela jsem se a zeptala se, jestli je přesvědčená, že si to tímto způsobem zajistí. Nejistě se ohlédla na vnučku, která si soustředěně rozbalovala bonbon. Ten bonbon, kvůli němuž jsem trvala na prosím a děkuji. Byl to souboj, ale zvítězila jsem. Babička si povzdychla, ale neodpověděla mi nic. Bylo mi líto. Myslím, že takhle láska nejedná. Láska neznamená, že si člověk musí nechat všechno líbit. Láska znamená nastavit hranice sobě i milovanému. Bez hranic totiž láska snadno zmutuje v manipulaci, tyranii nebo otroctví. Láska chce pro milovaného to nejlepší, což neznamená všechno dovolit a všechno dát. Láska může znamenat kázeň i trest. Láska může znamenat žádný bonbon, žádný dárek. Protože to je nejlepší pro duchovní růst. Dobrý den, prosím, děkuji a naschledanou k tomu zaručeně patří.

0: Na Radiu Proglas vás veme k polední modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval paní Marii a ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Maria řekla, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
1: a světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Svatá Zdislavo,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

12 hodin a 4 minuty na Radiu Proglas teď začíná každodenní hudební siesta v tuto dobu. Dnes bude obsahovat celkem 8 děl od 3 různých autorů, protože vás nechci ochudit o to, abyste rozeznali, možná ti, kteří nepoznají tolik, třeba jako já, jednotlivé tóniny, tak vám nezahrají sonáty od Arcangela Corelliho všechny pohromadě, ale dám si tu práci a každou zvlášť ohlásím a odhlásím, i když budou kratší. Takže začínáme právě tímto zmiňovaným autorem. A bude těch sonát, jak jsem říkal, celkem 6. Začínáme sonátou Da Camera a Tre, opus 4, číslo 1, D-dur z roku 1694. Hrát bude muzika Amphion, řídit bude Rémy Baudet.

Tolik tedy sonáta da camera a tre, opus 4, číslo 1, D-dur z roku 1694, Arcangela Corelliho. Hrála muzika Amphion, řídil Rémy Baudet. Stejný autor, stejný interpret, i ten, kdo to má na starosti, hudbu, sonáta da camera a tre, opus 4, tentokrát číslo 2 před námi, v tónině G-moll, ze stejného roku 1694.

Od Arcangela Corelliho dozněla druhá sonáta da Camera a Tre opus 4, tedy číslo 2, v tónině G moll z roku 1694. Samozřejmě, že hrála muzika Amphion, řídil Rémy Baudet. No a my pokračujeme od stejného autora a stejných interpretů v sonátě da Camera a Tre opus 4, tedy číslo 3, v tónině A dur. Pořád rok 1694.

Tak, máme za sebou polovinu ze 6 sonát Arcangela Corelliho. Tohle byla tedy sonáta da Camera Atre, opus 4 číslo 3 a dur z roku 1694. Muzika Amphion a řídil Rémy Baudet. Stejný autor, tedy Arcangelo Corelli, a opět stejní interpreti a sonáta da Camera Atre opus 4 číslo 4 D-dur z roku 1694.

Tak to byla sonáta Da Camera Atre, opus 4, číslo 4, D-dur z roku 1694. Arcangela Corelliho hrála muzika Amphion pod vedením Rémyho Baudetta. Předposlední ze sonát Arcangela Corelliho zazní právě teď. Bude se jednat tedy o sonátu Da Camera Atre, opus 4, číslo 5, v tónině Amol ze stejného roku 1694.

Dozněla sonáta da Camera a tre, opus 4 číslo 5 a-moll z roku 1694 Arcangela Corelliho. Hrála muzika Amphion, řídil Rémy Baudet. I šestá sonáta bude od Arcangela Corelliho. Všechny byly věnovány kardinálu Pietru Ottobonimu. Takže tohle bude sonáta da Camera a tre, opus 4 číslo 6, E-dur v této tónině, samozřejmě také z roku 1694 a se stejnými interprety. To vše v hudební siestě na Radiu Proglas.

Dozněla i sonáta da Camera Atrée opus 4 číslo 6 E-dur z roku 1694 Arcangela Corelliho. Hrála muzika Amphion, řídil Rémy Baudet. Po těchto šestých sonátách máme za sebou v rámci dnešní hudební siesty na Radiu Proglas první třetinu. Teď se dostáváme k té druhé třetině, tedy řekněme k prostřední skladbě. Bude se jednat o koncert G-moll pro dvě flétny a smyčce. Autorem je Johann Joachim Quantz. Sóla přednesou na flétny Filip Bernold a Jan Ostrý. Na čembalo bude hrát Vojtěch Spurný, pod jehož vedením bude hrát komorní orchestr Svatováclavského hudebního festivalu 2012.

Dozněl koncert G-moll pro dvě flétny a smyčce, autorem byl Johann Joachim Kvanz. Na flétny hráli Filip Bernold a Jan Ostrý, na čembalo Vojtěch Spurný, který zároveň vedl komorní orchestr Svatováclavského hudebního festivalu 2012. To byla tedy druhá prostřední část hudební siesty na Radiu Proglas a teď jdeme k té poslední, třetí. Jejím autorem je můj oblíbený skladatel Wolfgang Amadeus Mozart. Vyslechneme si serenádu C-moll, katalogové číslo 388, a to v podání Philharmonia Octet Prague.

Dozněla serenáda C-moll, katalogové číslo 388 Wolfganga Amadea Mozarta v podání Philharmonia Octet Prague. 13 hodin 30 a téměř už 31 minuty, takže na Radiu Proglas nebudeme otálet a já vám nabídnu pořad o knihách.

0: Cestovat po celém světě, objevovat místní kulturu, ochutnávat speciality a u toho prožívat lásku. To všechno z pohodlí křesla. Přesně to svým čtenářům už roky přináší britská spisovatelka Julie Kaplinová, autorka celosvětově úspěšné série Romantické útěky, kterou u nás vydává nakladatelství Grada. Spisovatelka, která mimochodem upřímně miluje Prahu, osobně zavítala na veletrh Svět knihy, aby zde mimo jiné představila svou novinku s názvem Penzion v Portugalsku. U této příležitosti jsem jí krátce vyspovídala. Celý rozhovor vznikal v angličtině a v českém znění autorku dabuje Iva Horká. U knihovničky na Proglasu vás zdraví Nikola Samcová.
1: So how are you, Julie?
0: Jak se máte, Julie?
2: I love coming to Prague, so I'm very happy to be here. This is my.
3: Mám se fantasticky. Miluju jezdit do Prahy, takže jsem moc ráda, že tu jsem. Tohle je moje šestá návštěva a pokaždé, když přijedu, se mi tu líbí ještě víc. A když jsme včera přistávali, říkala jsem si: "Aha, já už se vracím domů."
0: To je hrozně hezké. Co se vám na Česku líbí, když už jste tu byla několikrát?
2: Well, I love the city, but
3: no, miluju město jako takové, ale co opravdu zbožňuju, je, že jsem si tu našla několik opravdu, opravdu dobrých přátel. Lidé, které jsem potkala, jsou vždycky tak vřelí, přátelští a strašně pohostinní. Je to jako vracet se za rodinou, protože můj nakladatelský tým je prostě úžasný. Takže je to pro mě pokaždé velká odměna.
0: Říkala jste, že jste byla v Praze. Navštívila jste i nějaká jiná města nebo venkov?
3: Jo, byla jsem v Brně a před pár lety, vlastně před 2 lety, jsem byla na výletě na Jižní Moravě. Navštívila jsem Mikulov a Valtice a už si nevzpomenu na název té vesnice, ale byla to ta nejúžasnější vesnice a zrovna tam probíhala jízda králů. Bylo to naprosto ohromující. Všechny ty kroje, lidé, byla tam prostě nádherná atmosféra, takže Jižní Moravu opravdu miluju.
0: To je vtipné, protože já odtamtud zrovna teď jedu, takže to je milé. Jedna z vašich knih se vlastně v Česku odehrává. Jaké to pro vás bylo psát ji?
3: To bylo skvělé, protože tohle město naprosto zbožňuju. Mohla jsem v knize ukázat svou lásku k němu a taky do ní zakomponovat všechna svá oblíbená místa. Mám v Praze pár opravdu oblíbených restaurací, které miluju. A vím, že Karlův most je trochu klišé, protože tam chodí každý, ale hotel, kde obvykle bydlím, je kousek od něj, takže vstávám hrozně brzy ráno a jdu se projít po Karlově mostě. Je úplně sama. V tu dobu tam moc lidí není a ten výhled na hrad, myslím, že nikde na světě nenajdu nic, co by tenhle výhled překonalo. Je to naprosto úchvatné.
0: To je pravda. Vaše série Romantické útěky je ikonická. Pro lidi, kteří možná neví, my jako čtenáři sledujeme hlavní hrdinku, která cestuje na nové místo, najde si nové přátele a zamiluje se. Tyhle příběhy nás ale zavádějí do zajímavých zemí. Jak si ty země vybíráte? Cestujete tam a pak se rozhodnete? Nebo o nějaké zemi chcete psát a až potom ji navštívíte?
2: It really varies. So Croatia, I worked.
3: To se hrozně liší, třeba s Chorvatskem. Pracovala jsem tehdy s chorvatskou kolegyní a nikdy mě nenapadlo tam jet, jenže ona měla v počítači všechny ty úžasné fotky. A já si řekla, tam prostě musím. Takže jsem své redaktorce oznámila, že bych tam chtěla zasadit knihu, zarezervovala jsem si cestu, odjela tam a naprosto se zamilovala. Myslím, že to bylo poprvé, co jsem tam byla a od té doby jsem se tam několikrát vrátila. Nevím, jestli jste tam někdy byla, ale koupání v tamním moři je naprosto nádherné. Je tak čisté, není studené, není vyloženě teplé, je prostě perfektní. Koupání v moři tam miluju. Ale třeba Brooklyn, to bylo v Americe. V Brooklynu jsem byla a moc se mi tam líbilo. Spousta lidí zasazuje své knihy v New Yorku na Manhattanu, ale já si řekla, Lidé musí objevit Brooklyn, protože je úplně jiný a je to tam zábava. Takže to prostě závisí na daném místě. No a s Prahou byla jsem na akci pro čtenáře a někdo se mě zeptal, proč nenapíšeš knihu z Prahy? Nikdy předtím mě to nenapadlo. Tak jsem se zeptala redaktorky, co myslíš? A ona na to, no proč ne? Takže jsem ji zasadila do Prahy. Ale jo, většinu těch míst jsem předem navštívila.
0: Velkou částí těch příběhů je jídlo a kultura. Snažíte se to zachytit spíš z pohledu místních nebo z pohledu turistů?
3: Hrozně ráda bych to chtěla zachytit z pohledu místních, jak jen je to možné. S Prahou to bylo docela snadné, protože jsem absolvovala naprosto fantastickou poznávací trasu za jídlem. Myslím, že trvala asi 4 hodiny, ale bylo to naprosto úžasné. A dozvěděla jsem se hrozně moc o českém jídle a české kultuře. To bylo skvělé. Někdy to ale jako turista není tak jednoduché, a navíc turisté očekávají, vlastně i čtenáři budou nakonec těmi turisty. Vím, že jsem měla docela obavy, když mi poprvé řekli, že prodali moji knihu o Kodani do Dánska. Říkala jsem si, oni poznají, že jsem tam napsala všechno špatně. Byla jsem z toho hrozně nervózní, ale nikdo si nestěžoval.
0: To byla mimochodem první kniha, kterou jsem od vás četla. V Česku nebo v češtině vám vyšlo už 13 knih. Máte nějakou nejoblíbenější?
3: Je to trochu jako s dětmi. Nemělo by se říkat, které je nejoblíbenější. Ale ano, mám velkou slabost pro Pekárnu v Brooklynu, protože miluju Toda. Je to můj nejoblíbenější knižní kluk. A vlastně ta kniha už v Česku vyšla, ale on se pak krátce objeví i v mé poslední knize, která se odehrávala taky v Americe.
0: Vaše nejnovější kniha tady v Česku se odehrává v Portugalsku. Taková perlička, já už hrozně dlouho sním o tom, že se do Portugalska podívám, ale ještě nikdy jsem tam nebyla. Takže možná si vezmu vaši knihu, odcestuju tam a budu si ji číst přímo na místě. Každopádně, představíte nám tuhle novou knihu?
3: Ano, do Portugalska jezdím už 20 let, takže má v mém srdci opravdu speciální místo. Dlouho jsem se bránila o něm psát, protože jsem z toho nechtěla dělat práci, ale příběh se odehrává na nádherném, opravdu nádherném místě v regionu Algarve a mají tam tu nejúžasnější pláž, je asi 5 až 6 kilometrů dlouhá a lemují ji útesy z červeného jílu. Je to naprosto dechberoucí. Na některých místech je to hodně klidné, jinde trošku živější, ale nikdy tam není vyloženě předspáno. Celé se to odehrává tam a je to o dívce jménem Rebeka, která je docela silná a nezávislá. Nepotřebuje muže ve svém životě. Sice se do někoho zamilovala, ale on o ní neměl zájem a tak odjíždí do Portugalska pracovat do hotelu. Je to inspirované skutečným hotelem, ve kterém jsem bydlela. Tam potká manažera hotelu a rozhodnou se, že spolu prožijí jen letní románek, protože on je tak trochu playboy a pohodář. Ona si ale neuvědomuje, že je to z jeho strany vlastně jen divadlo. Ve skutečnosti táhne celý ten hotel na vlastních bedrech a stará se o mámu, sestřenice, sestry a má toho naloženo víc než dost. Je to zkrátka o tom, jak ti dva kličkují životem, aby nakonec skončili spolu.
0: Píšete romantické příběhy. Bylo to tak vždycky, nebo jste někdy sněla o jiných žánrech?
3: Moje úplně první kniha, která tady vyšla na začátku letošního roku, měla v sobě lehký nádech traileru. Původně jsem chtěla psát romanci kombinovanou s napětím, jenže v té době proto ve Velké Británii nebyl trh. Takže knihu, kterou jsem napsala, sice vydali, ale musela jsem z ní vyškrtnout všechny linky s vraždou. Původně tam totiž byla vražda. Možná se k tomu jednou vrátím.
0: A co vy sama nejraději čtete? Jaký žánr?
3: O, já přečtu cokoliv. Mám ráda detektivky, ale taky historické věci. Momentálně čtu takové pokračování Pýchy a předsudku o paní Collinsnové, což mě hrozně baví. Ale jo, mám docela ráda policejní série, ale stejně tak miluju romantasy. Přečtu prostě všechno možné.
0: Je nějaká země, o které byste chtěla napsat, ale ještě jste to neudělala? Možná taková, kterou jste ještě ani nenavštívila?
3: Hrozně ráda bych napsala něco z Řecka. To je dost možná další na řadě. Už jsem tam sice nějakou dobu nebyla, ale mám na něj krásné vzpomínky a hrozně mi chutná řecké jídlo. Problém je, víte, já miluju i blízkovýchodní jídlo a ráda bych napsala i o téhle oblasti. Jenže já chci psát o místech, kam lidé mohou reálně jet, nebo kam je ježdění láká. Takže si musím docela pečlivě vybírat, kam příběh zasadím. Takže asi tak.
0: Kdybyste nebyla spisovatelkou, čím byste byla?
3: To opravdu nevím. Než jsem se stala spisovatelkou na plný úvazek, pracovala jsem ve škole jako provozní manažerka. To je člověk, který vede kancelář, má na starosti správce a školníka, spravuje finance a kompletní personalistiku. Hrozně ráda jsem pracovala ve škole a tu práci jsem naprosto zbožňovala. Takže kdybych nebyla spisovatelkou, asi bych se k tomu vrátila. Byla jsem tam 8 let a hrozně se mi líbilo být s ostatními učiteli. Byli to skvělí kolegové. A pak samozřejmě s dětmi. Práce s dětmi je každý den jiná.
2: Working with children every day is different. That's true.
0: Yeah. To je pravda. Úplně na závěr, máte nějakou svou nejoblíbenější knihu?
2: I do.
3: Mám. Je to sice staromódní, ale miluju Annu Elliotovou od Jane Austenové. Je to celé o neopětované lásce, o touze a o chudákovi Aně, která znovu čeká na svou lásku, kapitána Wentwortha. Je to jedna z mých nejoblíbenějších knih. Četla jsem ji snad 100krát. Jo, ta je moje nejoblíbenější.
0: Julie, moc vám děkuji za rozhovor.
3: Moc děkuji za pozvání. Hrozně ráda jsem si s vámi povídala.
0: A tím je i dnešní knihovnička Pro glasu u konce. Mým hostem byla britská spisovatelka Julie Kaplinová. Od mikrofonu se loučí Nikola Samcová.

S novými knihami i osvědčenými tituly se můžete seznámit v knihovničce. Naladíte ji v sobotu, tak jako dnes ve 13.30. Reprízujeme pak v neděli ráno o 17:30, tedy i tento díl. Na tento díl se můžete v tu dobu těšit. Knihovnička příští sobotu 6. června nebude, připomíná.

0: Jsem jedním ze zakladatelů Filmany. Rád bych vás přivítal u dnešního vysílání dalšího dílu pořadu Filmana Talks, kde se bavíme o filmech, které dává smysl vidět.
1: Filmana Talks. Pořad o filmech, které mohou nasytit vaši duši.
0: Mým dnešním hostem je Karel Studený, který má na starosti ve Filmaně výběr filmů a také produkci nového obsahu.
2: Ahoj Honzo, zdravím tebe i posluchače Rádia Proglas.
0: Dnesním díle si budeme povídat o filmu Úžasná láska. Myslíš, že bys nám mohl představit, o čem ten film zhruba je a pro koho teda může být?
2: Jasně, jak už film napovídá, tento film je o úžasné lásce a konkrétně směřováno vlastně jako nasměřuje pozornost na úžasnou boží lásku. A film bych řekl, že je úplně pro každýho a je to zase jako takovej ten žánr feel good, rodinný film, bez bariér bych řekl, může to být prostě pro každou věkovou skupinu bych řekl, i když ta hlavní cílovka, kterou ten film asi chtěl zasáhnout, tak jsou mladší diváci, protože hlavní postavy jsou vlastně teenageři, děti dospívající v pubertě.
0: Podle čeho vlastně jste tento film vybrali právě na Filmanu?
2: Myslím si, že těch faktorů je víc. Jednak je to jako dobře za mě řemeslně natočený film, který na to, jak asi neměl úplně velký rozpočet, tak se povedl, protože velkou míru úspěchu nebo velkou roli v tom hráli právě ti herci, na kterých je to postavené a kteří jsou jako velmi dobří. Hrajou tam hollywoodští profesionálové, Sean Astin vlastně, který ho můžeme znát z Pana prstenů, hrál tam sama, ale potom třeba i ta jeho manželka, to je vlastně herečka, která hrála ve filmu Fireproof, který možná všichni znáte, takový ten jeden z nejznámějších křesťanských filmů. A ty dětský role, tak to jsou opravdu jako herci, který v Hollywoodu byli hodně obsazovaní v té době. Takže jako ta řemeslná kvalita tam je. Zároveň ten film dokáže poměrně jednoduchým způsobem mluvit o docela složitých jako věcech. Kniha Ozeáš bych řekl, že nepatří úplně k těm nejjednodušším v Bibli. Baví mě právě tady tahle jako schopnost toho filmu jednoduchým jazykem mluvit o takhle komplexních věcech. A zároveň těch filmů, které by byly vyloženě pozitivní, jednoduchý, odpočínkový, ale zároveň hodnotný, tak těch je jak šafráno, takže to jsou ty důvody, proč jsme o tomhle filmu šáhli a chtěli ho nabídnout divákům na Filmaně.
0: Zmiňuješ knihu proroka Ozeáše. Já nevím, typl bych si, že většina z nás tu knížku úplně nezná přesně. Mohl bys nám přiblížit, o čem teda je a jak se to vlastně pojí s tímto filmem?
2: Upřímně já taky jako nejsem úplně takhle sečtělej zrovna v těch starozákonních knihách, tak abych dokázal ve zkratce přežvíkat, co kniha Ozeáš přesně chce čtenáři říct, ale ten základní předpoklad, který vlastně ten film chce přetavit do toho hlavního tématu, je boží láska k lidem, která je vlastně bezpodmínečná, není podmíněná našima skutkama, protože si ji nedokážeme zasloužit. A právě tento nějaký jako leitmotiv je to hlavní, co v tom filmu divákovi chce autor říct, že vlastně v knize Ozeáš v té severní části Izraele v té době bydleli Izraelité, kteří tak nějak zanevřeli na Boha a byli mu v podstatě nevěrní. Věřili v jiná božstva, nekonali to, co nechovali se tak, jak by se měli chovat. A Bůh je přesto miloval, přesto je nezavrhnul, neuvalil na ně žádnou pohromu a ty lidi vlastně žili v blahobytu a Boha jakoby nepotřebovali. A ten Ozeáš přišel do takovéhle vlastně jako země, kde všechno šlo v pohodě, všechno bylo OK, nikdo netrpěl hladem, nikomu nic nechybělo, všem se dařilo. A on přišel a začal říkat, že lidem něco chybí a že se musí obrátit, jinak přijde něco strašného. Což byl velmi nepopulární názor. A je to v podstatě paralela, může to být i paralela na dnešní dobu, kdy žijeme opravdu v blahobytu asi největším, co kdy lidstvo pamatuje. Ta míra nějaké chudoby v globálním úhlu pohledu je prostě jako asi nejnižší. A spoustě z nás, kteří máme tu výhodu, že jsme se narodili do civilizovaných zemí, vlastně netrápí skoro nic. Takže je tam jako zajímavá paralela s tou knihou Ozeáš, která vlastně tam takhle je zajímavě zakomponovaná do současného příběhu, kdy vlastně vedoucí na nějakým dětským takovým výletě vypráví právě příběh z této knihy Ozeáš, o Ozeášovi, který kázal takhle nepopulární věci a zároveň mu Bůh vlastně jako přikázal nebo ukázal, že si má vzít za ženu prostitutku Gomer, která ho nebude vlastně milovat a nebude mu tu lásku opětovat. A na téhle paralele té neopětované lásky je v tom filmu ukázaná síla té boží lásky a návod vlastně, jak i my bychom mohli pohlížet na jiný.

0: lidi. Takovou tou láskou vlastně a pohledem, na který se na nás dívá Bůh.
1: Kdybys měl vypíchnout nějakou jednu zajímavost nebo nějakou věc, čím bys diváky pozval nebo čím tě film vlastně zaujal, co by to bylo?
0: Tak ten film je zajímavý hlavně tím, že dokáže skloubit ten starozákonní příběh s tou realitou. Je to taková ta klasická jednoduchá berlička, kdy prostě hlavní hrdina něco vypráví a my se přesuneme do té jiné reality, do té reality toho příběhu. Ale myslím si, že to funguje docela hezky. A ty zajímavosti, tak jak už jsem říkal, jsou tam fakt známí herci a jedna z těch zajímavostí je třeba i to, že vlastně reálná matka, syna Astina, si tam taky zahrála v tom filmu a hraje tam na začátku takovou miniroli. Ale bylo to vlastně asi jako poprvé, co se tyhle dva takhle měli možnost potkat před kamerou. No myslím, herečka ani není. Ona tam hrála opravdu jenom takovouhle malou roli. A ten film si myslím, že jako může být velmi hezkým jako časem, kdy si člověk odpočine a podívá se na něco hezkého a tak nějak trošku zastaví a zapřemýšlí nad tím, jak možná i jako v dnešním světě může promlouvat ta kniha Ozáš pořád docela aktuálně.
1: Karle, díky moc za toto pěkné povídání. Vás diváci zveme ke zhlédnutí filmu Úžasná láska nebo ke zhlédnutí spousty dalších filmů, které na film ani máme, a budeme se těšit zase někdy příště naslyšenou.
0: Díky za pozvání a hezký den všem.
2: Sledujte Křesťanské filmy online na www.filmana.cz.
3: Veronika, tak se jmenuje píseň, kterou nám teď zaspívá Sylvie Krobová. Jedná se o single z letošního roku na text Michala Horáčka. Bude to píseň z pohledu Veroniky při křížové cestě. Mohli bychom to hrát i v době postní, ale hrajeme teď.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Tak to doznívá píseň portugalské zpěvačky Liny a britského klávesiste Julese Maxwella. V portugalštině, v té brazilské Naodeixei de ser quem sou, v češtině Nepřestal jsem být tím, kým jsem, v angličtině The person I always was, tedy osobou, kterou jsem vždy byl. 14 hodin, 1,5 minuty. Posloucháte vysílání Radia Proglas, hezké odpoledne vám přeje Milan Šoba. Prožíváme sobotu 30. květen, světový den roztroušené sklerózy. Tímto chronickým autoimunitním onemocněním trpí jen v tuzemsku přes 21 tisíc lidí. Podle katolického kalendáře se připomíná i svatá Zdislava, šlechtična ze 13. století paní z Lemberka, vzor manželky a matky, služebnice a přímluvkyně strádajících, patronka rodin a jedna z našich národních patronek, ochránkyně litoměřické diecéze a libereckého kraje. Zasloužila se o vznik dominikánského kláštera a baziliky v Jablonném v Podještědí, záleželo jí na rozvoji celého kraje. Odešla v pouhých 32. Jako v uvozovkách panovník trojího náboženství, křesťanů, muslimů a židů, se chápal svatý Ferdinand III., španělský král. Zemřel v tento den roku 1252. Stal se patronem vladařů, vězňů a chudých a podle některých zdrojů také ochráncem soudců. Ferdinand má svátek. Jméno germánského původu znamená odvaha k míru.

Tak to byl Rostia Fischer a jeho Country Boogie. 610 roků nás dělí od smrti myslitele mistra Jeronýma Pražského na Kostnické hranici, současníka Husova a šiřitele jeho učení. Patriarcha církve československé husitské Tomáš Buta napsal: tato postava zdaleka nemá ve společnosti takovou rezonanci, jakou si uchovává i přes rozdílnost některých pohledů a hodnocení mistr Jan Hus. Jeroným Pražský nebyl knězem a duchovním pastýřem jako betlémský kazatel, ale filozofem a univerzitním intelektuálem. Přesto patří k sobě. Jeroným byl považován za Husovo druhé já. I když pod tlakem těžkého věznění zaváhal, pak se znovu k Husovi a Wyclefovi přiznal. Znalec dějin pozdního středověku František Šmahel poznamenal, i kdyby Jeroným podlehl chvilkové slabosti, zapření Husa, právo odsudku by to měl jen ten historik, který v podobné situaci nátlaku nepodlehl.

Píseň Don't Die with the Dead jsme právě teď doposlechli, tedy neumírej s mrtvými nebo s mrtvým, zpívala Domain, tedy Anna Dančev, a byla to finsko-bulharská skupina Dančev Domain. Před 595 lety 30. května 1431 byla upálena svatá Johanka z Arku. Mladá francouzská venkovanka, národní hrdinka, jejíž zásluhou došlo k obratu ve stoleté válce ve prospěch Francie. Její svatost je příkladem pro laiky zapojené v politickém životě, zejména uprostřed nejobtížnějších chvil, prohlásil papež Benedikt XVI. Johanku charakterizoval jako aktivní mystičku, žijící nikoli v klášteře, ale uprostřed nejdramatičtější reality církve a světa té doby. Soudci, kteří ji poslali na hranici, byli podle minulého papeže teology, jimž chyběla láska a pokora, aby v této dívce spatřili působení boží. Byli radikálně neschopní pochopit a spatřit krásu její duše. Nevěděli, že odsuzují světici.

0: Příliš dlouho jsem byl takhle, příliš dlouho samý trable. Sotva budu kopa veselá. Myslím, že jsem špatná sázka, ale jestli o to stojíš, tak to zkusme, co to udělá.
1: Michal Prokop, píseň Příliš dlouho jsem byl takhle. Rovných 30 let trvá ostravsko-opavská diecéze. Papež Jan Pavel II. Ji ustanovil 30. května 1996. Za sídlo určil Ostravu a prvním biskupem premonstráta Františka Václava Lobkovice. Ostravský chrám Božského spasitele povýšil na katedrálu a chrám na Nebevzetí Panny Marie v Opavě na konkatedrálu. Hlavní patronkou diecéze je svatá Hedvika Slezská. 67. narozeniny dnes slaví ředitelka papežských misijních děl v Královéhradecké diecézi Bronislava Halberštátová. 83 let se dožívá slovenský jazzman, zpěvák, skladatel a hudební organizátor Peter Lipa.

Príde on, príde, tak to byla slovenská křesťanská píseň od souboru Sorel nebo skupiny Sorel Single z roku 2019. Dnešek v kalendáři pro vás připravila Kateřina Vitouchová. My už jsme slyšeli ty čtyři hlavní bloky, ale mám tu ještě další čtyři bonusy do proudu písní. Hlavně proto, aby v těžkých časech umožnil bezpečnou komunikaci uvnitř řádového společenství, předal provinciál českých jezuitů pater František Šilhan před rovnými 55 lety úřad svému nástupci pateru Janu Pavlíkovi. Sám byl totiž ustavičně sledován komunistickou státní bezpečností.

Tak to byly Lamačské chvály a píseň Bohatier. 30. května 1918 české a slovenské krajanské organizace uzavřely s T.G. Masarykem takzvanou Pittsburskou dohodu o tom, že chtějí žít v samostatném společném státě.

14 hodin 30 a půl minuty na Radiu Proglas jste nyní zváni k modlitbě novény před blahořečením kněží Jana Buly a Václava Drboli.

0: No a dnes máme třetí den této novény. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou ratolest na mě, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest. Uschne, seberou ji, hodí do ohně a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete a dostanete to. Tím bude oslaven můj otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci. Od Jana z 15. kapitoly 1. až 8. verš.
1: Tvořím je společenství církve. Je to velmi rozmanité společenství. Každý z nás má svůj osobní příběh, každý je originál. Ježíš však může sjednotit různost našich povah i dovedností. Jen díky němu jsme duchovně oživováni a jen díky němu může život každého z nás přinášet dobré a trvalé plody. Vzpomeňme na rozdílnost apoštolů, na to, jak mezi sebou soupeřili, kdo z nich je lepší a který z nich má větší zásluhy. I přes jejich lidskou nedokonalost Ježíš potřeboval každého z nich. Občas je napomenul, ale šli dál společně.
0: Jeden mladý spolupracovník ve farnosti kdysi pronesl: děláme to dobře, ale nemohli bychom to dělat ještě lépe?
1: V naší diecézi, farnostech i v různých společenstvích se děje mnoho dobrého. Stále se něco tvoří a organizuje. Jsme pozváni k růstu, ale také k tomu, abychom vytvářeli prostředí, kde mohou růst i druzí. Není to jen o tom, že jim předáme úkoly a ustoupíme do pozadí. Je třeba si vzájemně naslouchat, respektovat se, umět se ocenit a radovat se z nových plodů. Naším úkolem je objevit své osobní povolání právě v tomto živém společenství současné církve.
0: Oba kněží Jan i Václav byli již v dětství inspirováni svými faráři. Oba byli ministranty. Jejich duchovní správci si tehdy všimli, že v srdcích těchto mladých mužů klíčí upřímná touha po službě Kristu. I my se učme ve společenství církve oceňovat druhé a vidět v nich dobro. Žalm 122. Zaradoval jsem se, když mi řekli, do domu Hospodinova půjdeme. Už stojí naše nohy ve tvých branách, Jeruzaléme. Jeruzalém je vystavěn jako město spojené v jeden celek. Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovi, jak to zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno. Tam stojí soudní stolce, stolce Davidova domu. Vyprošujte Jeruzalému pokoji, ať jsou v bezpečí, kdo tě milují, ať vládne mír v tvých hradbách, bezpečnost v tvých palácích. Kvůli svým bratřím a přátelům budu říkat pokoj v tobě. Kvůli domu Hospodina našeho Boha budu ti přát štěstí. Nyní následují litanie k nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Pane, smiluj se.
1: Pane, smiluj se.
0: Kriste, smiluj se.
1: Kriste, smiluj se.
0: Pane, smiluj se.
1: Pane, smiluj se.
0: Bože, náš nebeský Otče,
1: smiluj se nad námi.
0: Bože, synu vykupiteli světa,
1: smiluj se nad námi.
0: Bože, duchu svatý,
1: smiluj se nad námi.
0: Bože, v trojici jediný,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, srdce syna věčného Otce,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, utvořené duchem svatým v lůně panenské matky,
1: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, podstatně spojené se slovem Božím,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, nekonečně vznešené,
0: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, stánku nejvyššího,
1: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, dome Boží a bránu nebe,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, plnoucí výhní lásky,
0: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, v němž přebývá Boží spravedlnost a slitování,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky,
1: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, hlubino všech cností,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, hodné veškeré chvály,
0: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, pokladnice veškeré moudrosti a umění,
1: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšové, ve kterém přebývá všechna plnost božství,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, Otci ze všech nejmilejší,
0: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni přijali,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, odvěká touho všeho tvorstva,
1: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají,
0: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, pramení života a svatosti,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy,
1: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, potupaný nasycené,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, pro nepravosti naše strýzněné,
0: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, kopím probodené,
1: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, pramení dokonalé útěchy,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, života náš a naše vzkříšení,
0: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, pokoj náš a naše smíření,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, za hříšníky obětované,
1: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, spáso všech, kdo v tebe doufají,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, naděje všech, kdo v tobě umírají,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, radosti všech svatých,
0: smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
1: smiluj se nad námi.
0: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
1: smiluj se nad námi.
0: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
1: smiluj se nad námi.
0: Ježíši tichý, srdce pokorného,
1: přetvoř naše srdce podle srdce svého.
0: Modleme se. Všemohoucí věčný Bože, pohleď na srdce svého milovaného syna, zhlédni na chvály a dosti učinění, které ti přináší za náš hříšníky. Usmiř se a odpusť nám, když skrze ně prosíme o tvé milosrdenství, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. A připojíme ještě závěrečnou modlitbu. Pane Ježíši, náš pastýři a příteli, děkujeme ti za život a svědectví kněží Jana a Václava, kteří odpověděli na tvé volání a věrně ti sloužili tváří v tvář utrpení a smrti. Jejich statečnost, pokora a důvěra v tebe jsou pro nás inspirací a výzvou. Prosíme tě o dar živé a zralé víry za všech okolností. dej nám sílu k lásce, která odpouští, i když je to těžké, a odvahu k vytrvalému hledání pravdy. Připomínej nám, že s tebou nejsme nikdy sami. Ať nás příběh kněží Jana a Václava osloví a posílí na cestě k tobě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Děkujeme za společenství modlitby na této novéně třetím dni. Samozřejmě budeme pokračovat na Radiu Proglas opět i zítra.

0: Tak to byl Jiří Žižkovský a jeho demo nahrávka Tvůj hlas z roku 1998. Dnes 30. května probíhá 35. ročník soutěže Dětská porta. Je přehlídkou interpretační i autorské tvorby jednotlivců a hudebních skupin zaměřených na folk, country a příbuzné žánry. Bližší informace za pořadatele prozradí Lenka Sakařová, kterou vítám v živém vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den všem posluchačům Rádia Proglas v Kroměříže.
0: Jsem rád, že to nakonec funguje, naše spojení. Finále Dětské porty je právě v plném proudu. Čím vás letošní ročník zatím nejvíc překvapil?
1: No, každý ročník Dětské porty je trošičku jiný. Na pódiu se vlastně objeví hudebníci, které už známe z minulých let, ale taky spousta nových tváří, a to je pozitivní zpráva. V letošním ročníku se nám v 9 kategoriích prezentuje 47 soutěžních uskupení, takže na pódiu postupně se vystřídá zhruba 170 mladých hudebníků. Teď máme za sebou 5 soutěžních kategorií a právě začíná kategorie další. To jsou malé děti, vlastně ve věku 10 až 14 let, které Prota už hodnotila, pak tam byly Tečka, to bylo ráno. Odpoledne nám zahájili nejstarší kapely a momentálně se budou připravovat kapelky dětí nejmladších, to znamená do 10 let. A to, co je asi taková pozitivní, překvapující možná, že už i v kapelách dětí, které mají kolem 10 let, se objevuje vlastní autorská tvorba. Ty děti dokážou to, co mnozí starší by nedokázali, takže někdy je neskutečný ten jejich výkon na pódiu.
0: Kdy budou známy výsledky?
1: Vyhodnocení proběhne ještě dnes, nemusí dlouho čekat, ve večerních hodinách právě tady v prostorách nádvoří historické radnice v Kroměříži, nedaleko Velkého náměstí. Ale ještě předtím všem účastníkům a dalším návštěvníkům zpříjemní takovéto čekání na výsledky hudební host a tím je letos pardubická kapela Marien. Celkovou výsledkovou listinu potom můžou ostatní nebo i soutěžíci si stáhnout, vidět po ukončení soutěže i v elektronické podobě ve strunách. To je takový náš sportovní informační zpravodaj. Bude zveřejněna na stránkách Pioníra.
0: A co čeká vítěze letošního ročníku?
1: Tak tady asi bych to rozdělila do 3 takových skupin. Vítěz každé kategorie si odveze originální vitrážovou kytarku, kterou pro nás vyrábí pan Milan Šanda. Ocenění samozřejmě budou také ti, kteří skončí na 2. a 3. místě. Porota může ale udělovat i speciální ocenění a ocenění za autorskou tvorbu. A možná se letos konečně taky dočkáme udělení Zlaté dětské porty, protože toto udělení porty, nebo té Zlaté dětské porty, se neuděluje pravidelně. Naposledy to bylo v roku 2023. Další takové speciální ocenění udělují samotní soutěžící svým soupeřům, i když tady to slovo se tady nějak moc nenosí, a hlasují pro toho, kdo je nejvíc zaujal. Ten potom získává cenu Tleskáme soupeřům. No a poslední taková skupina ocenění pro děti. Letos už po 8. dostanou někteří z finalistů možnost zahrát si na dospěláckém festivalu. Tady se nemusí jednat jenom o ty, které vyhodnotí porota. Pořadatelé festivalů si přímo na místě vybírají ze všech finalistů ty, které je něčím zaujali. Některé finalisty dětské porty pak můžeme vidět například na portě v Řevnicích, na Mohelnickém folkfestu, Prázdninách v Telči, Hrošení na řece, Hukvaldském potlachu, Country Lodin.

0: v Bratislavě, v Třebšinském zvonění, další potom na koncertu Děti dětem v Praze, a nebo budou mít možnost si nahrát své písničky v profesionálním hudebním studiu v Mostě. Jednoho z finalistů pak mohou slyšet přímo posluchači i ve vysílání vašeho rádia.
1: Možná nás teďka poslouchá někdo, kdo si říkal, tak já bych se třeba příští rok také účastnil. Tak čím třeba musí soutěžící tu porotu nejvíce zaujmout, aby vůbec uspěli?
0: Tak pokud někdo přemýšlí, že by se zúčastnil, tak určitě s chutí do toho, protože před republikovým finále probíhají oblastní kola po celé republice. A myslím si, že taková zkušenost pro děti moc si zaspívat, mnozí poprvé na mikrofon, nikdy není k zahození. Ono, čím by zaujali porotu, asi by to byla otázka na některého z porotců, ale pokud můžu podle reakcí soudit, tak vždycky zaujíme ten, kdo je svůj. Na finále už vystoupení soutěžících je po hudební a pěvecké stránce většinou na velice dobré úrovni a opravdu někdy o tom umístění rozhodují úplné maličkosti. A jak tak letos poslouchám ta soutěžní vystoupení a to vlastně ta nejstarší kategorie teprve teď probíhá, tak bych kůži porotců opravdu by nechtěla.
1: Říká za organizátory dětské porty Lenka Sakařová. Moc děkujeme za rozhovor a naslyšenou.
0: Naslyšenou, pěkný den.

Tak to byla píseň od skupiny Šalmína Srdce čisté. Ještě z nahrávky písniček z Goliáše 2. To bylo ještě naše úplně první sídlo na Barvičově ulici a na tomto albu najdete hrát a zpívat různé interprety. Tady jenom doplním, že na violončelo hrála Helena Spudílová. 17 let nás dělí od úmrtí zpěváka a herce Valdemara Matušky. Z textařů si nejvíce rozuměl s Ivo Fischerem, který pro něj napsal slova písní jako Krysař, Eldorado, S Bohem lásko, Slavíci z Madridu nebo Pojď se mnou lásko má. Podle publicistky Marty Švagrové Bystrovové vystihl všechny Matuškovy struny, bouřliváckou a frajerskou, tuláckou, láskyplnou a také vlasteneckou, také lásky hodnou. 66 let uplynulo od úmrtí ruského spisovatele a básníka Borise Leonidoviče Pasternaka. V roce 1957 vydal v Itálii román Doktor Živágo, příběh o občanské válce v Rusku, jedinečný širokým záběrem, historickou pravdivostí i lidským rozměrem. Sovětská komunistická vláda autora nenáviděla a umlčovala. Když měl v roce 1958 dostat Nobelovu cenu za literaturu, byl nucený na nátlak režimu a z obavy o blízké odmítnout. Převzal ji až syn v roce 1989. Pasternakův výrok z 50. let zvolila za moto své knihy Zelený stan přední ruská prozaička současnosti Ludmila Ulická. Neutěšujte se nespravedlností doby. Její mravní nespravedlnost z nás ještě nedělá spravedlivé. Její nelidskost nestačí na to, aby z nás byli lidé jen proto, že s ní nesouhlasíme.

0: Nedokončené písně, tak se jmenovala tato píseň, kterou slyšíme od Jiřího Smrže. Na kytaru hrál Jiří Kovář a na saxofon Michal Žáček. My ale už neuslyšíme úplně celou, protože nás se blíží 15. hodina. No a na Radiu Proglas budeme přebírat zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Radiožurnál je s vámi 15 hodin. Zprávy má Kateřina Causidisová.
2: Vláda pro změnu financování České televize a rozhlasu nevyužije návrh zákona od ministra kultury Klempíře. Výsledky porady Donalda Trumpa o íránské dohodě zatím nejsou jasné. Bílý dům je doteď neoznámil. Fotbalisté Ostravy uhájili v baráži první ligu. Na D1 popojíždí kolona v Brně směrem na Ostravu. A zítra bude většinou polojasno, postupně s přeháňkami a bouřkami, teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda už se nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích, který připravil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy sobě. Ke změně financování Českého rozhlasu a České televize využije změnu současného zákona. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jako důvod uvedl přibližně 400 připomínek, které se k návrhu zákona sešly.
4: Říkám, že potom všechny ty protesty a demonstrace jsou o ničem, protože vlastně se nemění nic. Jenom ty peníze se od lidí, aby je neplatili a od firem půjdou z rozpočtu.
2: Český rozhlas i Česká televize dlouhodobě změnu financování kritizují. Ve středu v otevřeném dopise Babišovi napsali, že změna povede k destabilizaci médií a neexistuje pro ní žádný racionální důvod. Americký prezident Donald Trump jednal s poradci o mírové dohodě s Íránem. Výsledky ale doteď nejsou jasné. Podle zdrojů z administrativy prezident odešel z jednání bez rozhodnutí. Trump před schůzkou avizoval, že na ní stanoví další postup vůči Iránu, a to včetně možného obnovení útoků. Minister financí Scott Bessent mezitím prohlásil, že Spojené státy tlačí na Irán i ekonomicky. Zabavili mu miliardové hodnoty v kryptoměně.
5: We have seized about $1 billion of their crypto.
6: Spojené státy podle Bessenta zabavily iránské kryptoměny za přibližně miliardu dolarů, tedy víc než 20 miliard korun. Irán říká, že výměna zpráv s Washingtonem pokračuje, ale žádná finální dohoda uzavřená nebyla. Iránský hlavní vyjednavač vzkázal, že Teherán neudělá žádný krok, dokud Amerika nezačne jako první. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Mezinárodní festival ohňostrojů začíná dnes v Brně. V areálu Hněvkovského odpálí v 10:30 v noci první show s názvem Bella Ciao. Brněnský dopravní podnik kvůli tomu večer posílí několik linek městské hromadné dopravy. Pokračuje mluvčí firmy Hana Tomaštíková.
7: Tramvajovou linku číslo 12 ve večerních hodinách posílíme a prodloužíme její provoz přibližně do 12:45 v noci. Na autobusové lince 50 z Komárova na Osovou přidáme po 23. hodině 5 spojů po půl hodinách. Prodloužíme také provoz tramvajových linek 1, 8 a 9.
8: Sport. Fotbalisté Ostravy budou hrát nejvyšší domácí soutěž i v příští sezóně. V baráži porazili Táborsko nejprve 3-0 doma a ve venkovní odvetě pak 5-0. Zítra se rozhodne o posledním týmu pro ročník 2026-27. Slovácko nastoupí proti Artisu Brno. První zápas celek z Uherského Hradiště vyhrál 4-1. A fotbalisté Arsenalu a Paris Saint-Germain se utkají o titul v Lize mistrů. Utkání začne v Budapešti za necelé 3 hodiny. Paris Saint-Germain útočí na gólový rekord v jedné sezóně a pomáhá k tomu i autor 10 tref gruzínec Chvíča Kvaratskhelia.
9: Jsou zápasy, kdy nedáte gól, ale můžete být platný v jiných ohledech. Taková je filozofie našeho týmu. Mám tu čest hrát s fotbalisty, kteří mi dokážou připravit šance, abych jenom vystřelil a trefil se. Těší mě, že jsem skóroval tolikrát a taky na hodně gólů přihrál. Teď už chci jenom dokončit práci a pak to dělat tak dlouho, jak jen dokážu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 v Brně a požár na Českolipsku. Na dálnici D1 vázne provoz v Brně směrem na Ostravu. Od 190. kilometru až k omezení na 196. a pojedete pomaleji a zdržíte se asi 10 minut. Silnice 15 z Litoměřic do České Lípy je před obcí Zahrádky neprůjezdná. Za odbočkou na Kvítkov hasiči zasahují u požáru lesa a louky a zastavili provoz v obou směrech. Naopak místy na jihu a jihozápadě Čech nich bouřky, místy dost silné, tak pozor na to. Na silnicích může být vyplavené bahno a podobně. Třeba na Tachovsku hlásíte bláto po bouřce na silnici 605 mezi Borem a Přimdou.
11: Konkrétně kilometr před vesnicí Velké Dvorce se spole valí velký množství vody po dešti. Jo, bude tam i pravděpodobně hodně kamení a bláta.
10: A tak jeďte opatrně nejen u Přimdy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky vydatnější. Naopak na severovýchodě a východě můžou být až později. Nejvyšší teploty do 28 stupňů na horách, většinou kolem 19. Tolik zprávy.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
0: 15 hodin 5 a půl minuty, za malou chvíli začne hudební pořad, no a v tuto chvíli se s vámi také loučí Milan Šoba. Můj kolega Jiří Holeček vás pak bude provázet zhruba od 15.50. No a já se těším na slyšenou zase 13. června, dáli pán.

0: Dobrý den, posloucháte Radio Proglas a začíná pořad Jak se vám líbí, u kterého vás vítá a zdraví Martin Kišperský. A mým dnešním hostem bude pan Libor Šmoldas. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Radia Proglas.
0: Já také zdravím a budeme dnes mluvit převážně nebo téměř výhradně o albu, které se jmenuje Sorry Miles. A je to nepřekvapivě album věnované odkazu památce Milese Davise. Budeme asi o tom hovořit taky v souvislosti s tím, že došlo tady k určité jemné detektivní práci, která s tím souvisí a také se blíží již kvapně z té výročí narozenin Milese Davise, což oslavíme společně hudbou, která buď to přímo odkazuje na jeho melodie, anebo byly zkomponovány k poctě a s inspirace Milesem Davisem. Tak pojďme si říct, kterou skladbu si pustíme jako první a něco o ní samotné, prosím.
1: Já bych vybral skladbu, která je i na tom albu jako první a zároveň slouží jako takový trošku vysvětlení celého toho konceptu alba. Hmm. A ta písnička se jmenuje Sorry Miles. A vy jste říkal, že to je nepřekvapivě podsta Milesovi, ale co je na tom velmi možná pro některý překvapivý, je, že naše podsta Milesovi je trošku drzá, protože to album obsahuje skladby, který Miles proslavil. Je registrované jako autor, ale ve skutečnosti se ukázalo, že ty skladby napsal někdo jiný. A protože my milujeme Milese a jeho hudbu a nechceme ho tím žádným způsobem počerňovat, ale chceme na to ukázat na tyhle zajímavé příběhy, tak na začátku toho alba i tohohle pořadu říkáme Sorry Miles.
0: Posíláme malou omluvu mistrovi nahoru písní, kterou zkomponoval Libor Šmoldas.

0: Miles Davis. Já jsem velkým fanouškem Milesa Davise, což je štěstí, protože kdybychom mluvili o spoustě jiných věcí, tak bych nebyl tak erudovaný, ale tohoto zrovna mám rád. A já si taky pamatuju, že mě vždycky přišlo zajímavý a nějak jsem to bral nejdřív trošku jako, že to musel být trošku jako macho, což on asi byl, že ty desky, na kterých zřetelně všichni improvizují a hrají, co je napadne, tak jsou připisovány Milesi Davisovi jako Music Miles Davis, jo. Někde je tam napsaný Directions, ale většinou to je bráno jakože Compositions, který reálně třeba nejsou ani Compositions, ale je pod tím on. No a pak jsem četl jeho životopis a pochopil jsem, že to fakt byl přísný pán, takže se s tím jako nepáral, ale tady na té desce jsou ještě jiný příběhy, tady jsou příběhy toho, kdy je mu připsána melodie, kterou napsal někdo jiný. Tak jak to teda bylo?
1: No, ono se to nedá asi stručně jen tak vysvětlit, ale bylo to tak, že v té době, hlavně v době bebopu, hardbopu, tady těch desek jako do konce 60. let, tak ta scéna si byla hodně blízko ve smyslu toho, že třeba v New Yorku spousta klubů bylo na jedné ulici a spoustu těch muzikantů se velmi dobře slyšeli, hráli spolu, často slyšeli tu kapelu, šli si poslechnout tu kapelu, co hrála v tom vedlejším klubu a bylo to hodně propojené na spoustě úrovních. A kolovaly hudební nápady, ať už celý skladby, anebo jednotlivý fráze, který se lidem na té scéně zalíbili a ty je pak hráli a moc si nelámali často hlavu s tím, kdo to složil a nebo od koho to vůbec vlastně pocházelo, protože to byla taková tichá pošta, která obcházela všechny ty kapely a už vůbec si nelámali hlavu nějakýma autorskýma právama, protože si myslím, že v té době muzikanti, hlavně ty jazzový a bebopový a afroamerický vlastně vůbec nevěděli, jak funguje hudební právo, vůbec nikdy se tím nezabývali, neměli k tomu důvod. Když šli natočit desku, tak producent jim řekl, co po nich chce, zaplatil jim peníze a už vlastně o té desce nikdy ani nevěděli. Takže byla jiná doba a často se stávalo, že Miles natočil něco, co se mu líbilo, co někde slyšel a nevíme přesně, jak se to stalo. Mohli to být ty producenti, mohli to být lidi z těch vydavatelství, ale často se stávalo, že ta skladba, pokud už nebyla vyloženě jako pojmenovaná, přihlášená někým jiným, tak dostala často nový jméno od Milese a na té desce vyšla, jakože byl jejím autorem on.
0: A asi docházelo i k určitým posunům, ne, v té melodii, nebo ani ne, nebo jsi to pamatoval věrně, jak to bylo?
1: To záleží hodně. Můžu dát třeba příklad. Jeden z mých oblíbených příběhů v tomhle smyslu je skladba, kterou zná každý jazzový muzikant a jmenuje se Solar. My říkáme Solar, Solar. A to je velmi slavný standard, který každý hraje. Všichni jsme si vždycky mysleli, že to napsal Miles, ale ve skutečnosti to napsal člověk, jehož jméno bylo Chuck Wayne. A já mám jako obrovskou radost z toho, že Chuck Wayne byl syn československých rodičů. Aha. Ve skutečnosti se jmenoval Karel Jahelka, nebo Karel Jagelka. Narodil se už v New Jersey, ale jeho rodiče se přistěhovali z Československa. On si samozřejmě poameričtil jméno, jak bylo v té době u imigrantů z různých důvodů zvykem. A napsal tady tu písničku pro svého kamaráda Sunny Bermana. A ta písnička se jmenovala Sunny. A natočili si to na nějaký přenosný magneťák. A ta melodie se pak stala hodně oblíbenou v té scéně, jak jsem o tom mluvil. A Miles se k ní dostal. Natočil jí to jméno Sunny, předělal na Solar. Sunny, Solar, to může mít v angličtině souvislost. Oboje má souvislost se sluncem. A podepsal se pod ní on, anebo ho tam podepsal jiní, to nevíme. Ale protože se dochovala ta nahrávka, kromě svědectví toho Chucka Wayna, se dochovala i ta nahrávka, která je o 2 roky mladší než nahrávka Milese, tak víme jistě, že to tak bylo. Ale vaše otázka byla, jak moc to bylo stejný s tím originálem. Tady ta melodie je na 99% stejná a rozdíl je, že u té Milesový verze chybí intro, který tam původně bylo a první akord Miles udělal jako maj a ta původní verze má maj, takže jakoby jsou tam většinou malinkatý rozdíly, buď to schválně upravil, anebo si přesně nepamatoval, jak to slyšel, to nevíme.
0: A to se bavíme vlastně o časech, které asi byly nějakým způsobem jako ohraničený, že? Jako tahleta doba těch nejasností, těch melodií, to jsme někde na konci 40. a v 50. letech, nebo jak to je?
1: Jo. Hlavně v Bebopu se tohle dělo hodně. Tam vlastně, když se ponoříte hodně, já nejsem úplně jako, nebo vůbec nejsem jazzový historik, ale hraju třeba v kapele Bohemia After Dark, kterou v Praze vede Ben Hake a on se soustředí vyloženě na Bebop. A tam prostě je úplně běžný, že když začnete hledat historii nějaký skladby, tak zjistíte, aha, to se jmenuje takhle, nahrál to tady ten člověk a složil, ale velmi podobná, stejná skladba se jmenuje i takhle, napsal to někdo jiný a vlastně i tamhle a najdete vyloženě třeba 7 verzí, které jsou si velmi podobné, mají různý jména, takže jako hlavně v době bebopu se tohle dělo, když v době hardbopu už trošku míň a pak později už si myslím, že už ty muzikanti a jako věděli víc, že si to mají hlídat a že na tom záleží a že z toho jsou nějaký peníze a že to vlastně není jedno, ale tady v té době, co jste říkal, tam si myslím, jako že to bylo úplně volný a nikdo vůbec si nebyl vědom tady toho právního finančního aspektu věci.
0: Ale to přitom byla taková zlatá éra toho rádia ještě před televizí, kdy ho poslouchali asi všichni a jazz tam hodně hrál. Z toho tehdy neplynuli žádný peníze těm autorům, nebo jak to bylo?
1: No to určitě jo, akorát si myslím, že ty jako bebopoví muzikanti se tohodle nikdy neúčastnili, protože většinou jako asi začali hrát tak, že hráli v něčem big bandu a byli jako nájemní hráči, přišli, dostali zaplaceno a odešli. A ta hudba bebopová, která vznikla, byla tak jako neskutečně nekomerční, že vůbec jakoby ze začátku nebyla součástí tady těch oficiálních struktur. A tím si vysvětluju, že jako i tady ty biznisové stránky věci se k ní dostaly až třeba s nějakým desetiletým zpožděním. Ale nevím, nejsem jazzový historik, takhle si to představuju já.
0: A když se takhle jako zeptám, plně mě baví asi jako spekulovat, ale je to tak, že ten bebop teda byl třeba pro mládež něco jako svěžího, za čím se jako šlo, když bylo člověku 16-17, tak šel na tuhletu hudbu, anebo to bylo spíš hudba starších intelektuálů, jak to bylo? Tančilo se na to třeba? Chodilo se tančit na bebop?
1: No, to je dobrá otázka. Já jsem, jako bebopovej tanec určitě existuje, ale určitě to nebyla jako mainstreamová věc a určitě na to nechodili tančit jako primárně. Já si myslím, že to v té době byla naprosto revoluční věc, taková hipsterská, taková jakoby intelektuální, ale ne prostě jako pro mladý intelektuál, jako divoký, jo, Jack Kerouac a takovýhle věci, samozřejmě většinou asi spíš Afroameričani, ale myslím si, že to byla vyloženě jako undergroundová, klubová věc, která byla vnímaná jako protipol tý pop music tehdejší době, což byl swing a big bandy. I když hudebně to tak úplně není. A hudebně je to naprosto propojený a jako jedno bez druhého nemůže existovat, ale v té době si myslím, že to mělo takovejhle image. Aspoň ze začátku, než Dizzy Gillespie a další lidi, co zešli tady z toho, se stali velkýma hvězdama.
0: Pojďme si dát druhou skladbu, pojďme si říct taky její příběh. Nebo můžeme si dát druhou skladbu a po ní si ten příběh říct. Tak pojďme nejdřív vybrat, co teď zazní.
1: Pojďme si pustit skladbu, která se jmenuje Square Head.

0: Dozněla skladba Squire Head, ta je vaše autorská, tak pojďme si ji představit.
1: Já jsem, když jste říkal, pustíme si skladbu, jak jsem rychle nevěděl, co mám říct, tak jsem rychle vybral tady tu. Ale příběh tam taky je, protože já jsem vůbec nevěděl, že Miles asi hlavně, když už byl starší, tak taky byl výtvarník a dělal obrazy.
0: Ano, ano.
1: A ty obrazy jsou opravdu zajímavý. Já nejsem znalec výtvarného umění, ale spousta z nich se mi moc líbí. Tak jsem se nechal inspirovat dvěma z nich, který jsem našel. Jeden se jmenuje Prima Dancers a ten obraz, a ten druhý se jmenuje Square Head a oba ty obrazy mají na té desce svoji písničku. Takže Square Head je takový obraz, kde je taková hranatá hlava a to byla inspirace pro tu skladbu, co jste právě slyšeli. Nicméně je to spojení s Milesem, je tam právě tady to a ten příběh možná pro posluchače, který to nevěděli stejně jako já, je, že Miles dělal krásný výtvarný díla a stojí za to se je najít někde na internetu a podívat se na ně.
0: No, měl takovou pověst takovýho jako přísňáka, ale vlastně ví se o něm třeba, že boxoval, jo. Ale tohle to vlastně ukazuje na nějakou jemnější část jeho osobnosti, to malování. Je ještě něco, co třeba by člověka překvapilo na Milesi Davisovi, co myslíte? Já si myslím, že se bavím s fanouškem, protože já
1: jsem ano, fanoušek. Ano, to každopádně. Já si myslím, že já jsem se s Milesem samozřejmě nikdy nesetkal, ale znám lidi, kteří se s ním setkali a myslím si, že on měl určitě takový, jak jste naznačil, takový dvě roviny. Jako určitě tam byla jedna taková ta obrana, která byla třeba hlavně ze začátku jeho života, kde on vlastně na rozdíl od většiny těch muzikantů na té scéně vycházel z docela bohaté rodiny. Mm-hmm. Byl to prostě člověk, kterýmu nechybělo zdraví, sebevědomí a vůbec jako nechápal, proč by měl být předmětem nějaký rasový diskriminace a byl už tak jako přednaštvaný na ten svět, takže stačilo jako pinknout nějaký náznak prostě nějakýho rasismu vůči němu, což v té době bylo naprosto běžný a on byl schopný jako úplně vybouchnout, že? Takže jako by byl přednaštvaný obecně na bílý lidi, obecně na prostě policajty, který je prudili a tak. Takže si myslím, že jakoby ta stránka, která byla hodně vidět zvenku, byla tady ta jako sebeobrana, kde on dokázal být opravdu jako odtažitej a podrážděný. Ale ty jako věci, co já slýchám od lidí, kteří ho opravdu znali, tak jsou úplně opačný a myslím si, že to musel být jako docela srdečný člověk. A napadá mě teďka jedna dobrá story, já hraju s americkým bubeníkem Adamem Nussbaumem a jeho maminka, Adamova maminka, šla na operaci, že jí měnili kloub, teď nevím, jestli to bylo koleno a nebo něco takového. A v té rekonvalescenci byla na pokoji s Milesem Davisem, který měl tu operaci. No, ale ona nevěděla, kdo to je. A když pak se vrátila z toho, tak říkala Adamovi, no se mnou tam byl takovej pán, který měl taky tu stejnou operaci. A já jsem se optala, co dělá, a on byl na mě strašně hodnej a milej a říkal, že hraje hudbu. A tak jsem se optala, na co hraje a co hraje. On říkal, že hraje jazz na trumpetu. Tak jsem mu řekla, můj syn taky hraje jazz, ten hraje na bicí, no měli byste si ho někdy poslechnout. A říkal, byli jsme tam spolu několik dnů na tom pokoji spolu a byl to velký gentleman a byl na mě strašně hodný. Jo, to znamená, že prostě byl tam na pokoji s bílou že, babičkou a byl hodný. Takže já si myslím, že jakoby takovej ten jeho přísná pověst, kterou známe, byl hodně obraný mechanismus, který bych připisoval hodně té době tomu prostředí, ve kterým žil. A spíš si myslím, že jako soukromý to byl fajn člověk, když se to samozřejmě nevím. Ale chtěl bych si to takhle myslet.
0: No, říkal mi to tady i kamarád, který zase potkává hudebníky, kteří s ním hrávali, třeba Mike'a Sterna, tak říkal, že ten první pocit jako byl teda jako určitá tvrdost a potom, že se z něho stával takový jako skoro až táta, který se o ty lidi okolo sebe staral. Ale teda překvapuje mě, kdybych měl trošku jako záváhání v tom, jestli Miles Davis při svém jmění byl opravdu na pokoji s někým dalším a jestli ještě byl na pokoji s ženskou, to se mi nějak úplně, to se mi zdá trošku podezřelý.
1: Co se to Adama Nussbaumu, jestli si to nevymyslel.
0: No já mám pocit, jestli to není trošku přibarvený. Ale budiš, dáme si další píseň a ta by tentokrát mohla mít ten příběh teda předtím, než ji uslyšíme, ať na to můžeme potom myslet. Tak co to bude tentokrát? Tentokrát můžeme teda vzít nějakou skladbu, u níž došlo
1: ano, ano.
0: K tomu transferu.
1: O tom Solar Sunny už jsme se bavili, ano. Tam je dobrý příběh. Tak mohli bychom zmínit třeba postavu Eddieho Cleanheada Vincenta, což je jméno, který jazzoví muzikanti ne všichni znají, ale bluesoví muzikanti a fanoušci ho znají velmi dobře. Proto byl velmi úspěšný a velmi důležitý bluesový zpěvák a saxofonista. A protože měl opravdu dobrou kariéru a prodával hodně desek jako bluesman, tak ale on měl zároveň rád jazz a bebop, ale jeho vydavatelství po něm nechtělo, aby to hrál a vydával, protože měli pocit, že by to mohlo zkazit a roztříštit jakoby tu jeho bluesovou kariéru. Takže on skladby, který psal jazzový, tak v nějaký fázi poskytnul Milesovi a Miles je zase natočil a zase se to tam objevilo s tím, že Miles byl autor. A ty nejslavnější dvě písničky tady z toho ranku jsou Four a Tune Up. Dvě věci, které zase každý jazzový muzikant zná. Tak já bych si možná pustil tady z těch dvou Four.
0: Dobře, skladba Four.

0: Miles Davis, posloucháme tady nahrávky z disky Story Miles a povídám si s Liborem Šmoldasem. To, co slyšíme, tak je, tomu se ještě dostaneme, Libor Šmoldas kvartet. Je podle mě docela strategické a dobře, že na té desce nezní dechové nástroje, že Libor Šmoldas je kytarista a tím pádem se rafinovaně lze vyhnout srovnání stran zvuku, trumpety a podobně, že to by bylo vlastně složitý. No ale byly tam nějaký váhání stran toho třeba, jak pojmout ty aranže, jak velkou kapelu na to mít, nebo jak malou kapelu na to mít. Jak to bylo?
1: Ani ne. Já jsem si založil nový kvartet, ve kterým hraje Mikuláš Pokorný na piano, Tomáš Baroš na kontrabas a Jesse Simpson na bicí. Mm-hmm. A tak ta jako myšlenka mít tuhle kapelu existovala pro mě dřív, než s ní natočit tady ten projekt. Takže tady to byla spíš taková šťastná náhoda, to, že tam jako není žádný dechový nástroj nebo trubka a to, že jsme to pojali takhle kvartetově.
0: No Miles Davis byl taky známý tím, že měl vlastně hrozně zvláštní sestavy těch kapel v pozdějších letech. Tam někdy bylo třeba, nejdřív tam měl třeba tři klávesáky skoro, pak měl zase jenom dvě kytary, bicí, perkuse, myslím, že na některých nahrávkách slyšet i sitár a tak. Když člověk poslouchá ty jeho nahrávky, tak jak to vlastně je? Jak moc vlastně se třeba liší ty věci, ty živáky a tak? Když člověk třeba se zaměří nějakou skladbu, chce ji pojmout, tak poslouchá pak člověk jako jednu verzi nebo víc verzí a vybírá z toho, jako kudy se vydat? Mně to přijde, že moje otázka míří k tomu, jak moc variabilní třeba je ten jeho přístup jako k těm tématům a k tomu pojetí, k tomu zvuku, rychlost, aranže, akordy. Měnilo se to, nebo byl v tomhle tom vlastně Miles Davis v té třeba první fázi té kariéry jako víceméně konstantní?
1: To je dobrá otázka. Chtěl jsem říct, že ze začátku ty instrumentace byly úplně tradiční, protože tady ty jako divoký velký kapely byly až jako od toho jazz roku a dál. Mm-hmm. Ale to vlastně není pravda, protože on si rád odskakoval k nějakým větším projektům s Gillem Evansem, ano. Kde prostě bylo menší big band, větší big band, nebo prostě velký kapely a Sketches of Spain a Porgy a Bess. Takže určitě můžeme říct, že vždycky tíhnul k tomu to udělat nějak zvukově barevnější a zajímavější, než třeba v tu dobu bylo obvyklý. Mm-hmm. Pro mě osobně teda musím říct, že co se týče aranží, tak já, když chci pojmout nějakou skladbu někoho jiného, tak hledám tu nejstarší možnou nahrávku a tu nejoriginálnější možnou původní nebo nejpůvodnější možnou formu té skladby, aby když pak dělám svoji vlastní verzi, aby to nebylo to, že jsem si poslech verzi někoho, kdo slyšel předtím verzi někoho jiného, a tou tichou poštou se to někam dostalo a já pak interpretuju to, ale já chci vědět, jak to původně myslel ten člověk, který to napsal, pokud se to dá samozřejmě zjistit. A pak se samozřejmě seznámím i s těma verzema, který, jak to pojeli jiní lidi, ale pro mě je směrodatný vzít to, jak to začalo, jakou to mělo náladu a jaký zatím byl příběh a jak to bylo myšlený a jak to znělo. A z toho pak koukat, jestli mě inspiruje nějaká vlastní idea.
0: A potom následně tedy s kapelou je to tak, že jako kdyby se setkáte a máte vybraný hudebníky, kterým důvěřujete a jde to všechno vlastně jako nejvíc s tou přirozenou cestou, nebo se zkouší způsob, jak to chytit a hledají se různé cesty, jak tu skladbu zahrát?
1: Já sice mám nějakou představu, jak by to mělo znít, ale zároveň vůbec se nesnažím tu představu přenést na ty muzikanty, za kterýma hraju. Přesně jak jste říkal, já vlastně vím, jak ty lidi hrajou, vím, jak zní, vím, jakým způsobem jsou kreativní a ve chvíli, kdy to tam přinesu, tak ať už je to moje vlastní skladba nebo aranž má moje skladby někoho jiného, tak ty muzikanti mají úplně 100% volnost tím dělat úplně cokoliv chtějí a chci, aby to po každý znělo jinak, chci, aby tam každý přinesl to svoje a vůbec tam není žádná a pokud možno nemít žádnou zkoušku. To je pro mě, jako to mě nejvíc vyhovuje. Ale to je asi daný tím, že jsem takhle jakoby vyrost jako jazzový muzikant, že jsem jakoby moje hudební praxe je hlavně hrát hodně jazzových hraní a moc jakoby nešpekulovat o tom, jak to budeme dělat, ale spíš nechat tu komunikaci, aby probíhala v tu chvíli při tom hraní.
0: Prima. Pojďme si dát další skladbu, říct si, možná ten příběh si řekneme krátce po té skladbě opět, tak co to teď bude, co ještě zazní?
1: Pojďme si pustit Donalí.

0: Dozněla Dona Lee, máme tady už jenom poslední vstup. Povídáme si s Liborem Šmoldasem v pořadu Jak se vám líbí a zní skladby z desky Miles Davis. Jak jsme řekli hezky, drzé poctě Milesi Davisovi, která rozvyklává určité informace o tom, kdo byl autorem kterých skladeb. A teď dozněla Dona Lee, což je tady připsáno jako Charlie Parker.
1: Ano, to je další hezký příběh. Ta Dona Lee je takzvaný kontrafakt, což je výraz v současném jazzové terminologii, proto když vezmete skladbu, která už existuje, necháte víceméně její harmonii a formu a napíšete na ní novou melodii. Takže tady že existuje stará písnička americká, která se jmenuje Indiana, a v době bebopu Charlie Parker s největší pravděpodobností na ní napsal novou melodii a tu pojmenoval Dona Lee. A je taková hezká historka, která zase pravděpodobně asi není pravdivá, ale je zajímavá. A to, že Charlie Parker, protože stejně jako většina muzikantů v té době měl drogovou závislost, tak v nějakém opojení, kdy potřeboval rychle sehnat peníze, tak okradl slečnu na benzínové pumpě, aby později zjistil, že to byla dcera Carlyho Russella, což byl prominentní basista na newyorské scéně. Jmenovala se Dona Lee Russell, tak když si to pak zpětně jakoby zjistil, tak jí věnoval tady tu skladbu. A je to neověřená informace, ale co je ověřená informace, že velmi podobná skladba, taky kontrafakt na Indiánu, velmi s velmi podobnou bebopovou melodií existovala už předtím. Napsal to člověk, který se jmenoval Aaron Sachs, a ta písnička se jmenovala Tiny's Con a byla taky nahraná pár let předtím než Dona Lee, takže všechno je to komplexní, záhadný a zajímavý se v tom trošku pošťourat.
0: Hezké. No, my jsme teda dnes se nachýlili ke konci pořadu, ale bylo to poutavé. Já mohu album Sorry Miles pouze doporučit. Co jsme nezmínili, je důležitý říct, že vychází u Bivak Records a tím pádem není snadné jej vyhledat na internetu, objednat si, nebo zajít třeba na koncert Libor Šmoldas Kvartet, tam si ho pořídit. Moc děkuju za povídání, děkuju za tu desku a přeju, ať se vám daří, a společně tedy se s Liborem Šmoldasem tady loučíme i s posluchači Rádia Proglas a přejeme vám hezké dny. Mějte se pěkně.
1: Díky moc, naschledanou.

jsme slyšeli pořád, jak se vám líbí. Další uslyšíte v pondělí 1. června od 19 hodin a 15 minut a bude to tentokrát věnováno červnovému vydání žebříčku World Music Chart Europe. Aktuální pořadí potvrzuje silné postavení africké hudby, ale také rostoucí zájem evropských dramaturgů o mezižánrové projekty na pomezí world music, jazzu a alternativy. My máme 15 hodin 50 minut, posloucháte Radio Proglas a od mikrofonu vás zdraví Jiří Holeček. A také začíná hudební listování, které vám každou sobotu v 15 hodin a 50 minut přináší to nejzajímavější z našich webových stránek hudba.proglas.cz. V následující půl hodině se společně zaměříme na chystané i odvysílané pořady nebo nová alba. Také pro vás mám novou soutěž. Ať už jste doma nebo na cestách, přeji vám příjemný poslech. Pořad Slyšte lidé se dnes v 19 hodin a 15 minut po roce vrací k produkci katalánského vydavatelství Mikroskopy, které se zaměřuje na alternativní folkovou, jazzovou a autorskou hudbu z Katalánska i dalších částí Španělska. Milan Tesař představí výrazné osobnosti současné iberské scény a ukáže, jak se v jejich tvorbě propojují tradice, poezie, improvizace i osobní výpověď. Jako ukázku vybírám píseň Kant a la Foguera z alba Multiple. Katalánský

české písničkářky, ale také básnířky, hlasové muzikoterapeutky a duly Marty Pareža Bonaventura.

Poslouchali jsme skladbu Kant a la Foggera v podání katalánské písničkářky Marty Pareja Buenaventura. Dnešní vydání týdeníku Slyšte lidé můžete poslouchat na vlnách Proglasu v 19 hodin a 15 minut nebo je zpětně prostřednictvím našich webových stránek hudba.proglas.cz. Caminos je mezinárodní kapela z Francie, která kombinuje flamenco, chanson, jazz, kumbí, reggae a italskou tarantelu. Její tváří je zpěvačka Neda Kainero. Členem je také český baskytarista Marek Eichler. EP skupiny jsme si představili v hudebním kompasu ve čtvrtek a teď si jej připomeneme skladbou El Encuentro.

Nastává čas na slíbenou soutěž o tři alba z Finska. Výherce budeme losovat z vás, kdo do pravého poledne ve čtvrtek 4. června odpovíte na tři otázky a připíšete svou poštovní adresu. Jejich přesné znění i podmínky soutěže najdete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Do soutěžní nálady vás již jistě dostane píseň Orpopojan Valsy skupiny Akaje ze soutěžního alba Lastenka Raja.

Dozněla skladba Orpo po Jan Valsi skupiny Akaje z alba Lasten Karaja, u které můžete soutěžit až do čtvrtečního poledne. Proglas je partnerem benefičního koncertu pro vybudování varhan v kapli v Nesvačilce u Brna. Koná se v neděli 14. června a vystoupí na něm například Jan Pěťák, Barbora Ši nebo Beata Bocek. Na koncert jsme vás pozvali v ranním hudebním kompasu. Úterý 26. května a celý článek věnovaný této akci naleznete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Jednu z účinkujících, Barboru Ši, si teď poslechneme. Pouštím píseň Gamlin.

V sobotu 6. června se v lesní kavárně Kafače v Bílině uskuteční 19. ročník Mezinárodního Roots and Blues Festivalu. Vystoupí například Mark Slate and 108, Petr Bernerová Band, Blues Band, Steve Irvy Trio nebo The King Size Biggie Man. Akce nabídne průřez bluesovou scénou od tradičního country blues, bluegrassu, až po energické jump blues nebo moderně pojaté elektronické blues. Festival pořádá spolek Pure Music. Zatímco podrobnosti naleznete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz, The King Size Biggie Man nám zahrají píseň One of These Mornings.

V neděli 31. května se k nám v odpoledním pořadu Synkopy na kanapy představí německý jazzový kytarista Filip Šípek se svým novým albem Meadows Mirrors. Poslouchat můžete v 16 hodin a 30 minut na vlnách Proglasu. Ale už teď se více informací o nové desce dočtete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Na závěr dnešního hudebního listování, které pro vás připravil Josef Javůrek, se rozloučíme skladbou Searching.

0: Hlavní diecézní akcí pro seniory Královéhradecké diecéze je každoroční diecézní setkání. To letošní proběhne v Hradci Králové ve čtvrtek 18. června a bude se jednat o jubilejní 20. ročník. Akce začne od 9 hodin v kostele na Nebevzetí Panny Marie. Pokračovat bude v Novém Adalbertinu.
1: Program nabídne modlitbu tancem, slavnostní bohoslužbu s diecézním biskupem Janem Vokálem, besedy se sportovním komentátorem Robertem Zárubou a také s herečkou Jaroslavou Krečmerovou a dále i koncert zpěvačky Petry Janů. Všichni jste srdečně zváni a protože už se akce pomalu, ale jistě blíží, prosíme, nezapomeňte se dopředu přihlásit, buď na našem webu, kde je online přihláška, nebo na dalších kontaktech. A my se na vás budeme převelice těšit.
0: Pozvala vedoucí diecézního centra pro seniory Veronika Čepelková.

0: Do příští soboty probíhá na Třinestku a Těšínsku festival s názvem Čtefest. O tom, že se jedná o neobvyklou akci s velkým kulturním přesahem, hovoří ředitelka festivalu Marika Zadembská.
1: Letošní téma je nejenom obraz ve své podobě doslovné, tedy výtvarné různé aktivity, výstavy, workshopy, ale taky obraz doby, krajiny, obraz současného dění v různých literárních žánrech nebo třeba v poezii. Čtefest se koná už po šesté, koná se na mnoha místech, nejenom v knihovnách, ale taky třeba v kavárnách, různě na kopcích, na horských chatách nebo na mostě u řeky.
0: Podrobnější informace o programu, včetně vstupenek, jsou k dispozici na webových stránkách čtefest.cz.

0: Otáčivé hlediště v Červeném v Českém Krumlově nabídne v nové sezóně hry romantické, dobrodružné či básnické. Vrcholem bude česká premiéra hry inspirované Malým princem 24. července. Hudbu zkomponovala Oscarová skladatelka Rachel Potmenová. Informoval šéf opery Jihočeského divadla Tomáš Ondřej Pilař.
1: Hlavní roli Malého prince napsala skladatelka pro chlapecký soprán, to znamená, že zde účinkují tři alternace chlapců mezi 9 až 11 lety, kteří přinášejí do tohoto příběhu neskutečnou něhu, radost a takovou určitou nostalgii, vzpomínky na dětství a celé představení, které už je nazkoušené, tak působí velmi poetickým a něžným dojmem.
0: Sezónu Otáčivého hlediště otevře ve středu inscenace Decameron. V programu do září jsou dále tituly Herkules, Da Vinci, Ztracený svět a Rozum a cit.

0: Za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Zlepšujeme kvalitu života obětem totalitních režimů a uchováváme jejich vzpomínky. To je motto obecně prospěšné společnosti Živá paměť, která s nadcházejícím rokem oslaví dvacetiny. Učíme se ze zkušeností dříve narozených a děláme dost proto, aby naše kolektivní paměť živá zůstala. I o tom si budeme povídat s doktorkou Darinou Sedláčkovou. Darino, za 5-5, vítej v Rádiu Proglas.
2: Děkuji za pozvání, Haničko. Jsem moc ráda, že se můžeme bavit vlastně o mojí vášni, což je živá paměť. Je to moje druhé dítě a velmi ráda budu sdílet svoje zkušenosti z práce v této organizaci.
0: Za 5-5 s Hanou Šarfovou. Stále jsou mezi námi lidé, kteří mají autentické vzpomínky na zlomové okamžiky 20. století a právě o ně se stará společnost Živá paměť, kterou si Darino spolu zakládala. Co přesně je tedy jejím posláním?
2: Tak ty jsi to, Haničko, řekla na začátku, vlastně nejen uchovávat společný vzpomínkový odkaz obětí totalitních režimů, zejména nacionálního socialismu, protože my se specializujeme na období vlastně nacionálního socialismu, nacistických perzekucí českého obyvatelstva a je to dáno tím, že jsme vznikli v rámci odškodňování obětí nacismu v roce 2003, ale nejen uchovávat vzpomínkový odkaz, ale také pečovat vlastně o nositele tohoto odkazu. To je asi unikum, které nás odlišuje od ostatních paměťových organizací a institucí v České republice, že pro nás je stejně důležité vlastně jak to vzdělávací dokumentační činnost, osvětová činnost, uchování vzpomínkového odkazu, nahrávání vzpomínek s pamětníky a jejich předávání mladším generacím na jedné straně, na druhé straně je pro nás velice důležité se starat přímo o nositele tohoto odkazu, o přeživší, ale také jejich blízké, protože nakonec dneska i jejich děti už jsou ve věku vlastně mladších seniorů a jak víme, transgenerační přenos traumatu vlastně v rodinách není vlastně věc, kterou by si vymýšleli psychologové jako z nudy, ale jsou to vlastně prokázané procesy. A my to vlastně v té každodenní praxi sami vnímáme a vidíme, takže tu naši péči postupně rozšiřujeme vlastně na širší rodinu přeživších nacismu.
0: Takže především ta péče byla důvodem, proč jste Živou paměť založili. To byla ta takzvaně díra na trhu, pokud můžeme takto mluvit o vašem prospěšném oboru.
2: No, paradoxně právě, že ne. Ono, tím, jak my jsme vlastně v rámci odškodňování obětí nacismu shromáždili naprosto unikátní archiv historických materiálů, dobových materiálů, vlastně i osobní povahy, korespondence, fotografií, nejrůznějších i třeba trojrozměrných předmětů a zároveň vlastně dobové dokumenty, které vydává nacistická okupační správa, ať už protektorátu, například přikazovací výměry na nucenou práci, nebo potom přímo tedy orgány v Německu, což byly ty různé průkazy, táborové propustky, pracovní knížky, tak nám přišlo velmi líto, že by do budoucna vlastně všechny tyto unikátní záležitosti měly skončit ve fondech Národního archivu, kam by se dostali vlastně pouze vybraní badatelé nebo takový zvídaví novináři, jako seš ty. A my jsme chtěli vlastně zpřístupnit ty vzpomínky širší veřejnosti. Chtěli jsme si vytvořit vlastně určitý základ, až odškodňovací kancelář naplní svůj mandát a vyplatí posledního žadatele oprávněného odškodnění za nucenou či otrockou práci, tak jsme chtěli mít vlastně možnost s těmi vzpomínkami dále pracovat a zpracovávat je v podobě historického výzkumu, publikací, učebních pomůcek pro učitele, různých manuálů, ale také výstav pro veřejnost a to vlastně byl takový hybný motor v tom roce 2003. A zároveň jsme ale si již v té době uvědomovali, že vlastně v rámci pomoci s vyřizováním odškodnění jsme měli informační poradenské centrum a tam jsme často vlastně se dostávali do situace, že vlastně si žadatelé o odškodnění se nám otevřeli a sdíleli s námi i svoji aktuální životní situaci. A nám bylo jasné, že se vlastně s postupem věku bude jenom vlastně zhoršovat. A jak se bude vlastně zhoršovat její zdraví, vlastně bude se zhoršovat finanční situace a nebudou mít možnost si to vlastně řešit vlastními silami. A tak jsme si byli vědomi, že po ukončení činnosti celé odškodňovací kanceláře zanikne to informační poradenské centrum, které bylo součástí, a že by ti lidé vlastně mohli také zůstat bez prizvení a bez pomoci. Takže vlastně ta motivace byla dvojí. A nejprve to byl opravdu ten archiv, který jsme chtěli jako více zpracovávat po odborné stránce, aby nesloužil pouze k doložení těch individuálních žádostí, ale aby ty doklady mohly vlastně vytvářet nějaké ucelené soubory, které budeme zkoumat vlastně historicky. A zároveň ale jsme nikdy vlastně neměli jsme nikdy ten přístup, že vytěžíme ty nositele těch vzpomínek, té historické paměti, vytěžíme z toho odborného hlediska a jako pomineme tu lidskou stránku. Pro nás to bylo vlastně stejně důležité vlastně vidět v nich individuality lidi, kteří mají svoje i třeba duchovní, spirituální, kulturní potřeby, nejen právě ty materiální nebo zdravotní nebo sociální.
0: Staráte se o speciální skupinu pamětníků. Můžeš uvést některé z osudů či životních příběhů, které tě obzvláště zaujaly?
2: Ono, upřímně řečeno, od toho roku 99 se tím tématem zabývám, těch příběhů a osobností, které prošly mým životem a obohatily mě po všech stránkách, tak to jsou stovky až tisíce. Nicméně, kdybych si měla vybrat například z velké skupiny necech nasazených jednu, tak bych zazpomínala na paní Jarmilu Pláteníkovou, protože ona konec konců, naše společná fotka je i na baneru Živé paměti. A my jsme si spolu hodně rádi povídali a naslouchali jsme jedna druhé. A paní Pláteníková, která byla vlastně ve velmi raném věku, se zapojila i do odboje, vlastně pomáhala vlastně svýmu strýčkovi a tatínkovi s distribucí letáků odbojové skupiny v Českých Budějovicích. A také vlastně byla za to vězněna a byla vlastně odsouzena k smrti. My se potom asi k tomu ještě vrátíme, ale to byla taková vlastně velmi těžká situace pro ní, protože vlastně jí nebylo ani 17 let, jako když tohle se stalo, a ona vlastně měla největší strach vždycky ne o sebe, ale o svou maminku, jak vlastně to zvládne ta maminka. A naštěstí teda ta poprava neproběhla. Ona vlastně na té pankráci vlastně čekala v celé smrti, ale k popravě na poslední chvíli nedošlo. A nakonec to vlastně skončilo tím, že ona byla potom deportována na nucenou práci do Německa. Vlastně i to odškodnění vlastně potom získala vlastně co by necech nasazená. A nicméně ten zážitek vlastně z toho z té pankráce, z toho věznění gestapa a i vůbec jako ta blízkost té smrti, jako myslím, že pro její život vlastně byla velice potom určující.
0: Nakonec poslechněme si autentickou vzpomínku Jarmily Pláteníkové, tak jak ji zaznamenala živá paměť.
3: Asi to bylo nějak polovině dubna nebo ještě později. Najednou v noci přišlo bouchání a maminka šla ven a co já, oni tam byli gestapáci. A maminka říkala, a oni řekli, dcera, ben, jde s námi, oni, a maminka, proč? A oni český řekli, zběh likvidacion. A to maminka rozuměla, takže běžela k sousedce, která paní Černá na Brocích, nevím, jestli ještě ta rodina žije, a ona měla za muže Rakušana, paní Černá. A takže uměla německy a chodila k nám, maminka měla malého chlapečka a neměla mlíko a nic pro něj. A maminka měla tu jednu kravičku a když ta kravička zrovna dojela, byla po telátku, tak maminka pro toho chlapečka vždycky dávala trochu mlíka. A nebo i tak měla na tvaru, no podobně, když jako měla, tak i dala. A tak paní říká, maminka říká, prosím vás, paní Černá, Jarušku odvádějí gestapáci a řekli mi likvidaci, on zběh. Ona, ježišmáne, a říká, paní Hubínková, tak pojďte honem, prosím, máte doma chleba? Mám. A máte nějaké sádlo? Mám. tak maminka vzala, tak vemte sebou chleba a sádlo. Maminka myslela, že to je pro mě, nebo tak, tak to vzala chleba a sádlo. A ona říká, podívejte se, půjdeme do Týnce a tam z nádraží jezdí lokálka, paštám se v těch tunelech na Prahu, to byla ta, ten Pacific, ten posázavský, a tam byly továrny, tam se vyráběly nějaký ty V-Aunt nebo co takovýhle, a tam se nesmělo jezdit, tam jezdí jenom ty, těm lokálkou, ty, kteří tam chodili pracovat. A Němci, ale tam se špatně jezdilo i autama, takže ty Němci i ty gestapáci jezdili tímhle tím, i jako do Prahy jezdili tímhle tím posázavským autem. A paní Černá říká, oni tam jezdí, pojďte, třeba tam budou, jestli vozou do Prahy. Tak maminka tam s ní na to nádraží doběhli a já jsem tam stála na konci toho s těma dvouma gestapákama. A když to paní Černá viděla, tak říkala, počkejte tady, a šla k ním, byla, říkala, že je Němka, a řekla jim, že prostě jako, že maminka pomáhá a že by chtěla, kdyby ta maminka mohla se se mnou rozloučit. To bylo nejhorší, co mohli vůbec udělat, protože když se máma jde rozloučit s dcerou, která jde na popravu a dcera se rozloučí s mámou, to byl nejhorší okamžik v mém životě, ale když já toto říkám i dneska, tak já týden z toho budu úplně zoufalá.
4: No.
3: A takže maminka, ano. Prostě ano. Já, oni ano. Mě pustili dovnitř, maminku pustili ke mně, sami si vzali chleba a bavili se s paní Černou ve vedlejším kupé a já jsem maminka, nechali u mě maminku až skoro do Prahy. Maminka plakala a já jsem ji těšila. Já jsem nějak byla úplně pomalovaná z toho a říkala jsem, mami, neplač, to bude dobrý, mami, prosím tě. A maminka strašně naříkala, plakala a já jsem ji těšila, si představte. No a před Prahu teda opravdu vysadili maminku a paní Černou a paní Černá se dozvěděla, že mě vezou na Pankrác. A tak maminka jela jako k likvidaci. Tak maminka tam jela a viděla, tam je vždycky vysela, na věznici vysel papír a tam bylo napsáno, dnes byli popraveni tito a byly ta jména. Tak maminka tam seděla a čekala, jestli tam budou to. Tak ta maminka chodila 3 dny. Vždycky spala u tety a tam 3 dny chodila.
4: Co jste vy prožívala? Vy jste byla u mě,
3: já jsem,
4: co se tam
3: já jsem, nevím, já jsem prostě čekala, až mě zavolali. Já jsem prostě neměla nějaký strach. Já jsem nevím, co to bylo. Já jsem byla úplně jak pomámená, protože vždycky zavolali, odešli, nevrátili se. No a já jsem čekala.
4: Nevyslýchali vás?
3: Nevyslýchali. Já jsem čekala, až mě zavolali. Opravdu jsem čekala. A oni mě nevolali a asi za těch 4 dny nebo tak nějak najednou nás zavolali, bylo tam posledních 5. A zavolali a řekli do té takové jako kanceláře, nebo tam, kde byla vyšetřovna, a řekli, prosím vás, jde omyl, vy nejste z Běhové, vy jste byli evakuovaní. A my jsme říkali, ano, my jsme byli evakuovaní. Tak my to jsme zjistili, tak jste volný. A pustili nás, představte si, a to bylo, už tady byli Rusové. Pustili nás a my jsme vyšli a maminka mě uviděla a omdlela. A já nevím, já jsem se probudila, nevím, co stalo, já jsem se probudila až u tety v posteli a maminka vedle mě. Představte si, jak lidi jsou hodní, jak se mají rádi Češi, když jim jim zle.
0: Tolik tedy Jarmila Pláteníková, ročník 1924, zesnulá letos v lednu v 97 letech. Darino, živá paměť pečuje o poslední žijící, nuceně nasazené nebo oběti pro následování i Šoa. Jak vaši činnost proměňuje ta skutečnost, že pamětníci odcházejí?
2: Tak samozřejmě to se propisuje do veškeré naší činnosti. Protože v roce 2003, když jsme vznikli, teď to vlastně bude, za 2 dny tomu bude 19 let. My jsme byli zapsáni 8. prosince roku 2003 a v té době vlastně největší cílovou skupinu tvořili nuceně nasazení. Bylo to i z toho důvodu, že vlastně i v rámci odškodňovacího procesu, na jehož pozadí jsme vlastně zakládali živou paměť, tvořili naprostou většinu vlastně z odškodněných v České republice. Kdybych uvedla ta celková čísla, 84 500 osob bylo odškodněno, ale vlastně z toho 74 500 bylo v kategorii nucené práce, tedy co by civilní zaměstnanci. Potom ti zbývajících 11 tisíc zhruba byly vlastně vězni koncentračních táborů, pracovních táborů, věznická z gestapa a vyhlazovacích táborů, kteří vlastně byli nuceni k otrocké práci. To vlastně jsme rozlišovali vlastně ty dvě kategorie. A my jsme se rozhodli v živé paměti vlastně skupinu nucených nasazených převzít jakýsi patronát nad nimi v roce 2005, kdy zanikla celostátní organizace Svaz nucených nasazených a právě s tím, že bylo naplněno jejich poslání a vlastně zajistit pro oběti nucené práce nejen tedy sociální uznání nebo společenské uznání, ale i určitou finanční kompenzaci, ono to je možná nejvhodné slovo, spíš finanční uznání toho jejich utrpení.
0: A no to nelze vyjádřit.
2: To nelze vyjádřit, takže i to slovo odškodnění, to je taková novinářská zkratka, vlastně novináři to v té době začali používat. Vlastně oni to jsou v podstatě humanitární platby. Tak vlastně, když se na to podíváme z hlediska třeba statistiky čísel, což mě vždycky jako socioložku baví mít i jako tvrdá data, a pak interpretovat, tak vlastně z toho poměru se nám to zcela otočilo. Protože pochopitelně ti, kteří byli deportováni na nucené práce, buď to do Německa nebo na německém okupovaná území, ale i třeba případně dislokování v rámci protektorátu, tak to byly většinou ročníky 1919, 20 až 24, výjimečně 25, 26, 27 byly ty nejmladší. Samozřejmě z hlediska tedy toho, že se bavíme v roce 2022, tak oni patří vlastně mezi nejstarší. Kdežto ti, kteří byli pronásledováni z rasových politických důvodů, ať už to byly přeživší Shoa, osoby židovského původu nebo přeživší romské genocidy, nebo vlastně děti, které pocházely z rodin politicky pronásledovaných za druhé světové války, tak tím, že vlastně to pronásledování zažili v dětském věku nebo v nějakém raně juvenilním věku, tak jim dneska v uvozovkách, jak já hezky říkám, teprve 80+, když to dnes nasazím 90+, hodně přes 90 a někteří se blíží ke stovce. Tak to samozřejmě velmi rázně proměnilo.
0: Což je úžasné, že jsou mezi námi stále.
2: Jsou ještě mezi námi, ano, a proměnilo to ale samozřejmě tu skladbu. Skladbu z hlediska formy postižení během druhé světové války, té nacistické perzekuce, proměňuje to tu skladbu, ale naší klientely i z hlediska genderu, protože tím, že přece jako střední délka života je výrazně delší u žen než u mužů v České republice, tak vlastně se nám dostává jako více a více žen vlastně do naší cílové skupiny, když to vlastně mužů ubývá.
0: Tak trochu v pozadí zájmu u nás stojí romský holokaust, který si sama zmínila. Daří se vám povědomí o něm zvyšovat a je obtížnější oslovit pamětníky či přeživší v této skupině?
2: Já tedy velmi doufám, že se nám to daří, protože my se tomu tématu specificky věnujeme velice systematicky už od dob odškodňování, kdy jsme spolupracovali s Muzeem romské kultury, které mělo sice dobré přehledy o Romech, kteří byli v táborech, vlastně ať už v internačních táborech na Slovensku, v Novákách a v Seredi, tak vlastně v táborech na Moravě, v Hodoníně a Kunštátu či v Letech u Písku, ale nebyla příliš dobře zmapována problematika vlastně romských ukrývaných dětí nebo i dospělých a to byla především otázka slovenských Romů. Protože většina českých Romů, jak víme, vlastně skončila bohužel v koncentračních táborech a nepřežila. Nicméně my jsme teda dělali nejrůznější studie i ve spolupráci s katedrou romistiky Filozofické fakulty, abychom vlastně mohli prokázat tu formu vlastně rasového pronásledování, nikoli teda v té individuální rovině, protože tam vlastně kolikrát neexistovaly vůbec základy. Ti Romové, kteří vlastně přišli po válce ze Slovenska, tak často vlastně ani tam neměli třeba jako domovskou příslušnost, neměli prostě ty domovské listy a vlastně velice těžko se to prokazovalo. Takže jsme dělali případové studie, kterými se vlastně vždycky prokázala jakoby ta forma perzekuce v určité oblasti a tím pádem se tomu vlastně takhle věnujeme naprosto systematicky už někdy od toho roku 2001. A tam nám i hodně pomáhá Člověk v tísni, prostřednictvím svých terénních pracovníků, sbírá vlastně data v terénu, dělali se osobní audio výpovědi, protože často se jednalo o negramotné Romy, kteří vlastně by nemohli ani vlastně sepsat tu svou osobní vzpomínku, takže máme i poměrně unikátní audio vlastně, takovou audiofond vzpomínek právě přeživší romského holokaustu. A tomu tématu se vlastně nadále věnujeme jak z hlediska vzdělávání. Máme vzdělávací projekty na toto téma, máme výstavu, vlastně mezinárodní výstavu, která česko-anglická vznikla s podporou Ministerstva zahraničních věcí a která se věnuje specificky otázkám romského holokaustu. A také máme speciální projekt ve spolupráci s nadací, vlastně bývalou odškodňovací nadací Stiftung EWZ. V Berlíně už to od roku 2018 spolupracujeme v rámci takového mezinárodního programu, který se jmenuje Romsky Lačo Džives, česky Dobrý den. Je to pro mě projekt zaměřený na připomínku romského holokaustu a na přímou péči o oběti romského holokaustu. A vlastně v rámci tohoto projektu máme možnost vlastně pomáhat i finančně. Pracujeme aktivně teď se skupinou 150 přeživších romského holokaustu. A ten projekt teda naštěstí už má zajištěnou podporu a bude pokračovat až do roku 2025.
0: Což je skvělé.
2: To mě velmi těší.
0: Ačkoliv se zabýváte převážně historií, vaše metody jsou nanejvýš současné. Pověz nám prosím více o vaší mobilní herní aplikaci Train to Sachsenhausen.
2: Tak ano, musíme reagovat samozřejmě na výzvy dnešní doby a musíme zejména hledat metody a způsoby, jak oslovit nejmladší generaci. A vlastně tato herní aplikace je vlastně taková špička ledovce. My se tématu v studenti 17. listopadu 1939 věnujeme také dlouhodobě. Je to taky taková naše jedna srdeční záležitost, protože vlastně jsme měli možnost natáčet příběhy studentů 17. listopadu roku 39, sedm příběhů zmapovat vlastně pro účel dokumentárního filmu, který se jmenoval Zvláštní akce studenti. To vlastně odkazoval na ten název, vlastně pod kterým gestapo vedlo represivní akce proti studentům. A ten film byl vlastně vyprodukován společně s Českou televizí, byl opakovaně promítán a my s ním jezdíme i po školách nebo děláme i promítání pro veřejnost. Bohužel nikdo z těch protagonistů už nežije. Poslední žijící vlastně pan Vojmír Srdečný, ten zemřel předloni, bylo to krátce poté, kdy obdržel v Senátu stříbrnou medaili za zásluhy a bylo to právě za zásluhy, jako vlastně při připomínce odkazu studentů 17. listopadu a vůbec boje za svobodu, tak ale i za jeho činnost v oblasti vlastně terapeutické péče o děti se zdravotním postižením. A pan Vojmír Srdečný byl takový, on byl vlastně také předsedou Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých. On s náma velmi spolupracoval právě i v té oblasti cvičení pro seniory, cvičení bez tělo, cvičení u nás zaváděl. Mě vždycky fascinovala ta jeho energie, když prostě v 97, 98 jako proběhl naši dlouhýma chodobama pác Imka a vždycky v letu jako mě zdravil a volal jako zdravím, běžím, nemám čas, mám toho hodně. S ním bylo téměř nemožné si dát schůzku, protože jeho diář byl upřímně řečeno nabitější než můj. Nicméně v té době tedy my jsme vyprodukovali i ten dokumentární film, dělali jsme promítání pro veřejnost. Některé příběhy jsou zachyceny i v naší výstavě Tváře paměti, paměť tváře, nejen si nasazených, tam je právě osud pana Vojmíra Srdečného, ale nikdo z nich již nežije a navíc jako ta moderní doba vyžaduje moderní technologické postupy a my jsme se chtěli přiblížit vlastně studentům.
0: A na to se chci zeptat, protože zdánlivě, když se spojí koncentrační tábor a hra, tak to zní absurdně, není to tak, že?
2: Zní to absurdně, ale to je prostě, je to dáno tím, že my si vlastně pod tou hrou představíme něco, jako co je vlastně, řekněme, zábava, je to veselé, Ale vlastně ta herní aplikace sama o sobě je vlastně pouze nástroj, vlastně, který přibližuje mladým lidem, vlastně, kteří jsou vlastně už tak závislí na technologiích. V podstatě to je ta generace mileniálů, která vyrostla s mobilem v ruce.
0: Je to tak.
2: A vlastně je to to osloví mnohem jako lépe, než nějaká tematická výstava nebo přednáška vlastně frontálního typu ve škole. A my jsme, pro nás je nejdůležitější vlastně, aby jsme dokázali oslovit ty vybrané cílové skupiny vlastně způsobem, kterým oni jsou zvykli komunikovat, aby jako to bylo jim ušito na míru. A v tom případě potom to vlastně není paradox, protože my pouze využíváme technologický nástroj k tomu, aby jsme vlastně předali tu myšlenku. Navíc jako tím, že to je zážitkové, tak já si myslím, že prostě pro mladé lidi a ne pro mladé lidi je mnohem jako snažší se potom jako vcítit, vžít do té situace a vlastně v okamžiku, kdy to má tu podobu prožitku, nikoli informace, kterou vlastně získávají pouze racionálním způsobem, ale jako je tam vlastně spojená, vlastně je tam propojení vlastně té informace, levá hemisféra, pravá hemisféra, emoce, tak já věřím tomu, že vlastně potom to má sílu vlastně a takovýto zážitek vlastně třeba i ovlivnit, či případně změnit určitý názor, který může být z jakýkoliv důvodu třeba předpojatný.
0: A jak to funguje? Student si tady otevře aplikaci a co se začne dít?
2: Takhle, tu aplikaci vlastně mě nastresil můj kolega, který by určitě jako po té technologické stránce dokázal
0: velice na to se neptám.
2: Perfektně popsat.
0: Píše,
2: a i vlastně
0: co
2: i potom
0: uvidí
2: tu, i tu uživatelskou roli. Nicméně je to určeno vlastně pro studenty, ale i jejich učitele, protože oni to mohou vlastně zařazovat i do výuky, ale zároveň vlastně, když si studenti stáhnou tu aplikaci, tak oni vlastně potom mohou si vybírat určité úkoly, můžou vlastně se dostávají do situací, kdy vlastně oni musí se rozhodovat, jak by vlastně v určitém momentu se k tomu oni osobně postavili,
0: jak by
2: takovou situaci oni řešili. Hmm. Protože ono vlastně z tepla našich domovů je velmi jako snadné si myslet, jak my bychom se chovali statečně nebo někoho odsoudit, že možná nebyl tak statečný, ale v okamžiku, kdy my se sami ocitneme vlastně v té situaci, jsme konfrontováni vlastně s tou volbou a zároveň vlastně nevíme, jak to dopadne. Tak potom samozřejmě ta statečnost může mít úplně jinou podobu. A my si právě říkáme, že vlastně pro ty studenty je vlastně velice důležité, aby oni pochopili, že vlastně v každém okamžiku, každou volbou vlastně spolu určují nejen svůj osobní život, ale vlastně i osudy vlastně svého společenství. Snažíme se vlastně vychovávat i trošku jako k určité zodpovědnosti za volby, které dělají.
5: Poslali tam německou policii s bezbraněma a ti prostě zasáhli hned ostře.
6: Až do příchodu vlastního koncentráku Sachsenhausen jsme neměli nikdo nejmenší tušení, co se vlastně děje.
7: V táboře platilo heslo Nicht auffallen, nebýt nápadný.
0: Co tedy studenti a školáci, jak reagují na vzpomínky pamětníků a jsou právě školy místem, které formují náš postoj k minulosti?
2: My tedy se školami spolupracujeme velice rádi a dlouhodobě a to v nejrůznějších podobách. Ať už to bylo vlastně v minulosti tím, že jsme zajišťovali setkávání s pamětníky přímo na školách, to byla vlastně taková hodně moje srdeční záležitost, že jsem mohla s pamětníky přímo do školních tříd a umožnit studentům, ale jejich učitelům vlastně ten zážitek, osobní zážitek s pamětníkem, protože do dneška věřím, že navzdory všem technologiím a prostě toto nic se nahradí. Samozřejmě také jsme dělali hodně besedy ve veřejném prostoru, vlastně aby byla zapojená i širší veřejnost. Musím říct, že většinou chodí teda lidé, kteří mají vlastně o to téma jako takové zájem. Občas se samozřejmě najdou ti, kteří přijdou tak trošku jako provokovat nebo spekulujou prostě to utrpení nebo nějakým způsobem si myslí, že se za to ty oběti mohly sami, což je samozřejmě jako velice nepříjemné potom.
0: Jak takové situace řešíte?
2: Vlastně máte moderovat takové situaci a najednou vlastně máte v publiku někoho, kdo vlastně toho dotyčného tak jako nepřímo obvinuje nebo zpochybňuje třeba tu jeho autenticitu té výpovědi. A tvrdí, jako to tak nemohlo být, protože kdyby to tak bylo, tak to byste to nepřežila. Takže to je velice nepříjemné, to je zejména spojeno teda s popíráním holokaustu. To jsem několikrát zažila a musím říct, že potom do toho teda vstupuju jako vlastně docela nekompromisně a radikálně, protože a to mi přijde jako neuvěřitelný, jako aby vlastně někdo vlastně dokázal tu oběť vlastně jako obměňovat a v podstatě z ní dělat jako pomalu pachatele.
0: Ono zlo, které tu bylo v minulém století, nevymizelo jen proto,
2: bohužel,
0: že jsme v čase
2: dál. Takže to je vlastně tak nekonečná práce, kterou vlastně musíme asi jako společnost, jako společně projít a každý svým způsobem přispívat. Nicméně ty školy jsou strašně důležité z toho důvodu, že děti tam tráví hodně času, vlastně tráví tam čas v období, které je pro ně velmi formativní, kdy oni se vlastně stále více a více jako stotožňují nebo konfrontují s názory svých vrstevníků, třeba více než s názory rodičů či prarodičů. A my na těch školách působíme velmi rádi, protože zároveň vidíme, že a speciálně třeba na učilištích, a že tam, i kdyby třeba u několika málo jedinců došlo ke změně názoru a postojů, takže je to vlastně dobře, protože oni zase můžou jako to šířit dál. Takže my velice rádi spolupracujeme i třeba se studenty pedagogických fakult a s pedagogiky jako takovými, protože tam je vlastně potom velký potenciál toho multiplikačního efektu.
0: Co se s prací s pamětníky naučila ty?
2: No, velké pokoře. Já musím říct, že velké pokoře. Mě vždycky historie zajímala a nestudovala jsem sice historie, studovala jsem sociologii, nicméně dějepis byl maturitní předmět a nakonec i moje diplomová práce byla zaměřena historicky. Na katedře sociologie nicméně teprve vlastně práce s pamětníky v takovémto rozsahu mě umožnila vlastně pochopit hlouby vlastně tu míru bezpráví, která vlastně byla v 30. 40. letech spojena s obdobím nacionálního socialismu, vlastně to selhání demokratických mechanismů, demokratických principů, takové to ustupování zlu, že se nevyplácí. A vlastně my to vidíme i dneska v dnešní době. A takový to myslet si, že když jako ustoupíme diktátorovi, jako jsme ustoupili, jako myslím ne my, ale jako demokratický svět v Mnichově v roku 1938, že zachováme trvalý mír, tak vlastně to se skutečně opakujou ty situace v dějinách a někdy se zdá, že lidce nepoučitelné a my se snažíme živě paměti stále jako tady tomu zdorovat a právě z té historické paměti vlastně se učit a vlastně je to naše poslání. Myslím si, že prostě asi do našich posledních dnů se tomu můžeme věnovat a budeme mít stále plné ruce práce. Je dobře, když se toho procesu mohou vlastně zúčastnit osobně pamětníci, ale oni bohužel odcházejí, takže proto děláme vlastně hodně na poli orální historie, zachycujeme její vzpomínky, snažíme se je přetavovat vlastně do těch různých publikačních výstavních činností, teď už teda do těch herních aplikací. Je důležité, aby vlastně těm lidem bylo stále umožněno promlouvat, když už to bude třeba jenom z nějakých audio-videozáznamů. A ještě důležitější je teda, aby bylo stále dost těch, kteří jim budou naslouchat. A byli ochotni se z toho také něco poučit. Jinak si to budeme muset prožívat znova a znova.
0: Na vlnách Proglasu plujeme s Darinou Sedláčkovou, spoluzakladatelkou a předsedkyní správní rady obecně prospěšné společnosti Živá paměť. Darino, tvá činnost nezůstala bez odezvy. V roce 2007 si za svou činnost a osobní angažmá kolem česko-německého smíření a mezinárodního programu odškodnění obětí otrockých a nucených prací získala státní vyznamenání, a to Řád za zásluhy záslužného kříže na stuze Spolkové republiky Německo. Bylo to pro tebe důležité, že německý prezident ocenil tvé mnohaleté úsilí?
2: Bylo to pro mě velice překvapivé, protože já jsem byla nominována tehdejším vedením Česko-německého fondu budoucnosti panem Kavkou a panem Wernerem aniž jsem o tom měla tušení, a zároveň vlastně vedení Stiftung EWZ, naší partnerské organizace, tuto nominaci podpořilo, ale to je vlastně poměrně zdlouhavý proces, takže ta nominace byla učiněna někdy v roce 2005 a já jsem potom přebírala to vyznamenání 11. května 2007 zde na německé ambasádě v Praze. A pro mě to bylo zejména uznání naší týmové práce. Pro mě to bylo samozřejmě důležité jako osobně, že jsem mohla vlastně převzít vyznamenání, ale zároveň jsem byla strašně ráda, že přitom bylo vlastně mnoho mých kolegů z odškodňovací kanceláře Česko-německého fondu budoucnosti a spoluzakladatelů živé paměti, protože to je činnost vlastně, kdy my jsme byli všichni na jedné lodi, všichni se tomu věnovali velice obětavě. Jsem tam měla spoustu mladých kolegů, kteří třeba přišli rovnou ze škol, nebo ještě někteří přitom studovali. A vlastně všichni to vzali za své, jako historickou možnost, aby bylo učiněno vlastně zadost jisté nespravedlnosti, když vlastně až do toho roku 1998-99, když probíhala mezinárodní jednání o odškodnění obětí ze střední východní Evropy, vlastně neexistovala cesta právní mezinárodní vůči Německé demokratické republice. Jsme se pod taktovkou Moskvy zdali vlastně veškerých nároků. S Německou spolkovou republikou nebyly diplomatické vztahy, takže ta cesta byla vlastně po dlouhá desetiletí uzavřená. Mnozí se toho nedožili. A my, kteří jsme pak měli tu čest být u toho, vlastně, že jsme se té agendy mohli ujmout, tak skutečně jsme běželi takový závod vlastně proti času. A my jsme prostě chtěli být rychlejší než smrt. My jsme chtěli, jako, aby se toho dožilo co nejvíc lidí. Takže to byla vlastně velice náročná doba a zároveň úžasná v tom, že jsme měli společný cíl. A já bez svého týmu bych nikdy nedokázala jako ty výsledky, které jsme dosáhli. Takže pro mě to bylo vlastně ocenění celé odškodňovací kanceláře, nejen mojí osoby.
0: Musím říct posluchačům, že ty jsi veskrze pozitivní člověk. Úplně záříš, když tě potkám, máš úsměv na rtech. Nedoléhá na tebe někdy ta tíživost témat, kterými se profesně od rána do večera zabýváš?
2: Ale ano, samozřejmě. To bylo první roky, protože to přece jenom jako pro mě bylo téma svým způsobem nové, i když já jsem předtím pracovala s uprchlíky přímo z oblasti válečného konfliktu v Jugoslávii, tak už jsem určitý jako základ, určitou vnitřní rezilienci měla. Ale přesto musím říct, že někdy v roce 2007-2008 jsem měla pocit, že už vlastně nedokážu vyslechnout žádný další příběh, že už jsem byla tím tak naplněná a nedokázala jsem si vybudovat takové ty ochranné mechanismy, protože pro mě ty lidé byli tak blízcí, jako kdyby to byli příslušníci mý rodiny. Možná i protože jsme také vlastně v rodině s obou tedy strany, jak ze strany maminky, té strany tatínka vlastně měli pronásledování nacistickým režimem, tak to bylo pro mě hodně osobní a já si pamatuju, že prostě jednoho dne jsem si řekla, já už vůbec nedokážu jako těm lidem naslouchat a já už jim nedokážu pomáhat. Ale potom naštěstí my jsme měli možnost s podporou vlastně nadace německé spolkové Stiftung EWZ, my jsme měli možnost vybudovat první kontaktní centrum pro oběti nacismu, které jsme symbolicky tedy vybudovali v prostorách našeho bývalého odškodňovacího archivu, který jsme teda odevzdali do Národního archivu, nicméně my jsme chtěli vlastně, aby to místo ožilo těmi vzpomínkami a tím, že jsme měli možnost vlastně pro přeživší připravovat různý kulturní vzdělávací programy, vlastně zajišťovat pro ně psychoterapeutickou podporu, ale dělat pro ně nejrůznější třeba výlety, exkurze, tak najednou jsem měla možnost vlastně s těmi lidmi pracovat jiným způsobem, takovým pozitivním. A já jsem si říkala, že vlastně nastává nová fáze práce s oběťmi nacismu, že už se nebudu tolik nořit do té bolesti, do toho utrpení, ale že vlastně to přetavím v to, abych jim mohla vlastně zpřímňovat jejich dny a strašně mi začalo bavit plánovat pro ně akce a vlastně to mě dalo takovou nějakou novou asi energii A dosud mě to baví a doufám, že ještě hodně dlouho bude, že se můžu vlastně společně s nima těšit na každý naše další setkání a za nimi jezdím po celé republice a vlastně velice mi to těší a mezi nimi vlastně vznikla mnoha přátelství opravdu jako dlouholetá. Takže oni jsou součástí moje širší rodiny a v rodině jsou prostě někdy lepší dny, někdy horší dny, ale jsme v tom všichni společně a já si vždycky hlavně říkám na to, co oni zažili. A přesto jako si dokázali uchovat optimismus a úsměv na tváři, to je pro mě taková inspirace, takový zdroj síly, že vlastně, když mám někdy třeba slabší den a horší náladu, nebo zatažená v obloha, zatažená v duši, vzpomenu si na to, že prostě oni s tím vším, s těma vzpomínkama, se všema těma ztrátama, které utrpěli vlastně nejen za období nacismu, ale mnozí potom byli perzekováni komunistickým režimem, když vlastně oni si nestěžují, takže vůbec nemám právo si stěžovat. A vlastně mě naopak ta práce v tomhle ohledu asi dává právě ten optimismus a ten úsměv. O tom si hovořila.
0: Poučili jsme se z 20. století. Reagujeme na naši současnost podle tebe optimálně?
2: Já bych asi odpověděla jako typická váha, protože jsem ve znamení váh. Ano i ne, my jsme se z mnohého poučili, ale zároveň před některými věcmi máme tendenci zavírat oči. A pro mě třeba současný válečný konflikt, vlastně ruská vojenská agresa naproti Ukrajině je toho důkazem, že jsme se zcela jako nedokázali poučit. Vlastně bylo to, myslím si, že už to začalo prostě v roce 2014 anexí Krymu, kdy ta reakce byla vlastně velmi, velmi slabá a nedůsledná a upřednostnili jsme takový ten okamžitý momentální ekonomický zájem, to naše pohodlí, to, že se nás to netýká, to, že se to děje někde jinde a někomu jinému. A to samozřejmě byla vlastně velice přesvědčivá politika, protože to byla otázka času, kdy se to začne dít i nám. A tady si mnozí lidé stěžují, nebo i vlastně se vyjadřují kriticky ve vztahu k podpoře a pomoci vlastně Ukrajině a přijímání ukrajinských uprchlíků. A mě to hrozně jako trápí, protože si myslím, že my se ještě máme vlastně velmi dobře, že bychom měli být schopni se vlastně o to naše bezpečí a teplo tady rozdělit vlastně s těmi, kterým padají vlastně domy nad hlavou, že to je opravdu hrůza, kterou si nikdo z nás neumí představit a nechceme si to ani představovat.
0: Někdy, tak, když hledím na to, co se děje na Ukrajině, ale také při pohledu do dějin, do naší vlastní minulosti, říkám si, zda existuje naděje na úplné zahlazení ran, usmíření, odpuštění. On čas sám o sobě nestačí. Co pro to musíme dělat?
2: Já si třeba myslím, že právě v oblasti česko-německých vztahů bylo učiněno mnohé a že vlastně to, co by si možná nikdo nedokázal třeba před nějakými 50, 60 lety představit, a že se stalo skutečností, že skutečně žijeme vlastně ve velmi pěkných sousedských mezilidských vztazích. A nakonec obě toho jsme důkazem, protože já jsem třeba osobně jako narozená v Teplicích, takže 17 km od německé hranice. A jak jsem říkala, měli jsme tam vlastně formy perzekuce, jak nucené práce, tak vlastně partizánský boj v rodině z obou stran. Nicméně pro mě je vlastně naprosto přirozený jezdit do Německa, setkávat se tam se svými kolegy, přáteli. A vlastně jsem ráda, že živá paměť je od roku 2005 světovskou organizací německých dobrovolníků, kteří přijíždí pomáhat obětem nacismu. A jsem třeba ráda, že pro moji dceru, která byla narozena v roce 1991, už je vlastně to naprosto jako normálně přirozený, že vlastně Němci nejsou žádní naši nepřátelé a to navzdory tomu vlastně, jaká se tady vlastně dělá příkoří a bezpráví, když tomu bude teprve 80 let od konce druhé světové války a když vidím, čeho jsme dosáhli v těch vzájemných stazích, tak jako mě to naplňuje vlastně určitou nadějí a optimismem, že minimálně třeba v rámci evropského kontinentu bychom mohli časem opravdu být tu jednou velkou evropskou rodinou.
0: Jsem velice ráda, že náš rozhovor končí optimismem. Socioložka a spoluzakladatelka organizace Živá paměť Darina Sedláčková byla hostem za 5.5. Srdečně za to děkuju a přeju všechno dobré do příštího roku k který už klepe na dveře.
2: Moc děkuji a přeju také všechno dobré vám i všem posluchačům Rádia Proglas.
0: A protože se do Vánoc už neuslyšíme, přeji i vám, milí posluchači, pokojný advent a požehnané svátky. Naslyšenou se těší Hana Šarfová.

věděli sousedi, jenomže moze tu není, tak to mi nesedí. Možná, že velikého zem

0: Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž vydané nakladatelstvím Návrat domů.
1: Někdy podléhám stereotypům a představuji si určité pojmy v souvislosti s typickými vlastnostmi. Tak třeba při slově láska mě napadne růžová barva a přívlastek sladká. Nevím, proč mi to tak naskakuje. Lásku si takhle vlastně vůbec nepředstavuju a jsem přesvědčená, že taková většinou není. Vzpomínám si, jak minulý týden byla u mě v obchodě babička s vnučkou vybrat knížku. Ta holka byla příšerná. Vůbec se neuměla chovat. S babičkou jednala jako s otrokyní. Neuměla nebo nebyla ochotná pozdravit, poprosit ani poděkovat. Zjevně byla zvyklá, že si to může dovolit. Babička si nechala všechno pokorně líbit a také koupila všechno, co si ta holka umanula. Při placení se tak omluvně pousmála, že by chtěla, aby ji její vnučka měla ráda. Neudržela jsem se a zeptala se, jestli je přesvědčená, že si to tímto způsobem zajistí. Nejistě se ohlédla na vnučku, která si soustředěně rozbalovala bonbon. Ten bonbon, kvůli němuž jsem trvala na prosím a děkuji. Byl to souboj, ale zvítězila jsem. Babička si povzdychla, ale neodpověděla mi nic. Bylo mi líto. Myslím, že takhle láska nejedná. Láska neznamená, že si člověk musí nechat všechno líbit. Láska znamená nastavit hranice sobě i milovanému. Bez hranic totiž láska snadno zmutuje v manipulaci, tyranii nebo otroctví. Láska chce pro milovaného to nejlepší, což neznamená všechno dovolit a všechno dát. Láska může znamenat kázeň i trest. Láska může znamenat žádný bonbon, žádný dárek. Protože to je nejlepší pro duchovní růst. Dobrý den, prosím, děkuji a nashledanou k tomu zaručeně patří.

bylo 18 hodin, vy posloucháte Radio Proglas a od mikrofonu vás zdraví Jiří Holeček. V 18 hodin přijměte pozvání k modlitbě růžence s intencemi od zpravodajské redakce.

0: předložme události končícího týdne našemu Otci prostřednictvím Ježíšovi i naší Matky Panny Marie. Ve víře, že i my jednou z mrtvých vstaneme, budeme v příštích minutách rozjímat tajemství slavného ružence. Modlit se s vámi budou Jirka
1: a Tomáš.
0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuved nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Papež Lev XIV. Jmenoval nového apoštolského nuncia v České republice. Bude jim irský arcibiskup Eugene Martin Nugent. Pane, dej mu sílu do jeho služby, aby byl dobrým prostředníkem mezi Svatým stolcem a Českou církví. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který vstal z mrtvých.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který vstal z mrtvých.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který vstal z mrtvých.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který vstal z mrtvých.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který vstal z mrtvých.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který vstal z mrtvých.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který vstal z mrtvých.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který vstal z mrtvých.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který vstal z mrtvých.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který vstal z mrtvých.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. První encykliku papeže Leva 14. představil v pondělí Vatikán. Nese název Magnifica Humanitas, v překladu Velkolepé lidství. Modleme se, aby její poselství oslovilo všechny lidi dobré vůle. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Celorepubliková noc kostelů včera nabídla pestrý program zahrnující komentované prohlídky stovek chrámů, kaplí a modliteben, koncerty, výstavy, tvůrčí dílny a další aktivity. Pane, dej, aby se akce stala znamením, že církev není uzavřená, ale zve k setkání. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. 150 let dnes v pražských Kobylisích slavilo Sdružení Salesiánů spolupracovníků, které vzniklo z iniciativy svatého Dona Boska jako třetí větev salesiánské rodiny. Pane, dodávej jim radost při službě mladým a rodinám. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pane, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pane, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pane, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pane, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pane, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pane, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pane, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pane, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pane, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pane, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zachráněná lebka svaté Zdislavy se vrátila do baziliky zasvěcené jí a mučedníku Vavřincovi v Jablonném Podještědí při dnešní diecézní pouti ke svaté Zdislavě. Modleme se, aby nás příklad této světice vedl k větší lásce a ochotě pomáhat druhým. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzovém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přivětivá, o přesladká Panno Maria, oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie, o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista, našeho Pána. Amen. A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen. S božským dítkem máti, rač nám požehnání dáti.

V severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysíleče na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Rodnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Folklorní sedmička na Proglasu.
1: Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Vítáme vás u poslechu dalšího v pořadí 211. kola Folklorní sedmičky, prozatím jediné a tudíž jedinečné hitparády lidových písní na rozhlasových vlnách. Zdraví vás hudební redaktorka Helena Bredfeldová a mistr zvuku Roman Kabelka a přeji vám klidný a ničím nerušený poslech. Ze studia Proglasu v Brně pod Špilberkem zdravíme naše pravidelné i náhodné posluchače u všech druhů rozhlasového příjmu, ať už nás posloucháte v premiéře, v repríze či z našeho audioarchivu. Samozřejmě se těšíme na vaše hlasy, které můžete poslat od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 4. června do 12. hodiny polední. Dnes vám nabídneme obvyklých 7 písní v podání zpěváků a lidových muzik z Čech, Moravy a Slezska. Hlasovat můžete pro 1 až 3 z nich. Každý váš hlas může rozhodnout o postupu vašeho favorita a vám popřípadě k zajímavé hudební ceně. Podle pravidel hitparády může píseň zaznít pouze 3x. Pokud ji svými hlasy posunete do dalšího kola, vystřídá ji 2., popřípadě 3. od stejného interpreta či hudební sestavy. Nejsnazší hlasování je pomocí SMS na číslo telefonu hudební redakce 736 510 850 nebo formuláře z webových stránek Proglasu. Tam si také můžete přehráním pořadu zopakovat všechny soutěžní písně v čase, který vyhovuje právě vám. Možnosti hlasování pro vás rádi zopakujeme v závěru pořadu. Do dalšího kola postoupí nejméně 3 při rovnosti hlasů i více písní, kterým se nepodaří uspět v hlasování, v dalším kole nahradí novinky. Teď už je tedy čas na výsledky minulého kola. Z novinkové pozice se bohužel nedařilo postoupit muzice souboru Gaudeamus při Vysoké škole ekonomické Praha se zpěvákem Pavlem Brennerem a písní Okolo kláštera. Vystřídá jí něžný dívčí hlas zpěvačky rodem ze Strážnice Anny Můčkové. Na své album Moravské hlasy Jižní Morava si ji v roce 2017 vybral hudební publicista a vydavatel Jiří Plocek. Zpěvačka a cymbalistka, dnes už pod vyvdaným příjmením Habancová, je dnes ředitelkou kulturního domu Strážničan ve Strážnici. Jí i písni Zpívala bych sobě, přejeme, ať se vám líbí.

0: když za jinou chodíš, švarný šohajíčku.
1: Po dvakrát ve vašem hlasování uspěla cymbálová muzika Ženičky s vedoucí Marcelou Trtkovou a ženský sbor Klebetnice z Hluku s dívčí táhlicí Třeba sujá dcera chudobného otca. Na novou píseň už ale bohužel nedojde. Hlasů bylo málo. Proto je v dnešním kole nahradí soubor Balašský vojvoda z Kozlovic. Obce z podhůří Beskyd na pomezí Moravy a Slezska. Sadu starodávných Změrkovic nám zaspívají solisté Petra Klementová a Lukáš Mrkva. Zahraje Valašský vojvoda.

Pouze málo aktivních hlasujících podpořilo mladou muziku Notičky ze středočeských Hřevnic a její kapelní sbor v písni Mysliveček mládeneček. I tady tedy dojde ke střídání, a to velmi zajímavému. 19. května 1931 se totiž narodila výjimečná zpěvačka, kterou známe jako solistku jak brněnského Brolnu, tak později plzeňského lidového souboru neboli Plzeňáku, paní Věra Příkazka. Její nádherný barevný alt si pamatuje starší generace našich posluchačů nejen z rozhlasových hudebních relací, ale také z televizního pořadu Zpívánky, kde spopularizovala překrásnou západočeskou ukolébavku Hájo hájedlo. Dnes se nám paní Věra připomene tesknicí Široký hluboký. Zpívá Věra Příkazka, hrají Plzeňáci.

silný a aktivní fanklub mladé dudácké muziky z Trakonice tentokrát poněkud zaspal hlasování. Přesto, být velice těsně, polka Přešťovická náves zabodovala i na potřetí. Je tedy čas na novinku ze stejného alba. Bude to tentokrát myslivecká v rytmu tance kolečko. U Hosína je Louka zelená v úpravě Patrika Řediny.

Další šanci v naší hitparádě dostává díky vašim hlasům muzika Radošov z Veselí nad Moravou s primášem Radimem Havlíčkem. Píseň Páslo divča husy z alba Láska a vojna nám tedy zopakuje už po třetí Klára Plaširibová. Pokud ji znovu podpoříte svými hlasy, zazní příště v podání Radošova další nová píseň.

z novinkové pozice k suverénnímu vítězství. Tak hned na poprvé vedla cesta zpěváka z Horňácka Martina Čambala naší hitparádou. Výrazný představitel tradičního horňáckého zpěvního stylu už si dávno zasloužil sólové album. Dnes nám tedy zopakuje zbojnickou baladu Zaplakala Drýnová z alba Zpívání z Horňácka.

0: Právě dozněla nabídka 211. kola hitparády lidových písní na vlnách Proglasu. Na řadě je stručná rekapitulace soutěžních písní.
1: Zpívala bych sobě.
0: Zpívali nám Anna Můčková-Habancová, Zpívala bych sobě.

Klára Plašidybová a cymbálová muzika Radošov zaspívala píseň Páslo dívča husy.

a konečně minule vítězný Martin Čambal s horňáckou cimbálovou muzikou Miroslava Minkse Zaplakala Drýnová.

0: Další soutěžní kolo folklorní sedmičky zazní v premiéře v sobotu 4. června. Hlasovat tak můžete od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 2. června do 12. hodiny polední. Máte několik způsobů, jak podpořit své favority. Přes formulář na našich webových stránkách, mailem na adresu bredfeldová@proglas.cz, po případě sedmička@proglas.cz, a též SMS-kou na číslo hudební redakce, tedy 736 510 850. To je pro dnešek vše. Všem posluchačům děkujeme za pozornost a přejeme krásný jarní víkend. Pro dnešek se s vámi loučí z hudební režie Roman Kabelka a od mikrofonu Helena Bredfeldová. Těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.
1: Folklorní sedmička. Naladíte každou sobotu v 18:30.
2: Odbyla 19. hodina, vy posloucháte Radio Proglas a od mikrofonu vám celé dobré odpoledne a následující večer přeje Jiří Holeček. Máme 30. května 2026 a jak už jsem říkal, 19. hodinu. A to znamená, že zvuk poslechu Radia Proglas nejmenší posluchače, protože začíná večerní zíváček.

Ahoj holky, ahoj kluci, jak se máte? Já doufám, že už se těšíte na prázdniny, že užíváte víkendu, že jste vděční za to, že jste se svými rodičemi. A co by to byl za den, abychom ho nezakončili pohádkou, modlitbičkou a nějakou písničkou? I dnes pro vás mám něco nachystané. Marcela Kopecká vám bude dnes číst sedmý příběh z knížky Lenky Rožnovské Škola pohádkového kouzlení. Bude o tom, jaký dostanou děti pohádkových bytostí domácí úkol a prý se přitom naučí i kouzelně telefonovat.

0: Pohádkové bytosti jako třeba perníková ježibabka, vodník, loupežník, hejkal nebo Honza Pecivál založili rodiny. Schválně hádejte, komu se narodila Marlenka a Medovník, komu Vodomila, komu kluk Davajsem a komu Honzička. A teď ty jejich děti musí chodit do školy. Jediný, kdo z dětí do školy chodit nemusí, je dcera pana učitele Čáry Ráda jménem Karolínka. Ale jenom proto, že přímo ve škole bydlí. Děti už se učili číst, cvičit, zpívat, psát i dobře spolu vycházet. Od první hodiny má také každý z nich svého vyčarovaného zvířecího kamaráda. A protože toho už umí opravdu hodně, přišel čas na domácí úkol. Od těch dob, co umějí malí kouzelníci číst a psát kouzelné klikyháky, je pro ně kouzlení hračka. Už dokážou ze šmouhy na podlaze vykouzlit mamuta, z tkaničky laso na chytání blech, z boty udělají kyblík a z ořezávátka vrtulník.
1: Děti, umíte dost, abyste se doma předvedli,
0: řekl jednou ke konci vyučování pan učitel Čáry Rád.
1: Dám vám opravdický kouzelnický úkol. Ze tří chloupků svých kočičích mazlíčků, tedy u Karolínky to budou chloupky štěněčí, vykouzlíte něco, co vašim rodičům bude pomáhat v domácnosti.
2: Prosím, my ale žádného pomocníka doma nepotřebujeme. Sice máme všude nepořádek, ale je to náš nepořádek, tak ať nám ho nikdo nebere. Tak to alespoň říká táta.
0: Davajsem se na chvíli odmlčel a pak dodal.
2: Máma neříká nic. Vlastně jo, mručí něco o džungli, ale už nevím co.
0: Pan učitel Čáry Rád se pousmál.
1: To nevadí, i v džungli se občas nějaké kouzlo hodí.
0: Potom se pan učitel Čáry Rád nadechl a vysvětloval dál.
1: A kdo bude se svým úkolem hotový, ten mi zavolá.
0: Pro změnu se přihlásila Honzička Peciválová.
3: Prosím, my ale nemáme telefon. Naši říkali, že budík a telefon jsou na nic vynálezy, které nesmí překročit práh našeho domu.
4: No ale když máš kouzelnický klobouk, žádný telefon nepotřebuješ.
0: Pokrčil učitel Čáry Rád rameny.
4: To jsem vám ještě neříkal?
0: Všechny děti až na Karolínku zakroutily hlavou.
1: Karolínko, ukaž všem, jak se telefonuje s kloboukem.
0: Karolínka si vzala do ruky klobouk a zakřičela do něj.
5: Cing, cing, hola, hej, klobouk si z hlavy sundávej, moji zprávu poslouchej.
0: Karolínka dořekla a tatínkův klobouk se roztřásl, takže si ho musel z hlavy sundat. Pan učitel Čáry Rád ke klobouku přiložil ucho.
6: Ahoj, tati, tady Karolínka, volám ti, jak jsi spřál.
0: Pan učitel do klobouku zařval.
7: Díky, spojení funguje. Už můžeš klobouk položit.
0: A tak si Karolínka dala klobouk zpět na hlavu, čímž bylo dotelefonováno. Žáčci byli v sedmém nebi. To je ono, to je spojení. A zadarmo.
8: Já ti večer cinknu.
0: Zašeptala Marlenka Honzičce a Honzička hned, že cinkne Karolínce, která pak musí cinknout i Vodomile.
1: Jsme domluvení. Kdo vykouzlí domácí užitečnost, zavolá mi. Zaostřím svůj dlaňohled a podívám se, jak se vám kouzlo zdařilo. A pozor! Úkoly musí být splněny do prvního houknutí sovy pálené, která hnízdí na věži naší kouzelnické školy. Což je za...
0: Pan učitel se scháněl po hodinkách, ale jako naschvál si je asi někde zapomněl.
8: Prosím, asi za 300 kapek.
0: Doplnila ho Vodomila, která si z aktovky vytáhla vodní hodiny, které odkapávají čas. Pan učitel přikývl, děti popadly aktovky a vyběhly ven. Zítra uslyšíme, co pěkného doma vymyslela Vodomila Hastrmánková.

Malí kouzelníci mají za úkol vymyslet domácí užitečnost, ale i u vás doma by určitě udělal rodičům radost, kdybyste jim nabídli pomoc. Zkuste to a uvidíte. Nezapomeňte mi pak zavolat přes kouzelný kolobouk. Knížku čtení pro prvňáčky Škola pohádkového kouzelní napsala spisovatelka Lenka Rožnovská a vydala ji Grada v roce 2013. No a teď je před námi úkol, abychom se pomodlili. Tak pojďme společně na to. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Pane, díky za dnešní den s odpočinkem a pohodou. Díky za to, že jsi s námi ve chvílích obyčejných i zvláštních, v čase krásném i těžkém. Prosíme tě o pokojnou noc pro všechny lidi. Amen. No a co by to byla za zíváček, kdybychom nepřidali písničky. Já už se s vámi pro tuto chvíli rozloučím, mějte se pěkně, zase se uslyšíme třeba zítra ve stejnou dobu.

Začíná pořad Slyšte lidé, kterým vás provází jeho autor Milan Tesař. V tomto týdenníku se vám snažím být průvodcem po světě, především nekomerční hudby. Dnes se po roce vrátíme k produkci katalánského hudebního vydavatelství Mikroskopy. Jeho tvorbu sledujeme od roku 2020 pravidelně každý rok, jde tedy o už 7. díl. Toto vydavatelství se věnuje především alternativní, folkové, jazzové a vůbec autorské hudbě z Katalánska, ale také z dalších částí Španělska. I proto jsem tento cyklus nazval S mikroskopem nejen do Katalánska. Jako první se nám představí katalánská písničkářka, ale také básnířka, hlasová muzikoterapeutka a dula Marta Pareja Buenaventura. Její práce přirozeně propojuje hudbu, hlas, terapii a osobní transformaci. Album Multiple lze chápat nejen jako debutovou autorskou výpověď, ale také jako umělecký proces uzdravování a návratu k vlastní podstatě. První část alba se věnuje předkům a původu člověka, prostřední část osobním zkušenostem a identitě a závěr symbolizuje novou životní fázi, smrt starého já, znovuzrození a přijetí vlastní mnohovrstevnatosti. Celé dílo, na kterém autorka pracovala 9 let, působí jako intimní deník převedený do hudební podoby. Poslechneme si skladbu Agreement, což znamená vděčnost.

Poslouchali jsme katalánskou písničkářku a terapeutku Martu Parechu Buenaventuru z alba Multiple. Na jihozápad od Katalánska se v rámci Španělska nachází jazykově příbuzné autonomní společenství Valencie. Odtud pochází hráč na dechové nástroje a skladatel Andrés Belmonte. Jeho album Garbí je silně zakořeněno v tradiční hudbě, ale zároveň působí moderně a autorsky. Belmonte využívá improvizaci, netradiční rytmické struktury a historické nástroje, přičemž zachovává velmi přirozený a organický zvuk. Výsledkem je hudba, která není folklorní rekonstrukcí, ale současnou meditací nad kulturní pamětí Středomoří. Belmonte pracuje velmi originálně s myšlenkou společného kulturního prostoru. Například skladba Adán de Batre propojuje syrské svolávání k modlitbě s valencijským pracovním zpěvem Cant de Batre. Andrés Belmonte vychází jako autor z přesvědčení, že hudba východního a západního Středomoří má společné kořeny, které jsou dodnes slyšitelné v melodiích, rytmech i způsobu improvizace. Nahrávka tak funguje jako dialog mezi Valencií a Blízkým východem. Poslechneme si skladbu Samaj Nahavant.

Poslouchali jsme autorskou skladbu valencijského hudebníka Andrese Belmonteho s názvem Samaj na Havant. Na propojení hudby a poezie stojí album De Cuando Era Viento, pod kterým je podepsaná katalánská zpěvačka Joana de Diego. Ta zde zhudebňuje texty významných básníků, jako jsou Juan Gelman, Salvador Espriu, Josep Palau i Fabre nebo Alberto Spumberg, jehož verš dal celé nahrávce název. Hudebně album spojuje různé tradice iberského a latinskoamerického světa. Vedle argentinského folkloru zde zaznívají brazilské vlivy, kubánský son, folk i jazzové cítění. Joana de Diego vytváří osobitou a jemnou fúzi, která nepůsobí stylově roztříštěně, ale naopak velmi přirozeně a organicky. Vedle Joany de Diego se na albu podílejí hudebníci z různých scén, od jazzu přes world music až po folklor, a každý přináší vlastní hudební zkušenost i osobitý zvuk. Výraznou roli hrají akustické nástroje, flétny, dále elektrický klavír nebo tradiční argentinský buben Bombo Leguero. Poslechneme si skladbu Vidalita de la Casa de Jada, což znamená píseň o opuštěném domě.

Do Katalánska a občas také do dalších španělských oblastí jsme se dnes vydali společně s produkcí hudebního vydavatelství Mikroskopy. Arnal Obiols je katalánský hudebník, skladatel a experimentátor z Pyrenejí, který propojuje tradiční pyrenejskou a katalánskou hudbu s jazzem, improvizací a avantgardní zvukovou tvorbou. Původně perkusionista a bubeník, postupně zapojil také hlas, inspirovaný horskou pěveckou tradicí, který se stal důležitou součástí jeho osobitého stylu. Jeho nové album Osel Tambor působí jako velmi osobní a kontemplativní nahrávka inspirovaná přírodou, tichem a krajinou Pyrenejí. Arnau Obiols na ní proměňuje své pozorování světa v hudbu plnou detailů, jemných zvuků a atmosfér. Nahrávka je zároveň reakcí na chaos současného světa. Místo hluku nabízí prostor pro sklidnění, soustředění a návrat k podstatným věcem. Důležitou roli hraje rytmus, perkuse a práce s hlasem. Obiols vychází z dětského objevování zvuků na horských statcích a jeho hudba si dodnes uchovává fyzický, téměř hmatový vztah ke zvuku. Vedle bicích nástrojů využívá hlas, inspirovaný pyrenejskou pěveckou tradicí, který nepůsobí jen melodicky, ale často i jako další zvuková textura. Vybírám skladbu Aviure, duet s katalánskou písničkářkou Albou Caretou. No.

To byly Arnau Obiols a Alba Careta ve společné nahrávce Aviure, Užívej života z alba Osel tambor. Carmela je jméno, pod kterým vystupuje galicijská zpěvačka Carme López. Její album Vinde Todas stojí na dvou základních pilířích – genderové perspektivě a etnografickém výzkumu. Jejím hlavním východiskem jsou informátorky, tedy ženy, které přinášejí hudbu a informace o ústní tradici. Každá z písní je pojmenována po jedné nebo více ženách, které hrály klíčovou roli při osvojování melodií. Album navíc začíná a končí autentickou terénní nahrávkou těchto žen, která odráží samotný proces etnomuzikologického výzkumu. My si poslechneme skladbu Hermosinda y Asotirias.

To byla ukázka z alba Vinde Toda z galicijské zpěvačky Carmely. Album California je debutová nahrávka španělské zpěvačky Marie Ibars, která ji pojala jako velmi osobní výpověď o duchovní proměně a hledání vlastní identity. Album vzniklo z intenzivní životní zkušenosti, kterou autorka označuje jako spirituální probuzení. Působí jako cesta od krize a osamění k přijetí sebe sama, světla a vnitřní svobody. Důležitou inspirací je pro Marie Ibars Kalifornie a atmosféra San Franciského Summer of Love. Kalifornie zde ale není jen konkrétním místem, ale symbolem vnitřního prostoru svobody, vědomí a nového začátku. Album tak propojuje osobní spiritualitu s estetikou folkrockové a hippie tradice západního pobřeží Spojených států. Jednotlivé skladby mapují různé fáze osobní transformace. Písně jako Horse nebo Start zachycují bolest, dezorientaci a nový začátek po hluboké životní změně. Zatímco California at Last nebo B-Song směřují k osvobození, přítomnosti a přijetí vlastního bytí. Silným motivem je také příroda jako prostor duchovního spojení a uzdravení. Já jsem z alba vybral skladbu Horse.

To byla španělská zpěvačka Maria Ibarz z alba California. Maria López je galicijská hudebnice, která se vedle vlastní kariéry věnuje také podpoře ženské role v tradiční hudbě. Podílela se na projektu Aske Dormen Entreu Senteu, který shromažďuje skladby autorek pro galicijské dudy. I její album Daydreaming tak lze chápat jako součást nové generace galicijských hudebníků, kteří spojují úctu k tradici s osobní kreativitou a současným pohledem na hudbu. Nahrávka vznikala více než rok ve chvílích mezi univerzitním studiem a představuje prostor, v němž autorka proměňuje své emoce a nálady v hudbu. Album nepůsobí jako stylový manifest, ale spíše jako přirozený soubor skladeb, ke kterým má silný osobní vztah. Maria López zde ukazuje mimořádnou hráčskou schopnost. Všechny skladby nahrála a zaranžovala sama. Vedle dud, které jsou jejím hlavním nástrojem, využívá například niněru a další nástroje spojené s tradiční hudbou. Důležité je, že se nesnaží pouze reprodukovat folklor, ale hledá nové možnosti využití těchto nástrojů i mimo jejich obvyklý kontext. Vybral jsem kompozici Tico Tico no Fuba.

Hrála nám Maria López, dudačka z Galície. Španělské duo Blanca y Chuchi je podepsané pod album Universo. Základním výrazovým prostředkem jsou housle Blanky Altable, akustická kytara Chuchiho a práce za hlasy. Duo je známé svou schopností vytvářet jemné intimní aranže, plné detailů a emocí. Na albu hostují také další výrazní hudebníci Natalie Haas na violončelo a Jaime Muñoz na flétny a klarinet, kteří zvuk dále obohacují. Album Universo působí jako velmi vyzrálé a soustředěné. Nejde o efektní folklorní fúzi, ale o hudbu založenou na trpělivém naslouchání, prostoru a emocích. Duo zde potvrzuje, že současný folk může být zároveň hluboce zakořeněný v tradici i otevřený novým hudebním světům, aniž by ztratil autenticitu. Duo Blanca y Chuchi už více než 15 let propojuje kastilskou tradici se současným akustickým folkem. Jejich hudba stojí na hlubokém vztahu k tradičním melodiím, ale zároveň se nebojí otevřenosti vůči jiným kulturám a moderním hudebním přístupům. Výsledkem je velmi organický a citlivý zvuk, který působí současně archaicky i moderně. Poslechneme si skladbu Ronda de Carvalheda.

To byly tedy Blanka i Čuči z alba Universo. Cans d'Amor je název alba, které natočil katalánský hudebník Smokim Bambino vlastním jménem Esteve Sager. Významnou roli sehrála jeho spolupráce s Enriquem Teruelem, který se podílel na aranžích a instrumentaci. Album využívá pestrou škálu nástrojů, od akustických a elektrických kytar přes banjo, mandolínu a hammondky až po dechové aranže. Díky tomu získává zvuk velkou dynamiku a barevnost, aniž by ztratil svou komorní intenzitu. Texty alba jsou velmi osobní a emotivní. Tématy jsou láska, zranitelnost, samota i silné životní zkušenosti, přičemž autor pracuje s výraznou obrazností a melancholickou atmosférou. Písně působí autenticky a civilně jako zpověď člověka, který se nebojí ukázat vlastní křehkost. Hudebně se album pohybuje mezi temně laděným blues, alternativním folkem a katalánskou písničkářskou tradicí. Vlivy Toma Waitse se objevují v syrovosti hlasu i náladě některých skladeb, zatímco odkazy na Adria Puntiho připomínají osobitou poetiku katalánské alternativní scény. Výsledkem je hudba drsná, ale zároveň citlivá a lirická. Předvedeme si ji ve skladbě Sense Amor.

Z katalánského regionu Terres de l'Ebre pochází duo Terre, které natočilo album Nostre Gra. Andreu Peral a Genis Bages zde vzdávají hold místu, odkud pocházejí, jeho řece, krajině, jazyku i lidem. Písně vyprávějí příběhy obyčejných pracovitých lidí a působí jako hudební kronika regionu, který často bývá vnímán jako periferie, které se velmi důsledně snaží o dokumentaci tradiční kultury. Duo spolupracuje s etnologickými institucemi, studuje archivní materiály a vede rozhovory se staršími obyvateli regionu, kteří uchovávají ústní tradici. Hudba na albu tak vzniká z autentického výzkumu, ale zároveň směřuje k současnému publiku a novému životu tradice. Koncertní podoba projektu má výrazný vizuální i scénický rozměr. Hudebníci propojují tradičně inspirované kostýmy, scénografii připomínající krajinu kolem řeky Ebro a moderní zvukové experimenty. Album Nostre Gra tak nepůsobí jen jako hudební nahrávka, ale jako komplexní umělecká výpověď o vztahu člověka, paměti a krajiny. I v tomto případě pro vás mám ukázku, skladbu Delta.

Naše putování za hudbou Katalánska a dalších částí Španělska je u konce. Jako poslední titul z aktuální produkce vydavatelství Mikroskopy si představíme album 1212, velmi osobní autorskou výpověď katalánské flétnistky Neus Plana Turu. V šesti skladbách spojuje své hudební zkušenosti, životní prožitky i emoce, přičemž hlavním výrazovým jazykem se stává flamenko. Nahrávka působí intimně a upřímně jako hudební deník, zachycující různé podoby lidské citlivosti. Album nesází na folklorní pravověrnost, ale na osobní interpretaci flamenka jako prostoru pro vyjádření emocí a identity. Díky tomu působí současně moderně i jako zakořeněné v tradici a potvrzuje Neus Plana Turu jako výraznou osobnost na pomezí flamenka, improvizace a současné hudby. Ústředním nástrojem alba je flétna, která zde nefunguje jen melodicky, ale také velmi expresivně a rytmicky. Neus Plana Turu využívá bohaté zkušenosti s improvizací, body percussion i flamenkovou estetikou a vytváří osobitý zvuk na pomezí flamenka, jazzu a současné akustické hudby. Výsledkem je tvorba plná detailů, napětí i jemnosti. Poslechneme si skladbu La Rao de Ser, Smysl bytí. Pořad připravil a na vaše reakce se těší Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek.

0: Krásný den, dámy a pánové, vítám vás opět u nového podcastu Charity Talk. Zdravotní služby Charity jsou významnou složkou činnosti. Charita je největším nestátním poskytovatelem zdravotnických služeb a ve 218 charitních zdravotnických zařízeních je zaměstnáno přes 1580 sester, které ročně ošetří 55 tisíc pacientů. Jestli se mnou budete souhlasit, že pokud jsme nemocní, nebo naši blízcí, nebo máme vedle sebe handicapovaného seniora, který potřebuje nějakou péči, nejlépe je mu doma, nebo v prostoru a v prostředí, kde má své blízké, nebo alespoň kde ví, že se o něj někdo dobře postará. I tím se zabývá Charita Česká republika. A o domácí péči, o péči vůbec tohoto typu si dnes budu povídat s bakalářkou Ludmilou Kučerovou, která je manažerkou pro oblast zdravotnictví Charita Česká republika. Krásný den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Paní Kučerová, vy v tom svém oboru pracujete řadu let.
1: Ano.
0: Kdy ta doba nebo ta činnost byla nejsložitější? Je to teď, nebo to byla historie?
1: Tak to možná nejsem ani tak úplně schopná říct, protože každá doba přináší něco specifického. Ta doba zakládání byla úžasná, to byla doba budovatelská, kdy jsme šli každým dnem do neznáma. Takže byla to doba těžká, ale právě bylo tam to nadšení, které nám pomáhalo překonat ty překážky. Byli jsme odvážní, oslovovali jsme nově všechny instituce a tak dál. A dnes je to naprosto profi organizace, která se drží struktur, předpisů, zákonů, řádů, tak, jak je prostě naše svobodná společnost vytvořila, aby měla také určité mantinely v tom podnikání. A těch se zase musíme držet my. Takže není všechno už tak dobrodružné, spíše dobrodružné to vyjednávání, abychom se dál uživili, protože řada dalších poskytovatelů a takovéto řetězení zdravotnických služeb zase přináší větší konkurenci. Ale vždycky si myslím, že vítězí ta kvalita péče a o tu my se snažíme hlavně.
0: Vy jste hlavně jedním z největších poskytovatelů těchto služeb v České republice. Zároveň jste nezisková organizace. Stoupají náklady, stoupají energie, nároky i na pohonné hmoty, zdravotnické pomůcky a podobně. Kde se vlastně čerpají peníze pro vaši činnost? Kde se berou a jak můžeme my všichni pomoci?
1: No, ta zdravotnická oblast je vlastně specifická, protože my jsme smluvní poskytovatele, to znamená, že máme uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami a našimi plátci jsou tedy zdravotní pojišťovny. My vykážeme výkony, které jsme provedli a zdravotní pojišťovny platí. Ovšem v poslední době, samozřejmě známe to všichni, tak jak stoupají náklady, jak zoufalým způsobem roste tempo inflace, tak stoupají náklady na veškeré zdravotnické prostředky, na energie a přitom smlouvy s pojišťovnami máme uzavřené na celý rok, to znamená, že tam už nepřibyde pak ani koruna navíc. Takže je to velice těžká a složitá situace, se kterou se potýkáme a doufám, že ještě po nějakých jednáních třeba s ministerstvem se podaří nějakým způsobem domluvit a zastropovat alespoň ty energie na příští rok.
0: Přispívají nějak vaše klienti na tu činnost nebo je to čistě hrazeno z jejich pojištění?
1: Konkrétně zdravotní služby jsou čistě hrazené ze zdravotního pojištění. Tam klienti nepřispívají nic, my říkáme naši pacienti. Klienti jsou právě v sociálních službách a tam vlastně ty služby jsou za určitou úhradu, kterou dává úhradová vyhláška. Ale naše služby jsou vyloženě zdravotní a tam nedostaneme opravdu ani korunu navíc. To už potom by musel být vypsán nějaký grant na něco nebo nějaký pilotní projekt, který by spustilo ministerstvo zdravotnictví, což také třeba bylo, když se zaváděla mobilní hospicová péče, ale na klasickou službu, kterou poskytujeme a máme zasmluvněnou, tak to jsou pevné ceny dané.
0: na tu pečovatelskou službu, na kterou se připlácí, můžou třeba seniori nebo handicapovaní využít příspěvek na péči.
1: Ano, přesně.
0: Ale také každý z nás, pokud máme tu možnost, můžeme pomoct. Můžeme třeba pravidelně, jednorázově věnovat nějaký dar, nebo někdo, kdo nemá příbuzné, nebo je s nimi třeba rozhádán, může třeba odkázat svůj majetek charitě na tyto služby. Děje se to často? Jsou lidé štědří v dnešní době?
1: Tak o tom já úplně přehled nemám, protože to je otázka ekonomického oddělení a našeho ředitele. Ale
0: klienti s vámi takhle mluví třeba v tomto
1: ohledu. Znám případy, kdy jsme dochovávali zcela osamělé pacienty, a kteří odkázali majetek charitě, protože jinak by propadl státu, a určitě ho charita dobře nějakým způsobem zúročí. V době, kdy ještě nebyla jakoby zcela rozdělená ta pečovatelská a zdravotní služba, to bylo v dávné minulosti, kdy ještě nebyly zdravotní pojišťovny, tak já si vzpomínám třeba na první dar, který jsem dostala od majitele kina, který dostal vlastně v restituci kino, a přišel do naší maličké kanceláře a říkal, máte tu tak strašně špatné světlo, tady máte 1000 korun a kupte si sem pořádnou zářivku, ať si neskazíte oči. Takže to bylo třeba jakoby úplně v těch začátcích tímhletím způsobem. Teď spíš jsou to jakoby veřejně organizované sbírky. A nebo v době covidové jsme měli založený zvláštní fond, ze kterého potom jsme financovali i nákup zdravotnických prostředků pro naše pacienty s covidem.
0: Teď trochu čísel, protože od vás vím, že domácí zdravotní péči poskytujete už 25 let a v současnosti se jí věnuje 880 zdravotních sester, které jen v uplynulém roce absolvovaly 1 410 000 návštěv u více než 47 000 dlouhodobě nemocných. To je obrovské číslo. Neumím si to představit v tom reálu. Chtěl bych, ale neumím. Kde berete ty sestry? Protože víme všichni, že v nemocnicích, v různých zařízeních je s tím docela problém, řada zdravotníků odchází do zahraničí, ale to jsou nemocnice a pak ta specifická domácí péče, tam ti lidé musí být o něco víc empatičtí, o něco víc mentálně, psychicky i fyzicky odolnější. Není to jednoduché.
1: Není to jednoduché, ale myslím si, že když už té sestře, když přijde, to sedne, ta služba, ten systém té služby, protože ona opravdu se zakládá na samostatnosti, na odbornosti, na umění improvizovat a tam potom už vlastně to zase obnáší další výhody, že jí pořád někdo nestojí za zády, že ona opravdu poskytne tu péči tak, jak nejlíp umí. A to přináší také určité uspokojení. A pořád říkám, i každá návštěva je určité dobrodružství a ten, kdo třeba pracoval na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, tak i tady nějaký ten adrenalin potom může zažít, protože ten chybí samozřejmě.
0: No a kde tady získáváte další lidi? Jsou to lidé z nemocnic, kteří třeba odešli, nebo můžou to být i lidé, kteří odešli do důchodu, ale jsou stále aktivní, chtějí být co platní, chtějí pomoci, tak se přihlásí, mají tu kvalifikaci a vy je tedy můžete přijmout?
1: Často máme i sestřičky důchodového věku a děsíme se, kdy odejdou, ale máme hodně pracovníků, kteří u nás pracují dlouhodobě právě proto, že v tomhle vidí to poslání. I když by v těch nemocnicích třeba měli podstatně vyšší platy, než mají u nás, tak zase je to pro ně taková určitá náhrada toho, že pracují samostatně, zodpovědně a můžou udělat tu péči tak, jak nejlíp umí. Takže nové pracovníky získáváme taky těžko. Bojujeme s tím. Tak jak vlastně se mluví o tom, že se bude opět přidávat v nemocnicích, tak samozřejmě, že i naši zaměstnavatelé se děsí toho, že budou muset určitou nějakou částku, nějaké procento přidat a kde brát, když vlastně všechno letí nahoru.
0: Můžeme, pokud to není nic tajného, nebudeme sdělovat konkrétní lidi a konkrétní částky, ale můžeme říct, jaký je průměrný plat, průměrná mzda vaší zdravotní sestry?
1: No, já to mohu říct z toho, co si spočítám, že se dá naúčtovat pojišťovnám za 8 hodin práce, což v měsíci, když se to přepočítá na průměrný počet pracovních dnů, tak dělá 28 tisíc hrubého.
0: 28 tisíc hrubého za tuhle tu péči.
1: Pak samozřejmě mohou být určité příplatky za soboty, neděle a tak dál, ale v té základní částce je to takto.
0: Paní Kučerová, byla tady 2 roky a možná ještě chvilku bude doba covidová. Doba, s kterou nikdo nepočítal a nikdo si ji vlastně neuměl představit. Doba, která od španělské chřipky a druhé světové války, kdy byla nějaká velká krize, totálně převrátila nejenom naši zemi, Evropu a svět. A tomu se museli přizpůsobit i zdravotníci, lékaři. Mnozí z nich byli nemocní, někteří bohužel odešli, zemřeli. Nicméně pro vás to musela být velmi vypjatá doba. Jak jste se s tím srovnávali? Jak jste dokázali přežít, když to tak nadhodnotím?
1: No, v tomhle pro nás je důležitá ta celostátní struktura a to, že máme velkou podporu těch diecezních ředitelů. Jsme vlastně obratem založili takový krizový štáb s našimi řediteli i pro oblast zdravotnictví, i pro oblast sociální. A tam jsme se právě domlouvali vždycky na aktuálních problémech. Pro nás bylo důležité zpracovat si nový provozní řád, protože skutečně ministerstvo bylo zavřeno pro jakékoliv telefonické mailové kontakty, to prostě nereagovalo. Právě tak nereagovali praktičtí lékaři, ty byli vlastně zavřeni ve svých ambulancích nebo neordinovali. Takže ta doba byla velice těžká, ale naše sestry jsou skutečně vzdělané a my jsme vypracovali pokyny pro všechny, takže během 14 dnů, 3 neděl, tak vlastně celá republika byla pokrytá naším předpisem, tak jak se má poskytovat při podezření na covidové onemocnění, jak se má zacházet s infekčním materiálem a všechno, co to prostě obnáší dál. I od toho, že jsme zavedli naprosto distanční služby, to znamená, že se jednotlivé sestry mezi sebou neviděly a nemohly tedy, když jedna by byla potenciálně infekční, tak vlastně nakazit tu druhou sestru. I tak některá střediska padla a zastupovalo se z jednoho střediska do druhého, což zase znamenalo zajíždět do dalších okresů, obvodů a tak dál, kde byl tlak jak na čas, tak samozřejmě na celkové to obsloužení těch pacientů vlastně z toho dalšího obvodu. Takže to byla opravdu náročná služba.
0: Vyšli vám třeba, protože si umím představit, že to s tím souvisí, vyšli vám třeba zdravotní pojišťovny vstříc v rámci té krizové situace, že vám platili i ty místa vzdálenější, než která jste původně měli určené?
1: Tak. To vlastně byla výjimka, kterou zdravotní pojišťovny pro tu dobu udělali, takže jinak my máme přesně stanovené hranice, většinou to bývá třeba okruh do 20 kilometrů od toho střediska, tady jsme mohli jakkoliv zajíždět, protože vlastně se jednalo o každého člověka, aby byl pokrytý tou zdravotní péčí.
0: Jsou nějaké složitosti, když třeba máte větší požadavek od klientů, od pacientů, sejde se jich víc, kteří mají zájem, nebo ty rodiny, že ta pojišťovna řekne stop, tady už máte těch klientů moc, stává se to, musíte odmítat?
1: U nás to vychází vlastně z toho zákona 48 o veřejném zdravotním pojištění, čili my máme tu péči takzvanou indukovanou, to znamená, že lékař nám vydá předpis, případně pokud se na nás obrátí rodina s tím požadavkem, tak my sami potom kontaktujeme lékaře, navrhneme ošetřovatelský plán, co se tam všechno bude dělat. To znamená, že vždycky to vychází od předpisu lékaře. A ve chvíli, kdy vlastně vrchní sestra toho střediska vidí, že už ta další péče by se nepokryla, tak je povinná oznámit zdravotní pojišťovně, že má naplněnou kapacitu. Oni totiž ty klienti nebo pacienti nejsou naši, oni jsou to vlastně klienti zdravotní pojišťovny. A pojišťovna ze zákona má povinnost obstarat zdravotní péči pro daného člověka.
0: Ano.
1: Čili ona ji musí pak zajistit někde jinde, nějakým jiným způsobem. Takže takhle to probíhá, ale samozřejmě, že v praxi se to stává velice málo kdy, že vždycky se snažíme to ještě nějakým způsobem zimprovizovat, aby ten člověk se do těch služeb vešel, aby jsme ho obsloužili.
0: V té vaší péči, ať už té pečovatelské nebo zdravotnické, ale přímo z té zdravotnické, asi nejsou jenom staří, takzvaně přestárlí lidé, lidé jenom handicapovaní, třeba od narození, ale jsou to třeba lidé po úrazech, po těžkých nemocech, ale samozřejmě i děti. Je rozdíl ve vás, těch zdravotních sestrách, kdo se o koho stará, nebo to máte tak napříč takový mix?
1: No pro nás děti jsou zvláštní kategorii pacientů. Snažíme se mít ve svém týmu i dětskou sestru, která potom prioritně ošetřuje děcka, ale jinak se snažíme to členit třeba po nějakých okrscích, aby zase v rámci časové i teď benzínové úspory, tak ty pacienti následovali co nejblíž k sobě, tak jak se to dá udělat. S tím, že někde jsou zase předpisy přímo na čas v určitou dobu, tak tam se k tomu musíme taky přiklonit. Záleží, jak je šikovná prostě ta vrchní sestra, ta manažerka, která dělá ty rozpisy, ale myslím si, že vždycky se to dá udělat. Pro tu sestru je vždycky nejhorší neděle večer, kdy očekává, kdo jí zavolá, že bude mít z těch sester očer, nebo kdo bude mít neschopenku, takový telefonáty jako, hele, mě dneska není dobře, já radši zítra bych nepřišla, jestli je to možné, a tak to je.
0: Nebo prostě musí s dítětem tím zůstat doma a podobně.
1: Přesně,
0: že?
1: Přesně. Takže to jsou takové ty situace, které se musí potom zaimprovizovat.
0: Takže neděle večer nemáte rádi.
1: Tak.
0: Paní Kočerová, samozřejmě na prvním místě je vždycky ta profesionalita, zároveň asi jistý distanc od takového toho utrpení nebo plakání nad zemřelým, protože kdybyste si asi všechno měli brát k srdci, museli byste se zbláznit. Na druhou stranu, zcela jistě si umím představit, že v jistých situacích ta profesionální část té sestry trochu přerůstá u některých lidí v přátelství, protože pro někoho jste možná jediní živí tvorové, které oni za ten týden nebo za ten den vídají. Máte nějakou hezkou vzpomínku na někoho, kdo vám takhle přirostl k srdci, ulpil v paměti?
1: Určitě všichni ty pacienti, kteří jsou delší dobu v péči a někdy je to i několik let, tak se stávají součástí jakoby té rodiny a snažíme se pro ně udělat určitě víc, než jenom to, co je právě na tom předpisu, na tom papíře, na tom poukaze.
0: To, co je třeba v té nemocnici jenom, že?
1: Tak. Takže když třeba jsme jezdili k pacientce, kde jsme převazovali velice těžké bercové vředy, byla tam nějaká drobná amputace na prstech dolní končetiny, aplikoval se tam inzulín, paní měla i oční náhradu v jednom oku, prostě byl to pokročilý diabetes, ale při rozhovoru jsme se dostali k tomu, že by se strašně ráda podívala ještě někdy do lesa, že hrozně ráda houbařila. Tak jsme ji s kolegyní naložili do auta a odvezli jsme ji do lesa, trnuli jsme, co bude. A ona prostě s těma francouzskýma holema chodila, najednou ožila jako srnka. S jedním okem přeskakovala to borůvčí a ukazovala, podívej, Liduško, tamhle, seber tuhle houbu, a teď je pojmenovávala, já ty názvy vůbec neznám. No za chvíli jsme měli košík, já bych v tom lese nenašla ani jednu houbu.
0: Ani sebe možná.
1: Tak, to se taky stává. Takže nakonec ještě jsme zavařovali a úžasné nakládané houby z toho byly. Takže to jsou takové ty
0: bonusy. A prodloužili jste té paní
1: navíc.
0: Život rozhodně, že?
1: Určitě. Vzpomínala na to a byla šťastná. Prostě to štěstí, to si myslím, že je nejdůležitější, jako dopřát lidem štěstí. Takže my se vždycky vyptáváme, co je bavilo, čím byli, co by se pro ně dalo udělat. A já říkám, potěšit můžeme vždycky, i když to není k uzdravení, ale potěšit může sestra vždycky.
0: Tahle péče je velmi náročná, obzvlášť právě proto, že vídáte různé osudy. Jak se staví v dnešní společnosti třeba jejich příbuzní rodiny? Je to více než méně, více pozitivně, aspoň na dálku, když už nemůžou být s těmi lidmi, anebo spíš ty lidi takzvaně odloží a spolíhají na vás?
1: Třeba tohle to je hodně vidět v těch pobytových zařízeních a je to strašně individuální. Někdo má obrovsky úzké ty vazby, chodí za tím člověkem každý den, skutečně se ho snaží opečovávat i v tom pobytovém zařízení, ale často se stává i to, že v těch pobytových zařízeních nikdo za tím člověkem nepřijde celý rok.
0: A maximálně když tak pro důchod?
1: Maximálně pro důchod a potom hlavně pro dědictví. Najednou zjistíme, kolik příbuzných vlastně ten člověk měl, o kterých jsme ani nevěděli.
0: A jak rychle si udělali čas?
1: A jaká se tam strhne bitka. No, takže to jsou smutné případy. To by byla zvláštní kronika jako
0: možná kniha celá.
1: Těhle zážitků. Ale musím ohodnotit zase skutečně ty, kteří se nádherně starají a nádherně doprovází, i když potom třeba dáme avízo, že ten člověk už opravdu tady s námi dlouho nebude, tak aby se víc věnovali, tak skutečně potom krásným způsobem umí doprovázet toho člověka, rozloučit se a tak.
0: Teď najednou takovou věc mezi nebem a zemí, paní Kučerová, děláte to řadu let, pozná, dá se poznat, že ten člověk, pokud už opravdu je v nějaké fázi odcházení, kolik mu zbývá života, to mě vždycky zajímalo, protože občas někdo vážně nemocný se lékaře nebo sestry zeptá, tak mi řekněte, jak dlouho. A mi řekl, my nevíme, ale jsem přesvědčen, že v 90% to umíte odhadnout, jak jste to teď řekla, že i ty příbuzné informujete. Dá se to skutečně nějak poznat zhruba?
1: To je těžká otázka. To je skutečně individuální. Když toho člověka vidíte každý den, tak určité příznaky nasvědčují. Když toho člověka přijmete do péče a už víte, že třeba je to na dobu posledních 30 dnů v té mobilní hospicové péči, ale on se dostal domů z nemocnice a teď je obklopen tím domácím prostředím, leccos tam najednou může. Nastaví se správně léčba bolesti, takže on se zbaví i různých těch doprovodných příznaků, těch symptomů obtížných, které třeba dlouhodobě měl a prožíval, tak on rozkvete a on neodejde do těch 30 dnů. Ale jinak tak, jak prostě člověk delší dobu může sledovat ty svoje pacienty, klienty, tak vidí, že nějakým způsobem ten člověk se začíná ztrácet. Ale to doprovázení je taková součást té naší péče, takže se snažíme otevírat ještě takové ty oblasti toho usmíření, právě hledat vztahy, jaké byly v rodinách.
0: Duchovní oporu nějakou.
1: I duchovní oporu právě a celkově jakoby v tom životě, aby měl pocit, že ten život jako dobře prožil, i když tam byly bolavé věci, takže ho dobře prožil, že ho naplnil a třeba dávat i tu naději té další perspektivy žití.
0: Tohle jsou krásná slova, ale velmi těžké věci pro nás laiky. Vy v tom pracujete dennodenně a vaše kolegové, kolegyně. Jak se takzvaně udržujete psychicky v pohodě? Jak si čistíte hlavu, protože někdy to dopadne obzvlášť, že je to třeba u dětí nebo u někoho opravdu, kdo je vám bližší. Jak vypustíte tu přemíru té emoce, aby se člověk z toho nezbláznil, jak se říká?
1: No tak určitě máme v těch týmech vlastně i tu profesionální možnost toho pohovoru třeba s psychologem, že se probere ten pacient tak, jak všechno bylo, nebo i problémoví pacienti, nemusí to být třeba jenom opravdu, když nám člověk umírá nebo zemře a jde jenom o tu otázku jakoby toho rozloučení a jakési bolesti, že už ho neuvidím. Ale v té komunitě se dá leco zprobrat a navzájem se určitě jako můžeme podržet a povzbudit, ale někdy je to těžké. Zase, když je dobrá manažerka v tom týmu, tak nedá hned další den tomu, kdo dneska doprovázel člověka při úmrtí, tak nedá zase do péče někoho, kde je vize nějakého krátkého dalšího skonu, ale prostřídá vlastně ty sestry v tom týmu tak, aby zase mohly trošku načerpat. Určitě velkou roli v tom hraje i domácí zázemí, ale tak jednotlivé ty týmy se snaží, aby i třeba společně šli někam na bowling, aby šli někam na to kafé nebo do cukrárny, nebo zase jsou vzdělávačky určité, kde se setkají, kde se tohle dá propovídat, takže těch možností je víc.
0: Viděla jste film Domácí péče s Alenou Mihulovou před lety?
1: Jenom jsem ho tak trošku jako zahlédla v sestřihu.
0: A když se tyhle filmy podobného typu, ať už u nás nebo v zahraničí, točí, je to podle reality, nebo i občas se i lidé radí, jak třeba, neříkám, že paní Mihulová, ale další třeba, jak třeba opravdu zahrát to tak, jak by to mělo být pro cítině, aby prostě ti lidé se do toho dokázali vpravit?
1: No já si myslím, že pokud je člověk takový, jako empatický. Přirozeně empatický, citlivý, takže když přijde k někomu, kdo má jasné potřeby, co potřebuje, co vidí, takže i když je tam třeba prostředí hodně neuspořádané, náročné, takže v sobě najde ten soucit a tu péči prostě poskytne. Často se stává, že prostě sestřičky zazvoní, štěká tam pes nebo běhá tam velký vlčák. Aha. Pro mě třeba hrůza.
0: Ano.
1: No, ale
0: nemusela jste utíkat někdy kilometry a kilometry.
1: Neutíkala jsem a vždycky si člověk řekne, musíš být odvážná a udatná. Aha. A pak člověk jde. No, i do těchto situací. Ale samozřejmě, když vrchní sestře zavolá sestřička a řekne, já tam nejdu, tam prostě štěká vlčák, tak se snažíme kontaktovat příbuzné a nějakým způsobem to vyřešit. Taky jsem jednou rozsvítila v jednom bytě, kde jsme dostali klíče a maminka bude ležet až ve třetí místnosti, byla informace. A tam svítili akvárka s velkýma hadama. Takže to jsem se taky zalekla.
0: Myslel to někdy
1: prošla jsem.
0: Překážky, které člověk asi úplně nečeká, nemůže se na ně připravit. Jak jste tady krásně řekla, záleží i na tom domácím zázemí, na té spolupráci s rodinou, pokud rodina je nebo rodina funguje. Když by někdo měl ten pocit a potřebu zařadit se do vašich řad, z řad zdravotníků, pečovatelů, co pro to musí udělat a kde získá kontakt, kde získá informaci?
1: Určitě stačí si najít stránky Charita Česká republika a tam už potom jsou odkazy i na jednotlivé diecéze, potažmo potom na jednotlivé poskytovatele právě té zdravotní služby a běží tam vlastně i ty inzeráty, ty nabídky, kdo se kde hledá, takže myslím si, že velice jednoduše se dá dohledat a vždycky budeme rádi za každého.
0: Vy jste, paní Kučerová, nejenom skvělá zdravotní sestra, empatický člověk, ale jste i bojovnice za práva zdravotních sester. Často tak jako se dohadujete na dohodovacích řízeních na ministerstvu. Co byste ráda, aby se pro, nejenom pro vaše kolegyně samozřejmě, protože určitě nebojujete jenom za ty své, ale vnímáte tu potřebu celkově, co by se mělo v naší zemi, pokud o ní mluvíme jako o vyspělé, civilizované, demokratické zemi, zlepšit, aby ta péče byla jednak adekvátně zaplacena, uznána, ale aby ti klienti si ji mohli dovolit třeba?
1: No já myslím, že by bylo na čase udělat celou novou strukturu zdravotnické péče a do toho žádný ministr nechce jít, protože by ho to asi stálo místo. Aha. Velké lobby tady pořád hrají velké nemocnice jako největší poskytovatelé a přitom my ze zkušeností víme, že mnoho těch, kteří leží na takových těch LDNkách, by mohli být doma, že by nemuseli být v nemocnici, přineslo by to velké úspory.
0: Je to asi 6x až 8x levnější, ta domácí ano. péče, než péče v nemocnici, pokud ano. není nezbytně nutná, samozřejmě řada lidí tam ležet musí, že jo? Ale je to opravdu tak nastavené a čili ty nemocnice, když to tak vezmeme, za to dostávají peníze a proto moc nebudem sahat do svědomí úplně všem, ale nestojí o to, aby se ten pacient přesunul. I když na druhou stranu pak přijdete do nemocnice na nějaký zákrok nebo někdo z vašich blízkých a divíte se, za jak dlouho nebo jak rychle je pryč, byť by tam mohl ještě být.
1: Tak jsou různé vlastně tady ty přístupy, ale drží se určitá obložnost v té nemocnici a pak záleží na tom, jaké je to oddělení. Samozřejmě úžasná je spolupráce s jednodenní chirurgií, kterou máme, kdy dostaneme avizo, že pacient bude propuštěný domů a vlastně my potom už děláme převazy. Takže to si myslím, že je velký posun, ale mohl by být posun v mnoha dalších oblastech tím, jak se rozvíjí telemedicína, takže sestřičky by mohly chodit do mnoha domácností k pacientům, kteří v současné chvíli třeba leží v nemocnicích. A potom je tady ještě taková ta oblast, kdy si myslím, že úplně dobře nefungují sociální pracovníci z jednotlivých úřadů, z městských obvodů, kteří nemají úplnou představu o tom, v jakém stavu třeba ty seniory nebo lidi s handicapem ve svém obvodu mají. Protože tam by často stačila nějaká bezbariérová úprava nebo upozornění, že tenhle člověk by potřeboval to jedno teplé jídlo denně, protože pak zase díky tomu může několik let fungovat úplně bez všeho dalšího, ale už je navázaný ten sociální kontakt s tou službou a už potom, když třeba bude potřebovat navíc nakoupit nebo uklidit, takže zase může dlouhodobě být doma, než přijde třeba ta doba, kdy bude mít nějaký defekt nebo kdy bude zapotřebí mu monitorovat tlak nebo podávat léky a kdy tam potom naskočí sestřička.
0: Je to, paní Kučerová, určitě se mnou budete souhlasit, vždycky všechno jenom o lidech. Vždycky je to o tom, jestli, ani ne o těch penězích, jestli ten člověk na tom úřadě, ten politik a další, jestli chtějí nebo nechtějí. Často se, a to se mně trochu nelíbí, mnozí mocní vymlouvají na zákony a předpisy, ale ty přece nikdy nezakazují něco zlepšit. Že? Ty maximálně by měli zakázat něco zhoršit, když to tak vezmeme všeobecně. Čili všechno je to o lidech.
1: Určitě. Zákony drží mantinely, ale ten mantinel vlastně tu slouží jenom proto, aby jsme nedělali něco zlé. A to dobro, to se prostě může a nemusí poskytnout. Takže já si myslím, že je obrovská možnost jako dělat dobro mezi lidma.
0: Každý z těch odpovědných by si možná mohl to občas vztáhnout na sebe a představit si, jaké by to bylo, kdyby šlo o něj, o jeho rodinu, o jeho blízké. Možná by často rozhodovali jinak.
1: A v tomhle máme dobré zkušenosti, protože pak si každý vzpomene, že existuje charita, když někdo z mocných potřebuje svého blízkého ošetřit, protože ví se, že charita poskytuje ty služby velice dobře a kvalitně, takže chce mít dobře postaráno o svého blízkého a proto taky charita ošetřuje mnoho takových těch protekčních, jakoby protekčních pacientů nebo navázaných na nějaké ty vyšší moci pány.
0: Vy ke každému přistupujete stejně, ať je to herec, herečka, maminka, moci pána nebo běžný člověk, tak. Co se mi na tom líbí. A tu péči poskytujete bez rozdílu, jestli ten člověk je věřící, jestli je katolického či jiného vyznání, nebo takzvaně nevěřící. Můj dědeček kdysi říkal, že

0: když šíříme, takže vlastně to něco se zhmotňuje.
1: Každý z nás můžeme aspoň občas to dobro udělat. Já vám chci, paní Kučerová, nejenom poděkovat za rozhovor, ale chci vám poděkovat za všechny, o které se staráte, za všechny, které vedete a za všechny, za které bojujete neúnavně a usilovnou prací. Ať se vám daří, ať vám všechno vychází a ať je co nejméně překážek.
0: Já moc děkuju za tohle krásné přání a já přeju vám i všem, kdo si ten rozhovor poslechnou, hlavně hodně zdraví, spokojenosti a lásky do života.
1: To byla paní Ludmila Kučerová, manažerka pro oblast zdravotnictví Charita České republiky, a od mikrofonu se s vámi loučí

Na Proglase odbíjíme 21. hodinu a od mikrofonu vás zdraví Jiří Holeček. 21. hodina nás zve k modlitbě večerních chval.

0: a rád pozvu k modlitbě i vás, kteří se budete chtít přidat. Máme předvečer slavnosti Nejsvětější Trojice. Tato slavnost má vše pod sebou v breviáři, takže pokud máte nové zelené vydání, je to strana 837. Pokud máte starší vydání, je to strana 742. Modlit se s vámi bude dnes Jirka
1: a Jiří.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Hospodin Pán Bůh svatý, neobsáhlé podstaty, budiš od nás ctěn chválen, v třech osobách Bůh jeden.
1: Otče všeliké moci, přispěj svatou pomocí, z milosrdenství svého posiluj lidům dlého.
0: Plná jsou tvá nebesa, všecka jejich okrasa, velebnosti tvé, Otče, milostivý náš Tvůrce.
1: Kriste božská moudrosti, přišel jsi na svět z výsosti, umřel jsi v ponížení za naše posvěcení.
0: Teď se v nebi raduješ a ve slávě kraluješ, přimluv se k Otci za nás, neb z draze vykoupil nás.
1: O Bože, Duchu svatý, utěšiteli pravý, dobroto svrchovaná, v jednotě božská, božství slavná.
0: Buď naše obživení, ve víře posilnění, osvěcuj srdce naše, nyní i v každém čase.
1: Bože, Otče i Synu, rovněž i svatý Duchu, tebe vždy velebíme, v jednotě božství ctíme. Sláva tobě, Bože, jediný ve třech osobách, jsi dřív, než začal čas a žiješ na věky.
0: Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodinovo.
1: Buď velebeno Hospodinovo jméno, nyní i na věky.
0: Od východu slunce až na jeho západ, buď chváleno Hospodinovo jméno.
1: Povzdesen je Hospodin nade všechny národy, nad nebesa jeho sláva.
0: Kdo je jako Hospodin náš Bůh, který trůní na výsosti a zhlíží dolů na nebe i na zem?
1: Slabého zdvíhá z prachu, ze smetiště povyšuje chudého.
0: Aby ho posadil vedle knížat svého lidu.
1: Té, která v rodině byla neplodná, dává bydlet jako šťastné matce dětí.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Sláva tobě, Bože, jediný ve třech osobách, jsi dřív, než začal čas a žiješ na věky.
1: Trojjediný Bůh nám prokázal své milosrdenství, chvalme a oslavujme ho na věky.
0: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, chval svého Boha Siona.
1: Že zpevnil závory tvých bran, požehnal tvým synům v tobě.
0: Zjednal tvému území pokoj a sytí tě jadrnou pšenicí.
1: Sesílá svůj rozkaz na zemi, rychle běží jeho slovo.
0: Dává sníh jako vlnu, jiní sype jako popel.
1: Zhazuje své krupobytí jako drobty chleba, jeho mrazem tuhnou vody.
0: Posílá své slovo a rozpouští je, poroučí zavanout svému větru a vody se rozproudí.
1: Oznámil své slovo Jakubovi, své zákony přikázal Izraeli.
0: Tak nejednal se žádným národem, nezdělil jim svá přikázání.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
1: Trojjediný Bůh nám prokázal své milosrdenství, chválme a oslavujme ho na věky. sláva a čest jedinému Bohu, Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
1: Vždyť něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
0: Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
1: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ní nás obdařil milostí ve svém milovaném synu.
0: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
1: kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí.
0: Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil.
1: Až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Sláva a čest jedinému Bohu, Otci i Synu i Duchu Svatému. Krátké čtení z listu Římanům. O, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání, jak neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí a neprobádatelné způsoby jeho jednání. Neboť kdo pochopí myšlení Páně, kdo mu byl rádcem? Dal mu někdo dříve něco, aby se mu to muselo oplácet? Vždyť od něho, skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva na věky. Amen.

0: Trojjedinému Bohu vzdejme čest a chválu.
1: Trojjedinému Bohu vzdejme čest a chválu.
0: Otci i Synu i Duchu Svatému
1: vzdejme čest a chválu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Trojjedinému Bohu vzdejme čest a chválu. Děkujeme ti, Bože, a kladíme se tvému jedinému, pravému, svrchovanému božství ve třech osobách.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Děkujeme ti, Bože, a klaníme se tvému jedinému, pravému, svrchovanému božství ve třech osobách. Bůh Otec skrze svatého Ducha vzkřísil svého Syna Ježíše Krista z mrtvých a nám dává svou milost, abychom i my pro spojení s Kristem povstali ze smrti k životu. Chvalme našeho nebeského Otce i jeho jednorozeného Syna v jednotě Ducha Svatého.
1: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu. Otče, pošli ve jménu svého Syna na pomoc své církvi svatého Ducha,
0: aby ji uchoval v jednotě dokonalé lásky a pravdy.
1: Pošli dělníky na svou žeň, aby učinili všechny národy a křtili je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého
0: a posilovali je ve víře.
1: Pomáhaj všem, kdo jsou pronásledováni kvůli tvému Synu.
0: Neboť on sám přislíbil, že jim dáš ducha pravdy, aby v nich mluvil.
1: Dej, ať všichni poznávají, že jsi se svým Synem a s Duchem Svatým jeden jediný Bůh.
0: Aby v tebe věřili, v tebe doufali a tebe milovali.
1: Dej zemřelým účast na životě věčném ve slávě tvého království.
0: Kde se svým Synem a s Duchem Svatým od věků vládneš.
1: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu.
0: Vyvrcholením naší společné modlitby, ať je modlitba Páně, v níž je obsaženo vše, zač se máme modlit. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože Otče, Ty jsi poslal světu svého Syna a svatého Ducha a zjevil jsi tak lidem tajemství svého vnitřního života. Dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klanili se společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás ode všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
0: Tato kočka poslouchá Proglas.
2: V čase 21 hodin a 15 minut začíná koncert komorní hudby. Tu otevře skladba Sonáta Es-dur opus 5 číslo 3 pro violu a klavír. Autorem je Johann Nepomuk Hummel. Tuto sonátu uslyšíme v podání Milana Teleckého na violu a Helenu Gáforovou na klavír.

Dozněla skladba sonáta S-dur opus 5 číslo 3 pro violu a klavír. Následovat bude další sonáta, a to pro klavír F-moll opus 57 Appassionata. Autorem je Ludwig van Beethoven a my tuto sonátu uslyšíme na klavír v podání Ingra Zegrena.

Dozněla sonáta pro klavír F-moll opus 57 Appassionata. Další je v pořadí třetí sonáta, bude pro klavír a housle číslo 3 D-moll opus 108. Autorem je Johannes Brahms. Tuto sonátu uslyšíme v podání Petra Macečka na housle a Norberta Hellera na klavír.

0: Dozněla skladba sonáta pro klavír a housle číslo 3D moll opus 108. Nyní si poslechněte pozvánku od našeho redaktora Vážné hudby Štěpana Grafeho, co můžete slyšet na Proglasu příští týden.
1: S malou hudební nabídkou se vám nyní hlásí Štěpán Grafe. Zítřejší nedělní večer bude patřit opět koncertu vážné a duchovní hudby, což znamená, že budeme moci vyslechnout vrcholná díla mimořádné umělecké hodnoty. Zakončení mariánského měsíce máje tak prožijeme ve společnosti díla italského skladatele Claudia Monteverdiho, který v roce 1610 zkomponoval své slavné mariánské nešpory. Na Proglasu zazní z nahrávky solistů a The Monteverdi Choir za spolupráce The English Baroque Soloists s uměleckým vedoucím Johnem Elliotem Gardinerem. V pátek v 16 hodin si nenechte ujít oktávu. Mým hostem bude tentokrát klavírista Jan Vojtek, který představí uměleckou činnost klavírního tria Bohemo. V souboru spolu s ním působí houslista Matouš Pěruška a violončelistka Kristýna Vocetková. Povídat si budeme o umělecké činnosti tohoto tělesa, které se již úspěšně zařadilo mezi interpretační špičku na světových pódiích. Na konci dubna firma Suprafon vydala unikátní komplet klavírních trií Antonína Reichy v jejich nastudování a my se tak budeme moci zaposlouchat do hudebních ukázek právě z tohoto nového alba. Přeji vám naplněný čas s klasikou na Proglasu.

0: Je tu pořad Na stole je téma, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové. Tentokrát navštívíme česko-německé poutní místo U Studánky, které vzniklo v Sudetech asi 6 kilometrů severně od Dvora Králové v obci Vítězná části Kocléřov. Po určité době úpadku zažívá toto místo svou renesanci, především díky zapsanému spolku Poutníci od Studánky. A právě s nimi jsem se na místě setkal. Provázet nás budou dva členové spolku, a sice předseda a místní kostelník Pavel Sýbr a Václav Lokvenc, lesník a jeden ze zakládajících členů spolku. Dále paní Zuzana Kazmirovská, která je koordinátorkou spolupráce s německými poutníky, a místní znalec a badatel Ladislav Hladký. Poutní místo vzniklo v roce 1848. Tento rok je znám v Evropě bouřlivými událostmi, avšak i na tomto místě se odehrála tehdy mimořádná událost, ovšem trochu jiného druhu. A od ní se začaly odvíjet i další zajímavé děje. Já bych poprosil nejdříve pana Lokvence, aby nám k tomu něco řekl úvodem.
1: Vítejte v obci Vítězná, části Kocléřov, před kostelem svatého Václava, který je v posledních úpravách v barokním stylu, a je to vlastně místo, které je v Podkrkonoší v bývalých Sudetech. Takže tato obec byla po druhé světové válce dosti vysídlená a katolická církev tím pádem hodně oslabená. Komunistická strana, která nastoupila po druhé světové válce, víra v této obci přesto nezanikla. A opět se tu v současné době snažíme o navrácení a posílení a začalo se i zároveň s usmířením po té poválečné vlastně odsunu. Takže obou stran vlastně tady bylo vysazena lípa a dub a k tomu vám tady Zuzana něco poví.
2: Tak stojíme tady před kostelem a vidíme mladou lipku a dub. Jsou to stromy vysazené v roce 2014 a mají následující symboliku. Za prvé lípa je tradičně symbolem českým, dub je symbolem německým a tyto stromy byly vysazeny společně studenty dvou gymnázií, a sice gymnázia ze Dvora Králové nad Labem a gymnázia z německého Kloppenburgu, což je již dlouhodobě a tradičně partnerská škola dvorského gymnázia.
0: Tak a teď se konečně přesuneme do samotného kostela svatého Václava.

0: A my se teď v následujících chvílích budeme věnovat chvilku tomuto kostelu, protože zde vlastně všechno začalo. Vešli jsme právě do kostela a hned první obraz na pravé straně, který nás zaujme, je veliká barevná mariánská pieta. A k tomu by nám mohl říct něco pan Zíbr.
1: Nacházíme se před nádherným obrazem Panny Marie s Jezulátkem. Zde se modlila paní Tomášová, která trpěla těžkou oční chorobou. Prosila o pomoc Panny Marii. Této ženě se 2. června 1848 zjevila ve snu Panna Maria a dala jí pokyn, aby v okolním lese pod stromem s ulomenou špičkou hrabáním nechala vytrsknout vodu a poté si oči omyla touto vodou. Uposlechla a došlo k jejímu uzdravení. Tento zázrak vzbudil zájem lidí ze širokého okolí.
0: Takže zde u tohoto obrazu to vlastně všechno začalo.
1: Ano, tady to začalo a docházeli sem i následně po válce i lidi z Německa, kteří měli k tomu poutnímu místu vztah a dokonce sem přijeli i lidi z Německa, kteří byli přímí potomky té paní Tomášové. Když já jsem byl jako malý kluk, tak s mamkou jsme tu paní tady provázeli kostelem a speciálně chtěla vidět tento obraz, který oni měli ve svém srdci a toužili ten obraz vidět.
0: Co by nám k tomu ještě dodal pan badatel Hladký?
2: No, od té doby, co začal zázrak, se scházeli lidi z okolí, ať odemře odkudkoliv, od Svatoňovic, a začali Češi i Němci se scházet v tomto kostele, později samozřejmě nahoře u poutního místa. Můžeme říct, že vlastně to začalo potom jako velice známý, začaly se tam samozřejmě dít další zázraky. A to už je potom místo nahoře u panenky, že u navštívení Panny Marie, to pokračuje. Jinak sem chodilo samozřejmě až 20 000 lidí. Zázrak potom samozřejmě přilákal hodně lidí, kteří i nebyli věřící a začali to tam navštěvovat pravidelně. Samozřejmě, že se tam potom konali i vysvěcení kněží a vše. Začalo to samozřejmě nejdřív tady v kocíře u svatého Václava. Němci i Češi měli vždy v úctě svatého Václava oba národy.
0: Posloucháte pořad Na stole je téma. Dnešním tématem je česko-německé mariánské poutní místo u Studánky v bývalých Sudetech, nedaleko Dvora Králové. Respondenty pořadu jsou Pavel Sýbr, Václav Lokvenc, Zuzana Kazmirovská a Ladislav Hladký.
3: Němečtí rodáci a jejich potomci dodnes vzpomínají, jak navštěvovali s rodinami poutní místo u Studánky, které se nazývalo v němčině Marienbrunnel. A jsou o tom i záznamy ve farních kronikách okolních obcí nebo v obecních kronikách. A je tam popsáno, jak pan farář místní, jejich pan farář požehnal celé skupině poutníků a oni pěšky se vydali, stejně tak jako ku příkladu do Svatoňovic, tak do Kocvířova. To znamená, že ta poutní místa sloužila jak Čechům, tak Němcům svého času.
0: Vy jste řekla teď název Kocvířov, místo Kocvířov. Já jsem si všiml, že tato obec má velice podobný název obci Kocvířov u Svitav, kde je v současné době sídlo českomoravské Fatimy. A také jsem si všiml, že tato obec Kocvířov nebo Kocvířov má vlastně dvojí výslovnost. A já se zeptám pana badatele Hladkého, jak to tedy je.
2: Původně se to německý za rakouských dob, že od císařů se používalo Kocvířov pro tuto oblast a dole byla, co je Fatima, neboli Kocvířov, se používal název správný Kecestor Schengentau.
0: A v současné době se ustálila tedy výslovnost Kocvířov s E.
2: Vždycky bylo Kocvířov tady. protože kdysi dávno se použilo kocelery, to byl nejstarší, jako co archiváři psali kronikáři.
0: A ke studánce se teď popojedeme podívat přímo na místo, které je asi 2 kilometry od kostela svatého Václava.

0: Tak právě jsme dorazili do krásné přírody, přímo ke studánce, kde se stal první zázrak. Jak to tedy bylo a jak to tady vypadá? Popište nám to, pane Lokvenci.
1: Takže nacházíme se v lese, který zároveň obklopuje toto poutní místo a kde se tady našla ta zázračná orda, kterou můžeme dnes získat pomocí pumpy. Tak už nám voda teče. Takže můžeme si taky olít oči, jako si tady před dávnými časy Mila vlastně tímte touto zázračnou vodou právě ta Marie Tomašová.
2: Nacházíme se taky na místě, které, jak je teďka docela dost zelení zarostlý, tak zde byl plac, který byl volný, nezalesněný a po ubočích jedné strany byly stánky, které bývají běžně na poutích. Z další strany tady byla panská hospoda, krásná, s dřevěným i další budovou s dřevěnou, kde byl taneční parket. V některých budovách tady v okolí byly hospůdky a v jednom domě byla krásná cukrárna. Bohužel teďka už ta budova už není tak krásným stavu jako po válce. Chodilo sem spoustu lidí ze širokého okolí, takže přicházeli procesí do 45. německého obyvatelstva i českého a chodilo sem až 10-20 tisíc lidí na poutě. Následně další roky po odsunu to tady ještě docela žilo, ale postupně, jak byli tady kněží, kteří se o to starali, páter Sedlák dost tomu poutnímu místu se věnoval a třeba ta křížová cesta byla i dokonce vymalovaná barevně panem Slavíčkem.
1: Takže dorazili jsme do tohoto malebného lesního koutu a tady můžete zároveň vidět, jak zub času i ten les se mění s postupem času. Tady na staré dobové rytině byla vidět smrky s ulomenými vrchy, kam vlastně ta Marie přišla, ta Tomašová, a našla to místo s tou zázračnou vodou. V současné době jsou tady zase dva smrky. To už nejsou smrky, které ona tady vyhledala, ale opět mají zlomené vršky a to se stalo v roce 2022, kdy začala válka na Ukrajině. Tak vítr právě těmto smrkům zase odstranil ty vrcholy.
0: Poprvé tedy byl ulomen vrchol původního starého smrku
1: a ten už zde není.
0: A teď vlastně se ulomily vrcholky dalších dvou smrků, když začala válka na Ukrajině.
1: Ano, přesně tak.
0: Ve stejném místě.
1: Neustále nějaká přírodní znamení tady můžete vidět, spatřit. Máme tady zároveň takového ochránce, máme tady sochu archanděla Michaela a je to vlastně ochrana anděla tohoto místa.
0: Je to asi 2 metry od studny a je vysoký kolik? Asi 3 metry, že?
1: A bohužel právě při pádu těch vrchů byla zase ta socha poškozená a byla vlastně zase nějakým způsobem tady takové ohrožení tohodle toho krásného místa a zase důvod zase co opravovat.
0: Co zde máme dál? Na opačné straně od studny, než je sloup svatého Michaela Archanděla, stojí kaple. Co k ní můžeme říci?
3: No, kaple vznikla v druhé polovině 19. století jako první skutečný zděný přístřešek pro velké množství poutníků, kteří se dřív scházeli u pramene v dřevěném přístřešku, tak jak to ukazuje dobová rytina. A už na té dobové rytině je vidět taky zatím malý stromek, zjevně to není místní dřevina. A jedná se s největší pravděpodobností o zerav, neboli tůji, který vyrostl do ohromných rozměrů a vidíme ho stát dodnes vedle kaple a je to skutečně velice impozantní strom. Kaple, tak jak ji vidíme dnes, je vlastně rekonstrukcí původního stavu, protože byla natolik schátralá, že musela být vlastně stržena s výjimkou věže. Věží se vchází a pak je, má menší prostora, která byla postavena vlastně úplně znova za podpory tehdy německých rodáků a v roce 1996 byla kaple znovu posvěcena za účasti pana biskupa Karla Otčenáška. Stavba kaple je zděná, má dřevěný portál, dveře dřevěné a to zvonové patro, dejme tomu zvonové, je ze dřeva. A nahoře je věžička ve tvaru cibulky.
2: Kaple původně byla celá dřevěná a díky tomu, jak do té kaple nebylo původně nějak pořádně zastřešeno a původně to nebylo pořádně izolované. A díky některým obyvatelům obce, mladší generace, tak ty bohužel to trošku přispěli k tomu, že se to devastovalo a takže díky přispění rodákům se to potom celý dalo do pořádku a ta původní dřevěná část se vyzděla.
0: My teď jenom na chviličku nakoukneme do této kaple, komu byla zasvěcena?
2: Původně to bylo zasvěcené paní Marii, ale je možný, že postupem času tato kaple byla zasvěcena asi Božskému srdci Páně, protože na oltáři jako hlavní socha byla socha Krista Božského srdce. Byl tady původně ve štítě toho kostela ve věži původně mariánský obraz Panny Marie Bolestné, který bohužel za komunistů se nějakým způsobem ztratil.
0: Teď zde tady toho mnoho není, vidím tady jenom spodní část oltáře, vršek chybí a po straně je výstava nějakých obrázků.
1: Tak tyto obrázky namalovali děti ze Šulcových sadů a právě my spolupracujeme se skupinou tady Nažďár a paní Nadžeská právě vedla ten výtvarný kroužek a malovali měli pojmout Marii právě s tím jezulátkem. Takže tohleto, kdy byl vlastně ten obraz, který jsme viděli ve Václavovi, tak vlastně nějakým způsobem, jak dnes děti vnímají takovou tu mateřskou lásku.
0: Takže ta kaple se používá k takovýmto účelům nebo ještě k něčemu dalšímu?
1: Blíží se noc kostelu a chtěli bychom nějakým způsobem i zároveň tuto kapli oživit ve františkánském stylu, kdy bychom chtěli udělat vlastně vzpomenutí 800 let od úmrtí Františka z Assisi. Zuzana Kazmirovská právě s tím Nažďárem hodně spolupracuje právě v Horním Žďáru a tam mají taky takový starý zašlý kostel a ona vám k tomu právě nejvíc by mohla říct.
3: Jo, paní Madževská z Horního Žďáru, která vede pěvecký sbor tam v místě, vyučovala výtvarnou výchovu na základní škole ve Dvoře Králové nad Labem a zadala dětem ke zpracování téma mateřství. A pojali to tak, že v podstatě archetypem mateřství pro nás, pro všechny je Panna Maria s dítětem. Zároveň ty děti poučila o různých stylech zobrazování Panny Marie v průběhu historie, přičemž bylo čistě na dětech, jakým způsobem to téma stvární. A tady vidíte, že vznikly opravdu nejrůznější Madony, částečně velice působivé.

0: Na Radiu Proglas posloucháte pořad Na stole je téma, ve kterém jsme navštívili mariánské poutní místo U Studánky v bývalých Sudetech v obci Vítězná Kocléřov u Dvora Králové. My když jsme přistupovali zde k místu, k prameni a ke kapli, o které jsme teď mluvili, tak jsem nezmínil, že jsme sestupovali po takovém dlouhém širokém schodišti, na kterém teď zrovna nějaký turista běhá nahoru a dolů. Má to asi jako trénink, ale nicméně mohli bychom si k tomuto schodišti ještě něco říci. Pane Lokvenc.
1: Tak toto schodiště samozřejmě zpřístupňuje tento značně členitý terén a zdejší převýšení a jak vidíte, i láká vlastně ke sportování. Toto schodiště obsahuje 60 stupňů a zároveň taky jsme ho nechali obkácet, jako protože stalo se nám, že i zároveň, jak byl vichr Kyril, tak nám tady spadnul na to schodiště i borovice a značně ho nám taky poškodila. Od Studánky se budeme přesouvat po dlouhém schodišti, které obsahuje 60 stupňů. Toto schodiště zpřístupňuje zdejší členitý terén a zároveň toto schodiště je takovým místem i brigád, protože, jak jsem říkal, toto místo je obklopuje starý les a ten les samozřejmě to pohlcuje a nějakým způsobem znečišťuje, takže vždycky tady musíme zametat a odstraňovat listí a jehličí, takže přitahuje to i zároveň takovou tu místní komunitu a snahu vlastně to tady i zároveň místo setkávání i právě tou skupinou i Nažďár jsme tady měli kouzelný zametání s muzikou, takže různě se to vlastně dá i využít nejenom k tomu sportování, které vidíme.
0: Ze skoro všechno muselo projít rekonstrukcemi, které byly podporovány právě i z Německa. Výjimkou asi, pane Sieber, není ani toto schodiště, že?
2: Ano, každý rok po 89., kdy začali přijíždět rodáci z Německa, který značně podpořili toto místo finančně i účastí na tradiční česko-německý poutík, která byla vždycky na přelomu června a července, většinou první víkend začátkem prázdnin, tak i jeden rok zhotovila se celá rekonstrukce schodů a byla to dost náročná rekonstrukce. Jednak materiálně i finanční částka byla dost vysoká jako při rekonstrukci těch schodů.
0: My se teď po těchto schodech vydáme nahoru, protože na jejich konci je větší kostel, než je tato kaple, kde právě stojíme. Co je to za kostel?
2: Je to kostel Navštívení Panny Marie, který byl zbudován na přelomu 19. a 20. století. Roku 1891 bylo vysvěcení tohoto kostela. Za velké účasti v poutníku. Tento kostel byl postavený v novorománském stylu z místních zdrojů, kamene a cihel.
0: Bylo to asi proto, že kaple, která byla poměrně malá, už asi přestala dostačovat kapacitě toho množství poutníků, kteří sem chodili, že?
2: Ano. Ta spodní kaple se sice určitě využívala, ale chodilo sem spoustu poutníků, procesí ze širokého okolí od jara

0: Tématem dnešního pořadu na stole je téma, který posloucháte na Radiu Proglas, je Mariánské poutní místo u Studánky nedaleko Dvora Králové. Respondenty našeho pořadu jsou Václav Lokvenc, Pavel Zíbr, Zuzana Kazmirovská a Ladislav Hladký.
1: Kostel stavěl František Helman z Jaroměře, původem pocházel z Písku, ten prováděl stavební práce, dozor a veškeré věci. Návrh bohužel se nepodařilo zjistit, kdo je nakreslil, tomu nemůžeme připsat jako autorovi. Ostatní práce dělala místní firma Wenzel Jäger, který najímal místní kameníky na tyto práce.
0: Byla tady tehdy nějaká organizace nebo spolek, vlastně, která iniciovala výstavbu tohoto kostela?
1: Místní věřící samozřejmě přidávali na postavení kostele, ale zároveň i majitel panství pan Josef Etrich Továrník. Ten mu patřil v té době i Žireč, zámek.
0: My jsme teď konečně vystoupali po schodech přímo ke kostelu navštívení Panny Marie. Stojíme právě před ním a pan Hladký by k tomu ještě něco asi dodal.
1: Za působení místního faráře Reinholda Bárta vydal publikaci v němčině v roce 28 80 let trvání poutního místa, kde uvádí, že blízko kostela byla poustevna, než kostel samozřejmě stál a tam žil poustevník. Asi po x letech samozřejmě se postavil zde kostel. Zároveň tam popisuje, co se kde dělo, jako války a různý další zajímavé události k tomuhle poutnímu místu.
0: No a my se teď můžeme podívat přímo do kostela.

Tak právě se nacházíme uvnitř kostela. Když jsme vešli dovnitř, tak mě velice zaujala bohatá výmalba kostela všech stěn, jak po stránce ornamentů, tak i krásných obrazů. A také mě zaujal zvláštní strop, který připomíná kazetový strop někde na zámku. Tak pojďme si k tomu kostelu říci něco bližšího.

0: Opravdu asi může někoho zaujmout kazetový strop, který je ze dřeva, ale ku podivu je tam i schovaná nějaká traverza. Pro mě to bylo zajímavé, že už roku 1890 byla použitá železná traverza, která je zakomponovaná do toho dřevěného stropu. Muselo to být nádherně vymalovaný, ale bohužel vlhkostí, která působila ze střechy, která byla původně z kamenného šindele, ale už bohužel za druhé světové války ta šindel byla poškozená a tím pádem teklo skrz střechu právě na ten strop, který je krásně vytvořený, ale bohužel tam výmalba vzala hodně za svý a bohužel je tak trochu jenom zachována právě jenom kolem kůru, kde bohužel nějaký člověk se tady vloupal, tak se to zrekonstruoval.
1: Tak na mě to působí trochu jako východní styl.
0: Ano, je to pseudo-románský styl celé té stavby, takže vám to může evokovat byzantský styl, ale přesto já si myslím, že to trošku je taky trošku styl toho malíře, který to tady maloval, pana Schreiera, který byl místní rodák.
2: Výmalbu prováděl místní rodák pan Schreier. Zemřel samozřejmě i zde, jako v Kocéřově, protože bydlel naposledy 117 i s manželkou. Do Německa potom odešli samozřejmě jeho potomci. Výmalba původní, už co vidíme mimo obrázku, jako je svatý Josef a Anáty, byly později. Nejdříve vznikly to, co vidíme před oltářem, to je původní z toho, kdy byl vysvětlen ten. A později za místní dary, je to tam napsáno německy, mezi rokem 1908 až 13 se domalovaly další malby. Tady nalevo to je k panství dominikálnímu, to si nechali vymalovat přímo a Trychové, kde je napsáno svatá Valburga jako patronka tohodle původně jako panství je má ochraňovat.
1: V historických pramenech se na tomto poutním místě také dochoval popis další zajímavé události, a to příběh Filomény Vyhanové.
3: V pravém koutku u východu stojí dvě berly. Dala je sem uzdravená Filomena Vyhanová. Narodila se 17. května 1868. Zemřela 16. března 1922. V Kocléřově číslo popisné 151. Již jako dítě mohla se jen s námahou pohybovat o berlách. Později objevily se na nohou čtyři hnisavé rány, takže nemocná musela stále ležet. Lékaři usoudili, že jen amputací jedné nohy může jí být zachráněn život. Nemocná nechtěla k tomu přivolit a s důvěrou obrátila se k paně Marii. Sama vypravuje, jak se jí jednou v noci ukázala krásná paní a radila jí, aby si u studánky nohy umyla. Nevěděli jsme, kterou studánku myslila, a proto jsme čekali. Několik dní později totéž napomenutí. Bez meškání mám vyhledat studánku blízkého milostného místa. Můj otec mne tam časně z rána na vozíku dovezl a chtěl mne na večer zase odvést domů. Jedna žena, která tam se mnou byla, donesla mi vody ze studánky. Umývání bolestných míst nebylo bez obtíží. Bolesti se však již mírnily a opolední pokusila jsem se modlit křížovou cestu. Cesta od zastavení k zastavení byla stále ještě namáhavá. U 8. zastavení pocítila jsem velkou úlevu a bez berlí dokončila jsem křížovou cestu. O 16:00 odpoledne vrátila jsem se bez berlí zdráva domů. A tak od podzimu 1896 až do své smrti 16.3.1922 chodila úplně zdráva.
1: Posloucháte pořad Na stole je téma, ve kterém jsme navštívili česko-německé mariánské poutní místo U Studánky v obci Vítězná Kocléřov nedaleko Dvora Králové.
4: Kopule nad oltářem je tmavě modrá a je opatřená zlatými hvězdami, takže vypadá skutečně jako hvězdné nebe, že?
2: Všechny kostely, které jsou v okolí až po Orlické hory, právě většinu z nich maloval náš místní rodák.
4: Takže je to v podobném stylu.
0: Na hlavní oltáři jsou dvě ženy. Levá postava je Panny Marie a pravá svatej Alžběty. Toto jsou soší, je zasvěcení v podstatě celé kaple nebo kostela. Je to tyrolská práce, která byla speciálně jako pro tento kostel zhotovena. Máme tady ještě sochu Krista, Božského srdce Páně, která je taky zhotovena jako v Tyrolích, ale původně byla umístěna ve spodní kapli.
5: Každý, kdo vstoupí do tohoto kostela, tak je překvapen vnitřní výmalbou, která je velice barevná, v příjemných barevných tónech i se zlacením, s množstvím ornamentů a může nám připomínat bojronský umělecký styl nebo sloh pseudobyzantský, každopádně propojuje se zde více různých prvků a dojem je velice příjemný, teplý, přívětivý.
4: Výzdoba na všech stranách je sice nádherná, ale asi tak do 2,5 metrů žádná výzdoba není. Je to zabíleno bílou barvou. Pravděpodobně zde již došlo k velkému poškození, takže to je nově vymalováno. Ovšem tyto plochy jsou využity zcela jiným způsobem. Jakým?
6: Takže snažíme se zateplovat tuto bílou stěnu dětskými obrázky, protože vždycky ke konci roku tady probíhá putování za Ježíškem a cílem je vlastně i zároveň té akce podnítit tu výtvarnou a k daným tématům podnítit, vlastně udělat výtvarnou soutěž s charitativním podtextem, že se i zároveň ty obrázky tady draží. Co se samozřejmě nevydraží, tak zase tady zůstává a zdobí pak celoročně, než přijde zase nová vlastně sada obrázků, která při té akci zase vzniká. Jinak tady zase, jak jsme zmiňovali už před, že tady bude noc kostelů, tak nejenom máme tady ty dětské obrázky, ale zároveň tradičně už tady druhé kolo probíhá výstava fotografií s danými vlastně tématy. A opět tyto témata jsme letos vybrali právě k tomu svatému Františkovi a je to na téma vlastně toho jeho chvalosvěvu k přírodě.
5: U Studánky vlastně díky Vaškovi a Pavlovi a panu Hladkému zde přítomným vznikla taková malá, dalo by se skoro říct, galerie, která dává příležitost mladým tvůrcům, amatérským tvůrcům i lidem s handicapem, aby prezentovali své fotografie a sdělovali tak ostatním svoje prožitky z přírody.

0: Na tomto poutním místě se také hrálo divadlo, pane Hladký, že?
1: Ano, od roku 45 do roku 70. Ovšem u poutního areálu se to hrálo někdy do 60. let. Amatérské divadlo z Kocířova, Káje Tyla, potom se samozřejmě měnily jména a pravidelně se tady dělalo vystoupení.
0: Jaký typ her to byl?
1: To bylo klasický, jak jsou divadelní, případně z Eurohan, něco takového. Já to mám na podkách, ale jako říkám, soupis to teď nemůžeme do pořadu ani dát, to je trošku delší historie.
0: Další věcí, kterou zde můžete nalézt, pokud se nedostanete do kostela, je křížová cesta. Ta je asi na skoro všech poutních místech. Má zde nějaké specifikum?
2: Zdejší křížová cesta má to specifikum, že vede do kruhu, v podstatě velice členitým terénem romantickým. Je to 14 zastavení kamenné kapličky s kovovými reliéfy a je zakončena kaplí Božího hrobu.
3: Tato křížová cesta ožívá hlavně o Velkém pátku, kdy se tady chodí pravidelné procesí, ale i zároveň právě v ten adventní čas, kdy nám tady oživuje, vlastně máme tady takové oživení té křížové cesty ve vánočním duchu, kdy je tady udělaný dřevěný betlém a je tady taková vycházka s andělou, kde můžete zažít vánoční zvyky. Toto místo zároveň taky přitahuje nejenom dřívější ochotničení, ale v roce 2016 právě ožilo nápadem vytvořit tady živý betlém a s skupinou Vítězňáčkem z obce Vítězné, kdy s dětmi, s dětským souborem vznikl právě tato tradice. No a od covidové doby, kdy nám tady vystoupila Barunka z České Skalice, se to stalo i zároveň takovou tradicí, že tady ožívají hlavně ty lidové zvyky a ty krásné české koledy.

0: Další zajímavostí, kterou můžeme na tomto poutním místě vidět, je úplně moderní pomník, který nás upoutá svojí značnou výškou, možná tak 4 metry. A je to vlastně 5 nahoře k sobě zahnutých obrovských trámů. Zkusil byste nám to, pane Lokonci, trochu popsat a také vysvětlit význam tady toho pomníku?
1: Tak tento pomník je to vlastně nějaká iniciace místního umělce Dana Václavíka, který toto místo navštívil a chtěl nějakým způsobem to pojetí i toho moderna sem zasunout, nejenom tu starověkost, ale i toto místo ukázat, že žije i v dnešní době. A vzniklo toto moderní vlastně pojetí studánky víry, kdy máme vlastně dole tu studnu symbolickou a obklopenou 5 žebry nebo 5 prsty, který svírají vlastně tu barevnou rozetu. A je to taková symbolika jako Matky Země a Nebeského Otce, takové to spojení obou a je to taková ta symbolika, zároveň kruh, propojení těch cyklů a té nekonečnosti toho vesmíru, který nás obklopuje.
0: Máme tu také dopis od Němky, paní Podlipné ze sousední obce Hájemství. Jedná se o mírně upravený rukopis, který nám poskytl pan Karel Otruba s manželkou. Uvádí, že text vznikl podle některých indicií pravděpodobně v létě roku 1993, nejspíše před poutí. Manželé Otrubovi ho na místě vyvěsili, aby byl dostupný poutníkům, kteří na místo přijdou. Zní takto.
2: Drazí v Kristu, ráda bych tlumočila vroucné přání těch, kteří, ač daleko, stále věrně milují naši Panu Marii od studánky u Kocléřova. Rádi přispěli na obnovu toho milého poutního místa v krásné lesní krajině. Ač již ve vyšším věku nedbají útrap daleké cesty, aby se alespoň jedenkrát do roka zde sešli. Bohužel jejich řady rok od roku slábnou a rádi by viděli, že jejich oběti nebyly marné a že i zdejší lidé zase nacházejí cestu sem, jako kdysi bylo, aby ta cestička znovu nezarostla. Většina z nich již letos tady bude naposledy a bylo by pro ně velkou radostí a ulehčením, kdyby viděli, že jejich snaha o zblížení nebyla marná a že toto krásné poutní místo nezanikne. Přijďte proto v hojném počtu, jak chodili vaši prarodiče a nejen jednou za rok. Máme to přeci tak blízko a Panna Maria čeká.
0: Končí pořad Na stole je téma, ve kterém jsme navštívili česko-německé poutní místo U studánky, které se nachází poblíž Dvora Králové v obci Vítězná, části Kocléřov. Provázeli nás členové zapsaného spolku Poutníci od studánky, Pavel Sýbr, Václav Lokvenc a dále koordinátorka spolupráce s německými poutníky Zuzana Kazmirovská a místní znalec a badatel Ladislav Hladký. A s vámi se loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové. Úplně na závěr našeho pořadu ocituji krátkou pasáž z nově vznikající písně Voda živá, vztahující se právě k tomuto místu, což je dalším dokladem, že poutní místo U studánky ožívá. Ať se rozezní zvony do daleka, tělem i duší pro člověka. Odvaha moudrá v našich dlaních, na cestě za sny nás ochrání.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

jen na pošťačku, až přinese psaní. Psaní od Karolíny z kraje Bílých Laní. Slíbí mi v odpovědi, která bude stejná, že láska neodletí

z hostince táhnul sem, krajina se kývá. Slyším jen Karolínu, jak si tiše zpívá. Kopřivy s láskou trhá do raního čaje a cesta místo lesem povede do ráje.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower a na Strahově, v Berouně, v Benešově a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, na Třeboňském vrchu u Toužimi a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, na Stěžerách u Hradce Králové a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník, na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně a z Velké Javořiny.

0: tak.
1: V zástavě poleknutí pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu. Vidíš, jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří. Snad budeme-li tiší, přiletí pochopit.

milé ženě prostřít, nanosí na cínové míso, dost pochutinek protři, vyrovná do řad na podnosy. Naber si tedy směle ta nejdražší z jídel a povykládej, co jsi.

Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy i slunce, které svítí na klece s lidoopy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí. Viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece. Viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy. Viděl jsem zemi a na ní rostou divné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl jsem slovo ve svých ústech,

zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky.

Stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party, jen bych v koutě seděl. Obracím se zády k světu, v mysli mám jen jednu větu.

Stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam, kam nepatřila, a tak jsem vzal rýč. Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily, růže je však pryč. Konečně ta zahrada má opět starý styl.

divý, že tak trpím na kopřivy, mě je to však vhod. Tak ať si všichni trhnou nohou, mám zahradu kopřivovou, bez jazyka škod.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Je toho tolik, co je navždy dávno pryč. Zavře se hladina, rozplynou páry. Tajemně dýchá čas, ten tichý ranhojič.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: Duchovní slovo uslyšíme z knihy Prameny světla. Tentokrát to bude část 44. Čte Martin Holík.
1: Dnešní část má název Smysl viditelného světa. Začátkem lidského poznání a moudrosti je pozorování světa, přírody. První spisy starověkých filozofů mívají titul O přírodě. Nebylo to ale romantická líčení krásných zálivů, hor, oblohy. Nebyl to ani přírodopis ve smyslu moderním. Šlo jim především o zachycení principu, který všechno spojuje, který dodává jednotu, který dělá z tolika rozmanitých přírodních jevů a věcí jeden spořádaný svět, vesmír, kosmos. Filozofické školy však nebyly zajedno, v čem mají jednotný princip hledat. Starému materialistovi Taletovi z Miléta stačila voda. Všechno z ní vzniká, koluje v rostlinách a v živočiších, do vody se zas všechno vrátí. Aristotelovi je naopak všechno, co je hmotné, principem rozkladu, smrti, nejednoty. Je proto potřeba hledat ve věcech to, co je duchovní, nejenom viditelný povrch. Duchovní pak je pojem, definice, idea. Díváme se na přírodu proto, abychom chápali myšlenku, která v ní vládne. Podobný postoj k přírodě měli od počátku i křesťané. Co jiného chce říci Kristus, když ukazuje na polní lilie, na ptáky? Mají jim připomenout něco daleko vyššího, než je jejich viditelná krása. Mají poskytnout příležitost k zamyšlení, k úvaze o nebeském Otci. Pro svatého Bazila je celý viditelný svět slovo vyřčené při stvoření. Je na nás, abychom pochopili jeho smysl, ten význam, který mu dal Stvořitel, když promluvil a řekl staň se. Bůh totiž učinil z celé přírody školu pro duše, pro ty, kteří hledají Boží moudrost, skrytou ve všem, i v těch nejmenších věcech, v díle 6 dnů, to je v celém stvoření světa. Všechno, co vidíme a slyšíme, nám má co říci. Jde tedy nyní o to, abychom správně pochopili smysl všeho, co nás obklopuje. V řeči nechápaví jsou ti, kdo se zaposlouchají do vnějšího zvuku a nestarají se o to, kdo mluví a nemají zájem o to, co říká. Nechápavost k řeči přírody se jmenuje hřích. Je to užívání věcí tohoto světa bez ohledu na to, co s nimi zamýšlí Bůh. Křesťan má usilovat o pravé pochopení světa, rostlin, zvířat, věcí, člověka a jeho dějin, všeho, co je viditelné a co nás obklopuje. Řečtí otcové dali tomuto úsilí zvláštní jméno – fyzická teorie, rozjímání přírody. Kdo se v něm vycvičil, ten ví, co každá věc, s níž se potká, znamená pro jeho spásu.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.

0: Nyní můžeš, pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
1: Amen. Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu,
1: Bohu díky.

Vítejte u Hitparády na Proglasu. Aktuálním 15. 24. kolem vás provede Milan Tesař. Před týdnem zvítězili Žamboši s písní Skrýš. Druhá byla Beata Bocek a píseň Zelené zase vám. A třetí skupina Za koncem se skladbou Beskydy. Všichni tři interpreti na medailových příčkách tedy pocházeli ze severovýchodní části naší republiky. Jestli tentokrát Čechy zvítězí nad Moravou a Slezskem, se dozvíte na konci této hudební hodiny. Na úvod mám pro vás tři nové písně dnešního kola. Začneme s uskupením Toky a Vlnobíci, což je nový projekt českého perkusisty Tokyho, známého například z bubenické show Groove Army. Budeme poslouchat píseň Maják.

cíl, kam upírat zrak, proč nevidím maják nad útesy čnít, tvý světlo mít. Tak nech ohně plát, na, ať vím, kudy jít.

kde svítit máš mlhou i tmou. Bezesné noci, útesy, strach rozháníš světlem a odvahou svou. Každej ať má po každý směr do jeho sfér, ten maják.

v těch mých snech. Ta zář nikdy nekončí, tají se dech. Jsi bodem tím všech světových stran, co zahání stín a zbaví mě ran. Jen maják smí mou společnost mít, sám ji mít, to je můj cíl, tam upírat zrak.

To byly Toky a Vlnobíci na 12. místě naší hitparády na Proglasu. Naše aktuální anketa se týkala běhání. Posluchač Mirek napsal, vzpomínám si, že jsem se na podzim asi roku 1988 zúčastnil mistrovství dělnického dorostu rezortu ministerstva průmyslu v přespolním běhu, které se konalo v Kralupech nad Vltavou. Vzpomínám si, že tam byla pořád mlha, jen sem tam probleskovaly plamínky z věží v rafinérii. Byl to běh asi na 8 kilometrů a kromě diplomu jsem si přivezl i pořádný zánět nosohltanu. Běhání mě stále baví a občas se zúčastním i nějakého toho závodu. Místo 11. skupina Na boso a titulní píseň jejího nového alba Nahmatat na duši klid.

I dnes pro vás mám tipy na nová alba. Ze Skotska jsme dostali CD Songs of Robert Burns v podání Andyho Stewarta. Zpěvačka Milly Janatková a hudebník improvizátor Jaroslav Kořán vydali společné dvojalbum Písně dne a Písně noci. Markéta Foukalová s Martinem Brunerem vydali album Zábrana a nové album s názvem Kind of Mind vydává skupina Lucky Mary. Nenasazují do hitparády často interprety známé i ze světových žebříčků. Musím ale přiznat, že pro americkou písničkářku Tori Amos mám slabost od okamžiku, co jsem v roce 1992 slyšel píseň Crucify z jejího úplně prvního alba Little Earthquakes. Nyní Tori Amos vydává 18. studiové album In Times of Dragons a opět se mi líbí. A zkusím, jestli a jak se líbí vám. Místo 10. Tori Amos a Stronger Together.

Posluchačka Růžena napsala: já a běh nejsme velcí kamarádi, holduji spíš pomalejšímu pohybu. Někdy si zaběhám, když jdu v Myjavě na železniční stanici a vyrazím tam příliš pozdě. Je to dost dlouhá cesta a navíc do kopce, takže mám co dělat. Určitě musím vypadat zábavně, když letím s plnou cestovní taškou a často zastavuji, abych si odpočinula. Přestože je to zdravé, můžu říct, že raději běžím na koncert, do prodejny s CDčky nebo do knihkupectví, protože tam je to zajímavější než na železniční stanici. Já děkuji za příspěvek do ankety. Na novinkových pozicích jsme slyšeli Tokyho a Vlnobíce, skupinu Na boso a Tori Amos, Rodačku ze Severní Karolíny. Na 9. místo postoupili herci a zpěváci Šimon Bylina, Robin Schenk a Richard Autner s písní Hej, horo divoká.

Se dvěma ze tří protagonistů této písně jsme nedávno vysílali rozhovory s Šimonem Byrinou a s Richardem Autnerem, s každým samozřejmě zvlášť. Co pro vás v rámci našich hudebních pořadů chystáme? V pátek 29. května večer to bude rozhovor s písničkářem Slávkem Janouškem o novém albu Prožij 100 životů. V pondělí večer vás provedu červnovým kolem hitparády World Music Charts Europe. V úterý si můžete poslechnout rozhovor s brněnskou kapelou Band of Hejsek o jejím novém albu natočeném v Mississippi. Maďarskou skupinu Bašelán si představíme ve středu večer a ve čtvrtek vás v pořadu Jak se vám líbí budeme zvát na Brno Brass Fest. Všechny tyto pořady začínají v 19.15. V sobotu v tutéž dobu vysíláme týdeník Slyšte lidé. Konkrétně 30. května se budeme věnovat produkci katalánského hudebního vydavatelství Mikroskopy. 8. místo skupina Hrdza a píseň Beťar Dílka.

Zvu vás na koncerty. V Kongresovém centru Praha zazní v pátek 29. května symfonická podsta skupině Depeche Mode. Hraje Filharmonie Bohuslava Martinů s Terezií Kovalovou a Katarínou Knechtovou. V Café Prah v Brně vystoupí 29. května folková skupina Romantici, 2. června Bokomara a HB Stop a 18. června skupiny Ořešák, Kat a Kombo a Naopak. Písničkář Ivo Jahelka zahraje 3. června v Cross Café Pražská v Liberci. Koncert Vzpomínky na Marsias se koná 10. června v Cross Café u práce v Plzni. Vzpomínat a hrát budou Pavel Skála a Jaroslav Olin Nejes chleba. V klubu Jazz Dog v Praze má 16. a 17. června 2 koncerty Michal Pavlíček. Dále zde 5. července vystoupí Sisa Feher se skupinou Mamatus a 15. července americká skupina The Bad Plus. Koncert francouzské zpěvačky Céline Bossy se koná 26. června v Rožnově pod Radhoštěm. 7. místo Roman Hampacher a Nevcházej něžně.

V roce 1990 jsem v jednom časopisu vyhrál první album kazetu skupiny Lucie. Napsal jsem tehdy krátký příběh, který obsahoval všechny názvy písní z tohoto alba. A já tentokrát zkusím něco podobného zadat vám. Dnes tedy nevyhlašuji klasickou anketní otázku, ale zkuste napsat velmi krátký příběh, mini povídku, anekdotu, tak, abyste použili názvy alespoň 4 libovolných písní z dnešní hit parády. Jedno ze slovních spojení, která můžete použít, je i nedotýkati se, což je název písně Vladimíra Merty Na 6. místě.

te. Hvězdy mizí od tmy, ty ostatní dál klidně svítí. Nedotýkejte se drátů ani padlých na zem,

Zvu vás ještě na další akce. V kapli v Nesvačilce na Brněnsku se 14. června koná benefiční koncert na podporu výstavby Varhan. Zahrají Beata Bocek, Barbora Ši, Jan Běťák nebo Lilium Liste. Festival Jazzové nádvoří proběhne 17. června na nádvoří divadla Husa na Provázku v Brně. Účinkují Jan Přibyl ansámbl, Pavel Zlámal, Jiří Levíček nebo Matuš Jakabčic Undedsted. Písničkář Jan Řepka má koncert v Praze v Balbínově poetické hospůdce 26. června. Křesťanský festival United bude probíhat ve dnech 20. až 22. srpna ve Vsetíně. Mezi účinkujícími jsou Pavel Helan, Člověk krve, Heart of Worship, Moses Brothers nebo Lámačské chvály ze Slovenska. V Praze v O2 aréně bude mít 26. listopadu koncert sopranistka Sara Brightman. Píseň Beskydy, skupina Za koncem a páté místo.

Na téma běh napsal posluchač Pavel. Před mnoha lety, když jsem byl na vojně, jsem dobíhal poslední vlak v náměstí na Hané. No, dobíhal zašera z večera polem a lesem a stejně mi ujel a tak jsem do Olomouce musel pěšky. Místo v 11 večer jsem došel až ve 2 v noci. Od té doby jsem si psal vycházky až do rána, na což jsem měl stejně nárok. Čtvrtí jsou dnes žamboši, kterým po 6 kolech podle pravidel měníme píseň. Ta nová se jmenuje Teorie něhy a najdete ji samozřejmě na aktuálním albu Skrýš.

0: domovino, uzdrav mě prosím, buď mou manopkou.
1: Z vás, kdo jste se svěřili s tím, jak to máte s běháním, jsem vylosoval Pavla, který napsal: na vtipný moment s během asi nevzpomenu, běhat nechodím. Nicméně, když mám dobíhat prostředky MHD, dokážu vyvinout poměrně velké běžecké úsilí, raději, než bych čekal dlouhé a zbytečné minuty na další spoj. Já Pavlovi děkuji za příspěvek a posílám odměnu, jinak sám to mám naopak, než dobíhat a pak se potupně dívat, jak mi autobus nebo tramvaj zavírají dveře před nosem, raději si hrdě nechat spoj ujet. Samozřejmě si dokážu představit výjimky, ale snažím se být všude s předstihem tak, abych dobíhat nemusel. Ze všech, kdo jste hlasovali, jsem vylosoval a odměním Hanu Siudovou. Třetí místo Roman dostal a Utiš nás.

Posluchač Zbyněk napsal, v běhu jsem byl vždy spíše na delší tratě. Jednou se mi podařilo na základní škole dostat na 800 metrů do okrskového závodu, v němž jsem do první zatáčky vbíhal jako druhý. Přede mnou zaškobrtl první závodník o vytrčenou dlažební kostku z okraje dráhy, já spadl na něj, další na nás a než jsme se z toho hroznu zvedli, ostatní nás oběhli a bylo pro nás po závodě. V danou chvíli to pro nás legrace nebyla, ale z ochozu to mohlo vypadat zajímavě. Druhý je dnes Petr Linhardt a jeho archivní, dříve nevydaná nahrávka Železniční most.

Do tohoto kola hitparády nepostoupili skupina Tokio, Beata Bocek a kapela Poslední vagón. A je to skutečně tak, že zatímco minule bodovali v první trojce hudebníci z Moravy a Slezska, tentokrát vyhráli soutěžící z Čech. Na třetí

to všechno kvůli orientačnímu sakra běhu, prej. Pojď s náma, užijem si, v horách bude sranda. My jsme u nás v OBčku jedna prýma banda. S buzelou ti hrozí maximálně ruplá čanda. Jo a v loni teda zmizel nějakej Slávek Janda. Zkrátka fůra, legrace a samý skopičiny. Jo a taky Erbenovic Jáňu, to prej vcuclo do bažiny. Hola hej! Vánice se bude.

svý vlastní pravidla, jak objevil jsem včera. Třeba vlak je hůře zdolatelná bariéra, nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra půjdu k stráním na severní straně, na tý

0: Sice jsme s kapelou Mňau Mňau Band doběhli do cíle, ale já vám ještě přečtu anketní příspěvek posluchače Jiřího. Asi před 25 lety jsem coby oddílový vedoucí na letním táboře připravoval běh pro děti. Trať jsem situoval do lesa a pečlivě ji vyznačil krepovými fáborky. Na několik míst jsem připravil lístky s úkoly. No, dal jsem si záležet. Jediné, co mi uniklo, byla skutečnost, že v sousedství té mé trasy byla vyznačena ještě jedna. Zkrátka předchozí turnus si po sobě nesezbíral fáborky, takže na jednom místě se mi děti napojili na jinou trasu a běželi neznámo kam. Nevím, zda víc kilometrů naběhali ztracené děti nebo my vedoucí při jejich hledání. Příběh samozřejmě skončil happy endem, jinak bych se jim asi nechlubil. Já děkuji i za tento zážitek. Hlasujte pro 3 písně z naší nabídky. Uzávěrka je ve středu v poledne.
1: Každej ať má po každý směr do jeho sfér, ten maják na skále paprs.
0: 12. místo, Toky a Vlnobíci, píseň Maják.
1: Tví

0: určito. Vnitru je spousta puklin k spravení. Bez tebe srdcím nic nepřijde líto.
1: Čtvrtí jsou žamboši, kterým měníme píseň Teorie něhy.
0: Mám plus, že dějiny se v kruzích vinou a mužům rostou z páry na rukou.
2: Hojivou mastí pomazány.
1: Třetí místo Roman Dostál, Utiš nás.

0: ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra, zítra půjdu k strání.
1: Jednička Mňau Mňau Band a blues o orientačním běhu.
2: Hola,

Hitparádu pro vás připravil Milan Tesař. Zvuk měli na starosti Šimon Vítek a Roman Kabelka. Hlasujte e-mailem na adresu hitparada@proglas.cz nebo přes formulář, který najdete na webu hudba.proglas.cz/hitparada. Těším se za týden na slyšenou. Slávek Janda pod příkrovem mechu, nejspíš vzdal se na něj.

Milí posluchači, u mikrofonu je Kateřina Grafová a právě začíná měsíčník Soaré, který i dnes představí alba nizozemského vydavatelství Pentaton. V minulém díle jsme se věnovali nahrávkám české mezzosopranistky Magdaleny Kožené. Pokud jste Soaré v dubnu nestihli, k poslechu ho naleznete v našem audioarchivu Rádia Proglas. Dnes se podíváme na nově distribuované tituly Pentatonu. K tomu si ještě poslechneme ukázky z alba německé houslistky Arabely Steinbacher, která s uvedeným vydavatelstvím pravidelně spolupracuje. Ale pojďme už k první novince. V úvodu pořadu zazní barokní hudba z alba izraelského mandolinisty Alona Sariela. Ten pro Pentaton natočil komplet věnovaný dílu Johanna Sebastiana Bacha. Představuje na něm úpravy skladeb původně určených pro housle, violončelo nebo klavír. Na jaře letošního roku vyšlo třetí album této řady. Z něj teď uslyšíme dvě ukázky. V úpravě samotného interpreta zazní preludium z Bachovy violončelové svity C-dur a jiga z Bachovy partity pro housle D-mol. První skladbu Alon Sariel přednese na temně znějící toskánskou mandolu, druhou na mandolínu.

Další novinkou vydavatelství Pentaton jsou nahrávky Beethovenových pozdních smyčcových kvartetů, které natočil soubor Diotima. Smyčcové kvarteto Diotima bylo založeno v roce 1996 na pařížské konzervatoři. Nese název antické věštkyně, která v Platónových textech mluví o lásce. Diotima kvarteto v současné době účinkuje v prestižních sálech po celém světě a pořádá mistrovské kurzy ve Francii, v Dánsku nebo v Rakousku. Vedle klasického repertoáru hraje i soudobé skladatele, například dílo Pierra Boulleze. V Paříži a v Monte Carlu toto kvarteto premiérovalo skladby českého autora Miroslava Srnky. Z kompletu nahrávek uvedeného souboru si teď pustíme závěrečnou větu z Beethovenova smyčcového kvartetu B-dur opus 130. Zazní odlehčené finále, kterým skladatel v tomto monumentálním díle nahradil původní závěrečnou fugu. Diotima kvarteto hraje ve složení Yungpeng Zhao, první housle, Leo Marillier, druhé housle, Frank Chevalier, viola, a Alexis Descharmes, violončelo.

Mezi pozoruhodné tituly pentatonu patří i album souboru Scharun Ensemble Berlin. Ten je složený ze členů Berlínské filharmonie. Název komorního tělesa odkazuje na Hanse Scharuna, německého architekta, autora návrhu moderně koncipované budovy v Berlíně, která nabízí akusticky vynikající koncertní sály. Na svém novém albu Scharun Ensemble Berlin představuje melodický oktet France Schuberta. Toto zvukově pestré dílo skladatel napsal ve svých 27 letech na objednávku klarinetisty Ferdinanda Trojera. Šestivětý oktet svou formou připomíná radostnou klasicistní serenádu. Kompoziční styl autora je ale už raně romantický. Z nahrávky Schubertova oktetu, která byla pořízena v komorním sále Berlínské filharmonie, si teď pustíme třetí větu s označením Scherzo Allegro Vivace. Scharun Ensemble Berlin hraje v nástrojovém obsazení první a druhé housle, viola, violončelo, kontrabas, klarinet, lesní roh a fagot.

S vydavatelstvím Pentaton také pravidelně spolupracuje německá houslistka s japonskými kořeny Arabella Steinbacher. Tato mezinárodně uznávaná interpretka vystupuje s předními světovými orchestry, jakými jsou New Yorkská filharmonie, Lipský Gewandhaus orchestr nebo Bavorský a Berlínský rozhlasový orchestr. Spolupracovala také se slavnými dirigenty, jako například s Lorinem Mazlem, Zubinem Mechtou nebo Christophem Eschenbachem. V roce 2022 přednesla s Filharmonií Brno koncert Paula Hindemitha. Pro Pentaton Arabella Steinbacher natočila houslové koncerty Ludwiga van Beethovena, Johannesa Brahmse, Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Antonína Dvořáka nebo Richarda Strause. Z novodobé tvorby má Arabella Steinbacher u Pentatonu nahrávky koncertů Benjamina Britna, Paula Hindemitha a Sergeje Prokofjeva. Pro dnešní pořad jsem s Arabellou Steinbacher vybrala nahrávky z jejího alba Four Seasons z roku 2020. Tato německá houslistka na něm propojuje slavný cyklus čtveroročních dob Antonia Vivaldiho s kompozicemi argentinského skladatele 20. století Astora Piazzolly. Rozdílné umělecké pojetí ročních období tak vytváří zcela jedinečný titul. Pojďme si teď z tohoto alba nejprve pustit Piazzollovu skladbu Jaro. Po ní hned zazní koncert Antonia Vivaldiho s názvem Léto. Solo hraje Arabella Steinbacher, doprovází mnichovský komorní orchestr pod vedením Geralda Sebidvy.

V závěru Soaré si poslechneme dvě části z Carmíny Burany od Karla Orfa. Toto strhující vokálně instrumentální dílo vyjde nově u Pentatonu teprve v červnu. Nahrávka byla pořízena v Detroitu za účasti místního symfonického orchestru a dvou sborů pod taktovkou italského dirigenta Jadera Beniaminiho. Sóla naspívali Shen Rice, soprán, Reginald Mublej, kontratenor a Andrej Filončík, bariton. Orfova kantáta Carmína Burana vychází ze středověké sbírky světských písní ze 13. století. Ta byla nalezena na počátku 19. století v bavorském klášteře Benedikt Boyern. Její texty jsou mravoučné, politické, milostné nebo pijácké. Psali je potulní hudebníci, básníci, ale i duchovenstvo. Karl Orff z této sbírky použil 24 básní, které rozdělil do 6 tematických celků. Toto působivé dílo 20. století s velkým nástrojovým obsazením, zvláště bicích nástrojů, bylo poprvé provedeno v roce 1937 ve Frankfurtu nad Mohanem. Z nového alba s Orfovou Carmínou Buranou pod taktovkou Jadera Beniaminiho si teď na závěr pořadu pustíme písně o Fortuně, bohyni osudu. Dějově vypovídají o neustále se opakujícím koloběhu štěstí a smůly. Já se s vámi pro dnešek, milí posluchači, loučím. Na příští měsíc pro vás připravuji nahrávky Roberta Schumana, od jehož úmrtí letos uplyne 170 let. Můžete se tedy těšit na krásné skladby tohoto romantického autora. Teď už vám ale přeji ničím nerušený poslech strhující hudby Karla Orfa. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Grafová.

0: Věci z minulosti, přítomnosti i budoucnosti nahlíženy z duchovního hlediska. To je téma našeho dnešního setkání. Ahoj Marku.
1: Ahoj Lucie.
0: Přemýšlím, je ten pohled z toho duchovního hlediska, z hlediska duchovního života jiný než z hlediska obyčejného života, když chceme mluvit dneska o téhleté perspektivě?
1: Je jiný v tom, že tomu běžnému životu tak dává hlubší rozměr. No, protože všechno má duchovní stránku, ve smyslu všechno se dá stáhnout k realitě Boha jako autora stvoření a někoho, kdo s ním má nějaký záměr. A pro člověka, který se s Bohem zná, tak je to zároveň osobní, protože se s tím Bohem zná a má vůči němu nějaký vztah a nějakou pozici. Takže je to duchovní prohloubení, je to víc plastický porozumění svému životu v perspektivě jako duchovních realit.
0: Takže rozumím tomu, že říkáme, dívej se na svůj život a na přechody, ke kterým v něm dojde.

0: prochází taky z hlediska svého vlastního duchovního života?
1: Obráceně, dívá se na svůj život taky z hlediska duchovní skutečnosti.
0: OK, dobře. Jo, už tomu rozumím. Děkuju. Já jsem se v tom potřebovala zorientovat, kde vlastně stojíme. Je to tedy to, o čem jsme vlastně mluvili, když jsme říkali, jak si Židé stavili ty připomínkové kameny, ty Ebenezery, a říkali, až dosud nás doprovázel Hospodin?
1: Například, ale ono je to tam jako celý. Podívám se na to z hlediska křesťana, jo. Mm-hmm. Křesťan, když se dívá do své minulosti, tak má tu individuální minulost, která potom se ztrácí někde v mlze, jo. Ale může, já nevím, mít nějaká rodina nebo nějaké společenství, do kterého se narodil nebo do kterého začal chodit, tak může mít svoji historii, která může být součástí toho, na co on může, ať už to zažil, anebo to slyšel z vyprávění. Jo. Třeba významnou součástí mého duchovního života je moje babička, bez které bych asi možná nebyl ani věřící dneska, které modlitby a které způsob existování téhle velmi jednoduché, láskyplné a chytré, chudé ženy tak strašlivě ovlivnil můj život. Mm-hmm. A celý život mám trochu dojem, že je někde poblíž, jo? Že se to tak odvíjí i před ní, ten můj příběh.
0: Já mám takhle dědečka, takže ti rozumím.
1: No. A ona určitě jako zase má před sebou jiný lidi, o kterých bych mohl vědět, ale prostě holt nevyprávíme, že jo? Mm-hmm. Moc a umřela. Vlastně si pamatuju jenom trochu, protože umřela, když jsem byl ještě malej. Takže to jsou ty osobní, ale pro křesťana součást jeho vlastně osobní historie tak je celý ten biblický dějinný příběh, jo. Takže tak, jak píše apoštol Pavel, když se baví o tom, kdo má obřízku srdce, čili kdo jako je naroubován do toho božího příběhu Izraele, tak to jsme taky my. Takže já můžu vzpomínat jako na svoje předchůdce, na svoji historii, na vyvedení Izraele. Já můžu vzpomínat na to, jak Bůh byl věrný lidem v různých situacích, kde oni mu nebyli věrní, jak se trápil s Izraelem. Můžu se modlit žalmy a hledat tu svoje předchůdce. Čtu svoje předchůdce, ke kterým patřím. A v Izraeli potom spousta těch různých pravidelných svátků a tak byly vlastně rekapitulací a připomínkou toho, tohle nám se stalo. Bůh nás vyvedl a my jsme zradili. Jo? A takhle nás zachránil. A takhle nás... Jo, prostě to jsou vzpomínky, které k nám patří.
0: Jestli tomu rozumím správně, Marku, tak to, co říkáme, je umět na svůj život vztahovat tímhle způsobem třeba Ježíšovu oběť, to vědomí toho, že zemřel za mě, že to pro můj život má nějaký smysl, že to něco znamená.
1: Ano, ale chtěl bych to jako formulovat právě jinak. Není to jen, že to vztahuju na sebe, ale že prostě si uvědomuju, že tím, že jsem přijal nabídku synoství, kterou mi Bůh dal, tak prostě tohle je moje minulost, jo.
0: Jakože je to moje.
1: Že je to moje. Okay. To je moje minulost.
0: Já už to mám.
1: V tom, našem případě to naše minulost, jo? Ale v nás obou proudí, proudí v duchovním smyslu jako Ježíšova krev. My z ní žijeme. My jsme součástí těla, které nějak jako na ně navazuje, napříč dějinama. A jeho život a život lidí, co ho následovali, a život lidí, kteří byli před ním, tak to je naše minulost.
0: Stejně
1: jako tvůj dědeček nebo moje babička, tak prostě a pro mě jsou to i další lidi. Významní lidi, který nám Pán Bůh dá do cesty v minulosti, tak jsou součástí jakoby naší přítomnosti. Pro mě v Božím království je velmi důležité, já nevím, C.S. Lewis, jo. Dietrich Bonhoeffer, Søren Kierkegaard, nebo v písmu, já nevím, Jan, jo. Jednak mě hodně ovlivnili, ale druhák z božího hlediska a z dějinného hlediska, oni jsou moji předchůdci. A teď, když si to spojíme s tím tématem přechodů, tak ty přechody, kterých oni byli součástí, nebo které oni zažili, když si čtu jejich životopis třeba nebo tak, tak jsou něco, na co já můžu vzpomínat jako na něco, co někdo, kdo je mi blízký. Je to něco víc, než jenom, že mě inspirovala nějaká historická postava. Pokud bereme vážně ten duchovní základ, nebo řekněme biblický základ k tomu, jako o čem je křesťanská identita, tak my jsme opravdu nějakým hlubším způsobem provázáni s lidma, kteří nás v Bohu předcházeli.
0: Já myslím, že tenhle koncept má velmi dobře propracovaná katolická církev, kde je církev jako celek, se skládá z církve putující, což je ta současná církev, církve trpící, což jsou všichni lidé, kteří jsou nějakým způsobem připomínáni pro to, jak žili svůj život pro Krista, a církev vítězná, což je ta církev, která už je ve slávě. Jo. A přitom jako tohle celé je